Krásné ráno a nebo dobrou noc. Tady je s vámi Rádio Blaník, konkrétně Jirka Frélich, a dovolte mi, abych sérii českých písniček přerušil jednou zahraniční, protože je k tomu důvod. Já ji nepustím celou, nebojte, je to jenom ukázka, ale klíčová ukázka. Poznáte podle prvních tónů, o jaký se jedná seriál? Jsou to Rembrandts a písnička I'll Be There For You. A proč to pouštím zrovna teď a v tento čas? Dnes už je totiž 22. září. No a 22. září roku 1994 se stala jedna úžasná věc. V televizi se poprvé objevil první díl amerického seriálu Přátelé a od té doby, myslím, snad bez pauzy, Přátelé v reprízách dávají pořád. Už neuvěřitelných 32 let. Takže premiéra seriálu Přátelé byla 22. září roku 1994. Teď je taky 22. září, ale roku 2026. Tak já vám přeji, aby pro vás byl úspěšný, a hrajeme si zase hezky česky.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Nebe nad Českem je oblačné, v severovýchodní polovině území se místy objevují přehánky. Nejnižší noční teploty 9 až 4 stupně. V úterý bude proměnlivá oblačnost, na severu a severovýchodě bude až zataženo. A také se místy objeví déšť anebo přehánky, později odpoledne budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
2: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
3: Nemáme ani moře, ani velehory.
4: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
5: Zlaté české ručičky.
6: Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
4: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
5: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.

do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně.

a pořád dokola. Jak historie velí, zjíždíme z kouzavku dějím po prdeli a stále vpřed budovat a ničit. Zarusit každý vlastní názor, co chce klíčit, a poučen historii lidského rodu, bez pomoci

Krásné ráno a nebo dobrou noc, tady je Rádio Blaník. Dnes je 22. září roku 2026 a svátek slaví Matouš. Všem Matoušům přejeme všechno nejlepší. V České republice je něco málo přes 5000 Matoušů. Není to úplně nejčastější jméno a proto o to víc. Milí pánové, si užijte svůj dnešní svátek. Mimochodem, domácky se říká taky Maty.

0: Baník, počasí.
1: Nebe nad Českem je oblačné, v severovýchodní polovině území se místy objevují přehánky. Nejnižší noční teploty 9 až 4 stupně. V úterý bude proměnlivá oblačnost, na severu a severovýchodě bude až zataženo. A také se místy objeví déšť anebo přehánky, později odpoledne budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.

0: Krásné ráno nebo dobrou noc, s vámi Rádio Blaník a já doufám, že si užíváte krásné písničky. Mimochodem, jaké bylo počasí v neděli? Myslím si, že většinou nic moc. Nakonec přišel déšť, který vydržel do pondělního rána. Teď je úterý a počasí prý každý den má být o nějaký ten stupínek lepší, jak mi prozradil meteorolog Martin Tomáš. A pojďme se podívat, jak to tedy bude po zbytek tohoto týdne.
1: No, tak když to vezmu postupně, tak úterý ještě bude podobné tomu pondělku, už bude méně srážek, ty se vyskytnou hlavně na horách, na severovýchodě, to znamená v Jeseníkách a Beskydech, ale teplotně podobné, noc 10 až 6, ty nejvyšší denní 12 až 17, ale už nebude tolik foukat. Ve středu pak bude slunečněji a tepleji, ale velmi chladné ráno, to je hlavně pro zahrádkáře, aby se měli na pozoru, protože nejnižší noční teploty ve středu 8 až 4 stupně, ale v Čechách při uklidnění větru kolem 2 a vyskytnou se zde četné přízemní mrazíky. Ale den bude zase něco teplejší, ve středu ta maxima 15 až 19 stupňů. Ve čtvrtek pak frontální systém, takže zase více oblačnosti, místy déšť nebo přehánky a o něco se ochladí. Ve čtvrtek teploty do 18, v pátek do 17. Vypadá to, že oteplovat se pak bude o víkendu, kdy by teploty mohly už přesáhnout někde i 20 stupňů a mělo by být i poměrně slunečno.
0: Tolik meteorolog Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu. Tak je velký důvod těšit se na víkend, protože bude slunečno, jak říkal, teploty nad 20, co víc si přát, tak snad jenom, abyste měli i krásný program na víkend. My se postaráme o ty písničky. Tak tady je důkaz. Užijte si další hezkou českou.
2: Rádio Blaník.
3: Hezky česky.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je úterý 22. září, dnes má svátek Darina a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 9 dopoledne proběhne slavnostní otevření opraveného endoskopického centra Kolín. V Hradci Králové bude v rámci dne bez aut MHD pro lidi s řidičským průkazem zdarma. Na nábřeží Labe bude také celodenní program pro školy a veřejnost. Oblastní muzeum v Litoměřicích hostí od 2 odpoledne komentovanou prohlídku výstavy Domy vypráví architektura Litoměřic. Botanická zahrada Teplice zahájí ve 4 hodiny odpoledne druhý ročník výstavy sklípkanů. Akce potrvá do 11. října. V 9 dopoledne proběhne v Havlíčkově Brodě otevření domu Panny Marie. Vznikl rekonstrukcí budovy bývalé obchodní školy. Oblastní charita do něj přestěhuje své služby. A ve 3 odpoledne se můžeme těšit na slavnostní otevření nového sportoviště u Sokola v Praze 2. Tolik očekávané události. Hezký den a hodně zdraví přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

0: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
4: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy CariReal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme CariReal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
5: Dobré ráno, vstáváme, je nový den, úterý 22. září a před námi hodina, kdy vám budeme hrát jen a pouze hezky česky.
6: Plasta Suk
7: na rádiu Blaník.
5: Ano, dneska vás budím já, ale jak už jsem říkal, o české písničky rozhodně nepřijdete. A kromě toho si už za chvíli připomeneme, jak dopadla soutěž Vesnice roku 2026. Kolik obcí se letos přihlásilo a kdo to pro letošní 30. ročník vyhrál, vše se dozvíte už za pár minut. Tak buďte s námi a prima poslech.
7: Hezky česky na Blaníku.

0: tohle byla další hezká česká písnička na Rádiu Blaník. Od mikrofonu vám krásné ráno přeje Vlasta Suk. Tak přátelé, pokud jste to ještě nezaregistrovali, od víkendu už známe vítěze jubilejního 30. ročníku soutěže Vesnice roku 2026. Letos se přihlásilo 245 obcí, což je nejvíce od roku 2016, a výsledky byly vyhlášeny v Písečné v Pardubickém kraji, tedy v obci, která zvítězila v loňském roce. A jak to dopadlo letos? Třetí místo získali v Šeruby v Plzeňském kraji. Druhé místo obec Vraclav v Pardubickém kraji a vítězem se stala obec Boršice ze Zlínského kraje. Tak blahopřejeme. Potlesk, ano. Porotu zaujala především komplexní péče o obec a její obyvatele či bohatý spolkový život. A tady jsou slova pana starosty Boršic, Petra Duly.
1: Jsem dojatý, jako to byla první věc, že my jsme si moc přáli vyhrát. Udělali jsme pro to hodně, vložili jsme do toho své srdce a proto nám tak záleželo na tom, aby jsme se nějak umístili a nějak ocenili tu naši snahu. Já jsem moc rád, že ti Boršičáci tu cenu získali, protože si to odmakali oni. Nebyla to práce obce nebo moje, ale všech těch lidí, kteří se na tom podíleli. To je na tom krásné, protože to naše zapojení v rámci Boršic bylo obrovské.
0: Tak ještě jednou gratulujeme a teď už posíláme další hezké české písničky.

0: Posloucháte Rádio Blaník. Probouzíme se do úterního rána s datem 22. září, kdy svůj svátek slaví Darina. Tak ho přejeme. Své 68. narozeniny slaví italský tenorista Andrea Bocelli. A pozor, kulatiny má dnes Simír Skobry 11. Ano. Erdogan Atalaj slaví 60. Tak ještě jednou všechno nejlepší. Za chvíli pro vás čerstvé zprávy, předpověď počasí a další hezké české písničky. Už bude půl šesté.
1: Sokol, žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol, žaluzie.
2: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
3: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
2: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
4: Už máš šaty na ples?
5: Ne?
4: Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
6: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
7: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
8: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.
9: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
10: Ostrava, Vítkovice a Opava.
11: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
12: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
13: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových

0: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
1: www.projektantbudoucnosti.cz. Hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. ddbike.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Rádio Blaník, zprávy.
4: Rádio Krásné ráno přeje Monika Holubová. Do Prahy by mohla příští týden přijet italská premiérka Meloniová. Po včerejším jednání vlády to uvedl premiér Andrej Babiš. Doufá v podepsání vzájemné dohody Česka a Itálie o strategické spolupráci. Hasiči ukončili kontroly haly v Rynholci na Rakovnicku. Minulý týden tam požár způsobil škodu za 400 milionů. Místo už také předali majiteli. Vyšetřování příčiny vzniku požáru dál pokračuje. České Budějovice prodlouží od příštího roku trasu autobusové linky 12 městské hromadné dopravy. Bude jezdit také do Švábova Hrádku. Spojené státy chtějí otevřít dvě vojenské základny v Grónsku. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je Grónsko klíčovým územím pro obranu amerických národních zájmů. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. I dnes bude nadále chladno a na východě se objeví i přehánky. Převažovat bude hlavně větší oblačnost, která začne odpoledne a večer ubývat místy až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě ale zůstane většinou zataženo a lokálně zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů. Tolik o počasí, Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: letí nám to letí. Za chvíli už bude 6:15 a Rádio Blaník vám stále hraje hezky česky. A taky pro vás máme 100 tipů na hezké výlety. V roli blanického krajánka jsem nedávno vyrazil taky do východních Čech a navštívil jsem zámek v Rychnově nad Kněžnou. Jaké rarity tady mají? To mi prozradila kastelánka Zdeňka Dokoupilová.
1: Ceremoniální meč moravského zemského hejtmana. Jsou jenom u nás dva. Tento je z roku 1667. Unikátní Španělovy varhany v kostele Nejsvětější Trojice. Máme tady výtah, takže se k nám dostanou i návštěvníci na vozíčku nebo hůře se pohybující a můžou u nás strávit krásných 5-6 hodin, protože si prohlédnou třetí nadzemní podlaží, zámecký interiéry, dostanou se i do kostela. Máme tady obrazárnu, obrazy jsou součástí interiéru, takže uvidí koberce, nábytek, zbroje, prostě normální barokní zámek.
0: Nádherný zámek. Ostatně nejenom reportáž z tohoto zámku, ale z těch všech míst, které jsme procestovali, najdete na adrese radioblaník.cz v sekci Krajánek. Podívejte se tam a nechte se inspirovat.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: Do terénu vyjedu i dnes, kam to bude konkrétně, uslyšíte v dobrém ránu. To začne už za chvíli, těší se na vás Adéla s Petrem, tak si to užijte.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci Mamut Gluten Braven za akční cenu 149 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yes!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
10: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
13: Nákupy v online shop CZ.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
13: www.onlineshop.cz.
15: Knihovna Maitreya.
16: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
15: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
17: Nyní i jako audiokniha.
18: České rádio.

zámek, Pejty Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek,

0: w niem co sen psa.
1: Tak to byly Tři kříže.
2: A Hoftropáci.
1: Na Blaníku, chvilku před 6 hodinou, už pro vás chystáme to úterní Dobré ráno. A co v něm? Po 6 hodině třeba Iveta Bartošová. Uslyšíte Kabáty. A tak trošku naťukneme to, co nás čeká za 100 let. Kdo ví, co bude stát? V každém případě to i po 6. na Blaníku bude hezky česky. Dneska je úterý 22. září 5.54. Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? Já jich v programu Volvo Select ze Sven Car pár vyzkoušel. Díky, Sven Car.
5: Sven Car Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.

0: Baník, počasí.
1: Krásné ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes oblaha z rána a dopoledne oblačná, místy se objeví také přehánky. Během odpoledne čekáme spíše oblačno, přehánky jen ojedinile, zejména v Beskydech. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů. Toliko počasí a teď už Monika a zprávy.
0: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality, cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Česku podle Babiše bezprostřední nebezpečí nehrozí. Pražský Petřín už nebude přístupný jen pěšky. Fotbalová reprezentace hlásí změny.
4: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Česko bude kolektivní obranu NATO respektovat. Premiér Andrej Babiš odmítl komentovat vyjádření slovenského předsedy vlády Roberta Fica, který minulý týden uvedl, že nechce, aby se Slovensko stalo součástí vojenského konfliktu kvůli článku 5. Česku podle Babiše není žádné bezprostřední nebezpečí nehrozí. Na Pražský Petřín vyjede po dvouleté pauze nová lanovka. Cestující se moderními vozy svezou mezi Újezdem a Petřínem poprvé už za hodinu. Obnovou prošla podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové také trať.
5: Jednalo se o kompletní rekonstrukci drážního tělesa lanové dráhy formou výměny za novou. Rekonstrukce také vyřešila nevyhovující technický stav tratě, která byla dožila navíc poškozená extrémními srážkami v polovině září roku 2024, od kdy byla mimo provoz.
4: Lanovka bude jezdit denně od 7 ráno do 4 na 11 večer, zatím ve zkušebním provozu, a více dozvíte v dobré zprávě Rádia Blaník po 14:30 odpoledne. Ústecký kraj připravuje stavbu výjezdové stanice záchranářů v Litvínově. Na investici za 690 milionů bude žádat dotaci z Evropské unie, která by mohla pokrýt až 85% nákladů. Stavět se bude bez ohledu na to, jestli kraj dotaci získá. Nyní sídlí záchranná služba v Litvínově v pronajatých a nevyhovujících prostorách. Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel udělat dvě vynucené změny v týmu. Z nominace na úvodní 4 zápasy nového ročníku Ligy národů vypadly kvůli zranění také útočník Tomáš Chorý a obránce Tomáš Vlček ze Slávie. Nahradil je olomoucký Václav Sejk a Martin Vitík z Boloně. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
6: Dobré ráno Rádia Blaník
0: s Petrem Slívou.
7: Dobré ráno, tak se do toho pustíme. Máme tady úterý, má datum 22. září léta páně 2026. Dariny dneska slaví svátek, takže vám přejeme všechno nejlepší. No, čeká nás toho hodně, budou účtenky, vypustíme krajánka. Čeká nás ranní host, pozor, po 8. hodině ten ranní host dneska nebude na telefonu, ale dorazí přímo sem k nám do studia. To se budete teda divit, kdo dorazí. No, bude o tom ještě řeč. Teď Iveta Bartošová a Víš, lásko, za minutu bude 6.

0: Tak to byli Kabáti a oni na Blaníku, no a to už jsou oni, účtenky.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Ty, které se tady u nás na Blaníku proplácejí každé všední ráno po 7 hodině. K tomu dojde i dneska. Nemůžu na 100% říct, že tu účtenku proplatíme, protože tam je samozřejmě několik proměnných. Nejdříve vy musíte napsat tu SMSku, potom my se musíme dovolat na to číslo, ze kterého jste tu SMSku poslali. No a potom musíte poslouchat, protože musíte znát odpověď na otázku, kdo právě na Blaníku dospíval. A tu včera znala Zdena.
3: Tak možná jste to měla i zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Helenka Vondráčková.
0: Je to tak. Helena Vondráčková, 4800 korun posíláme do Děčína. Kde probíhal ten rehabilitační pobyt?
4: V Jiřetíně pod Jedlovou.
0: Takže doporučujete, kdyby tam někdo
4: určitě směřoval.
0: Takže Zdeně jsme včera proplatili rehabilitační pobyt, co proplatíme dneska, to uvidíme a uslyšíme po 7 hodině. Třeba to může být ta vaše věc, kterou jste si pořídili nebo za kterou jste zaplatili, když nám o tom napíšete do té SMSky. Takže kolik to stálo, co to bylo, vaše jméno, příjmení, odkud jste, poslat na 6 318 118 a po 7 poslouchat.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
0: Teď Village People a YMCA. Za chvíli informace o počasí. Teď je 6 hodin a 7 minut a vy jste s Blaníkem.

0: byla taková ta skákací poránu YMCA a Village People. No a co počasí, budeme taky skákat metr vysoko z něj?
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Příjemné úterní ráno, jaké bude počasí, tak to probereme s Ivetou Kodátkovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Hezké dobré ráno, tak aktuálně převažuje hodně oblačnosti. Je oblačno až zataženo, výjimečně i polojasno, a to třeba například na jižní Moravě. A v té severovýchodní polovině naší republiky se místy vyskytují přehánky. Teploty se teď pohybují nejčastěji od 7 do 11 stupňů Celsia.
2: Jak bude vypadat zbytek dne?
3: Bude převažovat oblačno, ale právě na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a místy se zde stále budou vyskytovat přehánky anebo také déšť. V odpoledních a večerních hodinách oblačno začne ubývat, místy až do vyjasnění. A maximální teploty dnes čekáme 12 až 17 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 7, na Šumavě až 10 a vítr bude mírný, ale na Moravě a ve Slezsku bude stále čerstvý a bude snižovat pocitovou teplotu.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Hezký den, naslyšenou.
0: Tak víme, co nás čeká dneska, teď už k tomu, co nás čeká za 100 let. Vy jste s Blaníkem, dobré úterní ráno s datem 22. září a za 4 minuty bude 7:15.

0: To byla pohádková, kdyby se v komnatách, a Ivana Anderlová na Blaníku. Teď o jedné pohádkové 5000 koruně. Není 5000 jako 5000. 5000 korun, které můžete utratit, ale možná si je raději schováte do šuplíku. Česká národní banka totiž právě dneska začíná nabízet speciální 5000 korunu se sběratelským přítiskem. Ta bankovka připomíná 100 let od vzniku Národní banky Československé. Najdete na ní speciální logo ČNB, dva portréty prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, taky QR kód s odkazem na stránky věnované tomuto výročí. A od dnešní 7:30 ráno si tu 5000 korunu můžete pořídit na pokladnách ČNB v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové. Zaplatíte za ni přesně 5000 korun, ale pozor, pouze v hotovosti. Jeden člověk si může vyměnit maximálně 3 kusy. Vydáno jich bude 200 000 a k dispozici budou do vyčerpání zásob. A přestože jde o speciální edici, tak ta bankovka je normálně platná, můžete s ní běžně zaplatit, ale její sběratelská hodnota může časem přesáhnout těch 5000 korun. Nemáš volných 5000 a dál teď v peněžence?
1: Bohužel.
0: Já mám pocit, že jsem 5000 korunu neviděl ani nepamatuju. Bankomaty to nedávají a já už vůbec do bankomatu málo chodím. Hmm. Tak já neviděl ani normální, na to speciální edici. Tak nic, já tam asi nepůjdu. Dobře, dobré ráno, za chvíli krátké zprávy, teď je 6 hodin a 19 minut. Radio
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cerevana v Ratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Ratimovské. Cerva. No jistě.
4: Už máš šaty na ples?
5: Ne? Tak se stav do společenských šatů Martina v Prostějově. Máme skladem přes 3000 šatů ve velikostech 32 až 56. V e-shopu si vyber termín návštěvy a my ti rádi pomůžeme najít ty pravé. Proč si šaty půjčovat, když za stejnou cenu můžeš mít své vlastní, nové a nikým před tebou nenošené? Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
6: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si v pondělí 28. září prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás od 9.30 do 13 hodin na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Více na msk.cz.
7: Dejte zdraví na první místo. Stavte se v úterý na Blesk ordinaci v Ostravě. Vyšetření znamének, plic, zraku, krevního tlaku i diabetu. Od špičkových lékařů bez objednání a zdarma. Čekají na vás hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a vystoupí zpěvačka Marta. Celým dnem vás provede Eva De Castello. Blesk ordinace. Úterý 22.9. od 12 hodin Masarykovo náměstí Ostrava.
8: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu. Stavebniny Janík.
9: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusu novém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
10: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
11: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
1: Tedy nyní 6x v Ostravě. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako je helium, plyn do balónků za neuvěřitelných 400 korun. Nebo náš college blok a další školní potřeby již od 130 korun. Zahájení prodeje Tedy tento čtvrtek v ulici Prodloužená v Ostravě. Tedy hýří nápady.
12: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
13: Protože s náma prodáte.
12: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
14: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
15: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.
16: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
17: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké. Elektřina za 2349 korun za megawatt hodinu. Plyn za 849 korun za megawatt hodinu s fixací do roku 2029. Férové ceny energii od Fonergy.
18: Rádio Blaník. Zprávy.
19: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Od půl osmé ráno bude možné na pokladnách České národní banky pořídit 5 000 korun se speciálním přítiskem. Centrální banka je vydala ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Uzavírka silnice 1/16 na Kladensku potrvá kvůli sanaci uniklých látek zřejmě do zítřka. Silnice poblíž obce Luníkov uzavřená od sobotní nehody cisterny a osobního auta. Obyvatelé regionu Hradec Králové, Pardubice, Chrudimi se doma zahřejou. Kvůli výraznému ochlazení totiž elektrárny Opatovice na Pardubicku zahájí dodávky tepla. Oproti loňsku začnou topit o den dřív. V New Yorku dnes začne všeobecná rozprava 81. zasedání valného shromáždění OSN. Osobně se ho zúčastní skoro 130 hlav států a předsedů vlád. Dnes promluví prezidenti Spojených států anebo Francie. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
20: Dobré ráno, Rádia Blaník
21: s Petrem Slívou.
0: Tak v našem studiu už taky začala topná sezóna, a to tak, že jsme prostě zavřeli okno. Je tam docela frišno dneska. K počasí se taky ještě dostaneme, ale za chvíli do toho chladu vypustíme krajánka Rádia Blaník, on se umí zahřát. Kam dneska zamíří, tak to nám řekne on sám už za pár minut. Za 5 minut bude 6:30.
22: Pohodové České rádio.

0: Taky Žbirka a Katka na Blaníku v úterním dobrém ránu, a protože je úterý, znamená to taky...
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Že ho zase vypustíme, Krajánka Rádia Blaník, ale předtím ještě pravidelná zastávka u nás ve studiu. Dneska je tím krajánkem Vlasta Souk Vlastíku. Kam to teda dneska bude? Dobré ráno mimochodem.
3: Já přeju dobré ráno, ahoj. V pátek jdeme do finále, před námi poslední letošní letní koncert Rádia Blaník. Tu vydařenou šňůru zakončíme na jihu Čech v Prachaticích. A já tam zajedu už dnes, vypátrám podrobnosti a taky budu zjišťovat, co zajímavého v Prachaticích mají, popřípadě na jakou další kulturu se tady můžete těšit. Více se dozvíte po 14. a po 17. hodině v našem vysílání. Tak se mějte hezky.
0: No to znamená, že až v pátek vyrazíte na náš poslední letní koncert do Prachatic, tak budete vědět, kam se ještě podívat. Vlastíku, děkujeme, šťastnou cestu. V pořádku se nám vrátí a tohle už jsou Buty a František. Teď je přesně 6:30.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler a Sofia v Dobrém ránu na Blaníku.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
1: Sliboval jsem, že vám prozradím, kdo bude dnešním ranním hostem po 8. hodině. Si všimněte, že jsem schválně neřekl na telefonu, protože dneska po 8. hodině nebude výjimečně host na telefonu, ale bude tady přímo ve studiu. Dorazí Anna K. A protože vím, že jí ranní vstávání nedělá dobře, stejně jako všem muzikantům, kteří z podstaty své práce žijí teda hlavně v noci, tak o to víc si toho vážím. Takže po 8. hodině si to poslechněte určitě. Teď si poslechněte počasí, protože Adel ví, jak dneska bude. Jak to dneska bude s tím počasím?
3: No, aktuální teploty jsou poměrně nízko, zase nám to trošku kleslo, takže se připravte. V Praze je 11 stupňů Celsia, Plzeň, Karlovy Vary hlásí schodně 10 stupňů, stejně jako Olomouc, Zlín a Brno. Celkově to počasí na celé republice poměrně vyrovnané, teď máme po ránu ještě oblačno. V severovýchodní polovině území počítejte i teď po ránu s přeháňkami. Během dne můžou teploty vystoupat na 12 až 17 stupňů a na horách bude okolo 7. Jinak během dne bude oblačnosti postupně ubývat místy až do vyjasnění.
1: Ale nezávisle na počasí, sluníčkové září na Blaníku pokračuje.
2: Luxusní dovolená.
4: Nová kola pro celou rodinu.
2: A nebo jakýkoliv jiný splněný sen.
4: Tohle všechno za jednu jedinou nalepenou samolepku.
2: Jedeme s ní za vámi.
4: A nebo si ji můžete kdykoliv stáhnout a vytisknout na našem webu radioblaník.cz.
2: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: Maxi.
13: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
12: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
13: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkaps ledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
16: Pro doma. Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci Mamut Gluten Braven za akční cenu 149 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
17: Pro doma. Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek je tu váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
18: Aditek!
17: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
18: Aditek!
17: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás. Aditek je prostě boží.
18: Aditek!
19: www.aditek jako guma.cz. Aditek těsní hned.
9: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
11: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
11: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy.
0: too comfortable to take off.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.

0: hodně dál cesto má Pavel Bobek.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: To takhle ráno sednete do auta, řeknete si, veď mě dál, cesto má. Jedete tím autem do práce, blížíte se ke kruhovému objezdu a najednou vám cestu skříží klokan. A pozor, nejsme v Austrálii. Ale jsme v Chomutově. A to se opravdu stalo. Co se stalo v tom Chomutově?
3: No, jak už jsi zmínil, tak tady běhal klokan a podle místních přitom nejde o první podobný případ. V té konkrétní lokalitě Zadní Vinohrady bylo údajně viděn tento klokan opakovaně. On utekl svému majiteli a já jsem teda koukala na to video a opravdu tam hopká si po tom kruhovém objezdu. Ale bylo to v noci, takže tam nejelo naštěstí žádné auto, takže klokan vypadá docela v pohodě.
0: No, nicméně na sociálních sítích je z toho teď takzvaný virál.
3: Je to tak.
0: Prostě klokan v Chomutově je úplně všude. Já nevím, když člověk narazí na silnici na srnku nebo na zajíce, dokud nevrazí přímo do nich, tak ho to nechává v celku chladným. Dokážu si představit, jak vypadá takový řidič, před kterým se najednou zjeví klokan a začne si přemýšlet, jestli večer kolik těch piv vlastně vypil, jestli tam byl taky nějaký panák, jestli se něčeho někde nenadýchal, jestli mu já nevím, neprasknul výfuk a teď se mu to nedostává do auta. No asi bych se tvářil úplně stejně, kdybych potkal někde klokana. Co bys dělala, kdybys potkala klokana?
3: Já bych teda byla radši v autě určitě, protože já mám švagra z Austrálie a on nám ukazoval videa a fotky těch klokanů, co jsou v Austrálii a to se teda tady s tím chomutovským nedá srovnat, to je třeba třikrát tak velké, takže já bych se asi bála.
0: Je, ty jsi nevěděla Skippyho?
3: Ne.
0: To je seriál mého mládí. Skippy, Skippy, je můj, je tvůj kamarád. Nebo nějak tak
3: no,
0: to tam
3: nevím,
0: bylo.
3: Teda.
0: Podívej se, najdi si tenhle ten seriál. Skippy je super. Teď už standa Lužek a Krejčí na Blaníku.

0: Very Good Day a Michael Jackson na Blaníku na konci té dnešní první ranní hodinky. Chystáme tu další, tam vás čeká Marie Rotrová. Petr Kolář. A taky Lucka Bílá. Hezky česky to na Blaníku bude i po sedmé a taky se budou proplácet ty vaše účtenky, tak se připravte. Teď je 6.53. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz
4: Trenér Karna.cz Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz Fajront.
5: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
6: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes chladno, čekáme převážně oblačno, místy také přehánky. Odpoledne se objeví přehánky zejména v Beskydech. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů. Tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
6: Jak bude?
8: A co si vzít na sebe?
6: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
7: Nehodu máme za výjezdem z Hanušovic směrem na Šumperk, kde narazilo osobní auto do svodidel. Nehodu už vyšetřují policisté, počítejte tady s omezením. Pozor ve Zlínsku na třídě 3. května u zastávky MHD u Mlýna směrem na Otrokovice. Tady zasahují záchranáři a policie u srážky osobního auta s chodcem, počítejte s omezením. A na Prostějovsku na výjezdu z Vícova na Ptení počítejte s omezením kvůli opravě propustku. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Na řadě už jsou další zprávy a s nimi kolegyně Monika Holubová.
6: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Armáda zajistí pro sanaci na Šumavě i dodavatele. Policie řešila v Praze střelbu pistolí. Kasárna v Benešově byla srovnána se zemí.
1: Rádio Blaník.
2: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Armáda zajistí izolaci ekologické zátěže na Šumavě v prostoru Dobrá voda. Nebezpečné látky by tak dál neměly pronikat do půdy. Následně pak armáda podle premiéra Andreje Babiše vybere dodavatele, který bude území sanovat a látky zneškodní. V lokalitě by mělo být asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Rodiče od začátku školního roku čekají i výdaje za obědy. Ty můžou stát kolem 1000 měsíčně. Rodiny v těžší finanční situaci, ale můžou získat pomoc, jak říká koordinátorka projektu Obědy do škol Barbora Nejedla.
3: Doporučila bych rodičům, pokud cítí, že potřebují podpořit, aby se obrátili na někoho ve škole, komu důvěřují, na třídního učitele nebo vedení školy a informují ho o našem projektu, ať zkontrolují stránky Women for Women, registrují se do aplikace, spojí se s námi, aby jsme mohli popsat, jak spolupráce funguje.
2: Při absenci musí rodiny obědy odhlásit, jinak může být dítě z projektu vyřazené. Policie zasahovala na pražském Smíchově. Sokna bytu ve 4. patře v ulici pod Kavalírkou, tam muž střílel z pistole ráže 9 mm. Zadrželi ho při volání policisté a nikdo nebyl zraněn. Zároveň také zajistili jeho zbraň. Střelce si kvůli jeho psychickému stavu převzali do své péče záchranáři. Dělníci zbourali v Benešově hlavní budovu bývalých táborských kasáren. Práce v areálu ale ještě nekončí. Suť je potřeba odvozit, předrtit a srovnat v zadním traktu kasáren. Hotovo by mělo být podle města do konce října. O zbourání hlavního kasárenského objektu rozhodli lidé loni v říjnu v referendu. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už zase Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Petrem Slívou.
4: Přejeme vám za Delkou dobré úterní ráno, je 22. září a i v úterý po ránu vám budeme proplácet účtenky. Adel už si na to přinesla právě teď kafe, tak jenom hlášení, jak to vypadá s účtenkami?
5: No určitě, z čeho vybírat?
4: Výborně, vybírej a teď si utři ten stůl. Dobré ráno, za minutu a půl bude 7.

0: Jednou nebe zavolá a Petr Kolář na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: A jednou Blaník zavolá a proplatí i tu vaši účtenku, když se teda přihlásíte do hry. Adel, jak jsme na tom? Máš vybráno, už víme, komu budeme proplácet dneska, komu budu volat za chvíli?
3: Ano, mám vybráno.
0: Máš vybráno, dobře. Beru to jako slovo ženy. Jdeme volat, telefonní číslo tady mám. Tak. Je vytočeno, tak schválně, u koho to dneska zazvoní.
4: Prosím.
0: Dobrý den nebo dobré ráno, tady je Rádio Blaník, Petr a Adel, kdo je tam?
4: Irena Oklešťková.
0: Dobrý den, Ireno, přejeme vám dobré ráno. Jste ta Irena, která nám poslala SMSku z Moravan?
4: Ano, ano.
0: Jo, jo, jo. Adel, prosím tě, přečti, nebo naznač, ta SMSka je dost dlouhá.
3: Je to tak. Irena by chtěla proplatit monitor a nabíjecí kabel k telefonu pro syna, protože spolu bydlí a jemu se to zlomilo, takže vše koupila nové za cenu 4591 korun.
0: Sedí to, Ireno?
4: Ano.
0: My taky víme, že jste v invalidním důchodu a tak dále, že to není úplně malá částka. Tak Ireno, co teď děláte?
4: No, teď pracuju z domu.
0: A máte u toho puštěné?
4: No, jasně.
0: Jo, a kdo dospíval?
4: Celý den. Petr Kolář.
0: Jednou nebe zavolá tam bylo,
4: jednou
0: že jo?
4: Jednou nebe zavolá,
0: no. Tak ten Blaník zavolal, je to tak?
4: Moc děkuju.
0: Ireno, gratulujeme a posíláme 4591 korunu do Moravan. Užijte
4: děkuju
0: si to tam
4: moc
0: ve zdraví.
4: Jo. Děkuju za to, jak hrajete. Já vás poslouchám od rána až do noci.
0: Tak předáváme našemu hudebnímu řediteli Dušanovi Kotorovi, třeba nás v tuto chvíli poslouchá taky. A vy nám zůstaňte na lince a mějte se pěkně. Naslyšenou.
4: Děkuju, naschledanou.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna.

0: Takhle je správně ten text. To jsme se jenom dotkli zpátky toho nového chomutovského hrdiny, kterým je Klokan na kruhovém objezdu, tak pozor na něj, prosím vás. No, my se nepodíváme teď na to, jaké počasí je v Austrálii, ale jaké počasí čeká nás tady.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: v té české a moravské kotlině, tak jak to vypadá?
2: Já tady nevím, jak je v Austrálii, ale dovoluji si skoro jistě říct, no, že tady bude chladněji, protože nás čekají teploty, které spadly oproti těm předchozím dnům. V maximech 12 až 17 stupňů, na horách bude okolo 7 a na Šumavě pak okolo 10 stupňů. Teď po ránu převažuje oblačná obloha, během odpoledne a hlavně k večeru začne to té oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě tady zůstane většinou zataženo, lokálně tady počítejte i s deštěm nebo s přeháňkami.
0: Hele, tak jsem našel Sydney, dneska 70% deště a 17 stupňů.
2: Tak to není za stvou tolik víc teda.
0: To není teda, to je skoro u nás líp. Už se tady stěhují, už se sem stěhují Klokani. Lucka Bílá, to chci mít na Blaníku, 7 hodin a 11 minut.

0: Poslední odpočítávání, The Final Countdown a Europe, tohle poslední odpočítávání vlastně před pár minutami skončilo, protože před pár minutami se rozjela poprvé. Pražané, turisté a všichni, kteří se neradi škrábou do kopce, mají důvod k radosti. Petřínská lanovka se totiž po 2 letech dneska v 7 hodin vrátila do provozu. I s těmi novými, krásnými, vydesignovanými vozy Anny Marišové, které na sebe umí dokonce i mrkat, jsou prosklenější než ty původní, to znamená, že nabídnou i lepší výhled na Prahu a pojmou až 120 cestujících. Lanovka bude zatím teda ve zkušebním provozu a cestující sveze z újezdu přes Nebozízek až na Petřín, jezdit bude přibližně každých 10 minut a to až do 10:45 večer. Pozor, nově bude lanovka taky o něco dražší. Jednorázová jízdenka vyjde na 100 korun při nákupu přes aplikaci PID lítačka na 90. Držitelé dlouhodobých kuponů PID ale mohou dál jezdit vlastně bez doplatku. Takže ode dneška opět lanovka na Petřín, už nemusíte po svých. Za chvíli krátké zprávy a teď je 7 hodin a 19 minut. Radio Blaník.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.
3: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
4: Jsem Heřman Gazda, ostravský gastrošef. Asi víte, že společně buráme sociální sítě s jednoduchýma recepisama, které zvládne úplně každý i bez občanky. No a včul mám radost, jak štěňatko mravenečníka, bo vychází další, už 4. kuchařka, fičáky za hubičku. Tak vál do knihu pectva nebo online na albatrosmedia.cz a zeber rovnou všechny 4 bestsellery, bo jsou furt vyprodané.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
9: Nejlevnější pneu.cz.
10: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
11: A vemte sebou i děti.
12: Já tam budu taky, tak čus autobus.
10: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
13: Vstupenky na dětiraje.cz.
14: Bude vejdán.
15: Malé a velké rekonstrukce, váš spolehlivý partner pro stavbu i domov. Plánujete novou koupelnu, rekonstrukci domu nebo bytu, fasádu, střechu nebo hrubou stavbu? Jsme polsko-česká firma. Děláme malé a velké rekonstrukce. Nabízíme kvalitu, volné termíny a ceny až o 40% nižší než v Česku. Nečekejte na volné řemeslníky. Domluvte se s námi. Malé a velké rekonstrukce.cz.
16: Děcka, co jste to provedli 7.12. v Gongu, totálně vyprodané krhutko zub. No tak jsme se rozhodli, že vám prostě to nikdy neodpustíme a proto jsme přidali ještě jeden koncert 8.12. hned na druhý den. Svouknem to dvakrát, jdeme domů. A nezapomeňte, že lístky jsou na ticketportal.cz.
17: Jen si duši nepořeš.
18: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
19: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz Fajront.
9: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
14: Vychutnejte si v Dile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Bílovci v Opavské ulici. Až do úterý máme v akci slunečnicový olej v Bila klubu za 24,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
20: Svítí.
21: Svítí.
20: I na síti všech sítí.
21: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
20: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
21: Blaník na Facebooku a Instagramu.
20: Blaník za volantem.
22: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Pozor si dejte ve Zlíně na třídě 3. května u zastávky MHD u Mlýna směrem na Otrokovice. Tady zasahují záchranáři a policie u srážky osobního auta s chodcem. Počítejte s omezením provozu. A na D1 na 335. a půltém až 321. kilometru směrem na Prahu bude v levém pruhu probíhat sečení křovin. Projíždějte tu opatrně. Tolik dopravní servis, teď už Monika a s ní krátké zprávy.
20: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
23: Aktuální přehled každý den.
20: Rádio Blaník. Zprávy.
23: Rádio Blaník.
24: Hezké ráno přeje Monika Holubová. České dráhy zachovají do konce platnosti jízdního řádu 4 spoje mezi Prahou a Opavou. Konkrétně to bude do 12. prosince mezi Prahou a Opavou 4 přímé spoje týdně. V Česku odstartoval měsíc dobročinné závěti. Zájemci můžou díky němu odkázat část jmění na charitu. Akci vyhlašuje koalice za snadné dárcovství. Nová paka na Jičínsku má sportovní halu za víc než 100 milionů korun. Nachází se v areálu gymnázia a nabízí zázemí nejen pro výuku žáků, ale také pro sportovní aktivity dalších škol a mimoškolní sportování. Čeští volejbalisté po druhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii podlehli v Turíně 1-3. Na kontinentálním šampionátu tak nenavázali na loňské překvapivé 4. místo z mistrovství světa. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
23: Dobré ráno, Rádia Blaník
20: s Petrem Slívou.
0: A pokračuje taky to úterní ráno s datem 22. září. Dary nám všechno nejlepší k svátku, pokud nějakou máte, nezapomeňte dneska na ní. Popřejte jí, dejte čokoládu, kytku, vleptej pusu nebo něco takového se prostě dělá k svátku. No a někdo z vás už slaví po víkendu, aniž by měl svátek, protože jsme zase k některým z vás dorazili a zkontrolovali, jestli tam máte nalepenou tu naši samolepku. Jak to s nimi je, tak o tom bude řeč už za chvíli. Za 4 minuty bude půl osmé.

0: Needles and Pins a Smoky na Blaníku. A od pátku do neděle jsme zase jezdili s tou naší kasičkou.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: A rozdávali mezi vás peníze 5 anebo 7 000 korun a hledali ty vaše samolepky. Jak to je s těmi samolepkami?
3: No, samolepky jsme rozdávali a rozdávat ještě budeme na každé naší letní akci, takže ještě v pátek je můžete sehnat na našem letním koncertě. Ale můžete si je i vytisknout doma, jsou to tedy sluníčkové samolepky Rádia Blaník a Centropolu. No a co s nimi? Pak si je nalepíte kamkoliv a napíšete nám, kam jste si je vylepili. Musíte nám napsat svoje jméno, přesnou adresu a zároveň i právě to místo, takže můžete dopsat. Samolepka je na lednici, na autě, na vratech, kdekoliv.
0: Na okně, na ledničce, na okně, na troubě, na televizi, na rádiu.
3: Přesně tak. A od pátku do neděle pak jezdíme a kontrolujeme ty samolepky. No a pokud vás vybereme, samolepku vás najdeme, tak automaticky dostáváte 5 000 korun. Pokud jste navíc zákazníci Centropolu, tak 7 000. No a na jednoho z vás čeká až 100 000 korun.
0: No a náš krajánek Lukáš takhle o víkendu dorazil třeba ke Štěpánce s tou Žimy.
4: Tak kde pak máte samolepku?
5: Samolepku mám na dveřích u výtahu.
4: A čí to byl vlastně nápad zapojit se do soutěže?
5: No můj.
4: A vy jste navíc u dodavatele Centropol a proto rovnou získáváte 7 000 korun. Jaký je to pocit vyhrát?
5: No krásný, nečekaný a radostný, prostě skvělej.
4: Máte nějaký plány s výhrou?
5: No já si ji uložím na Vánoce.
0: No a takový nečekaný, radostný pocit můžete mít i vy, protože od pátku do neděle opět vypustíme našeho krajánka a bude kontrolovat vaše samolepky.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: A pokud tu samolepku nemáte, jak říkala Adel, můžete si ji vytisknout z našich stránek a přilepit lepicí páskou, anebo se stavte na letní koncert, ten poslední, v pátek ještě o něm bude řeč, tam vám je taky přivezeme, ale teď už Karel Goda, Charlotte Ella Gotová, Srdce nehasnou, na Blaníku.
6: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe

0: dobrém ránu na Blaníku. Elán a klasika.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Klasika je taky to, že každý rok je tady jaro, léto, podzim a zima. Zítra ke slovu přijde ten předposlední jmenovaný, ano. Podzim letos začíná ve středu 23. září. To dnešní počasí vypadá zatím podzimně a Adel nám za chvíli řekne, jak to bude dál přes den, ale nicméně jsem objevil, že o víkendu by skutečně mohlo dorazit to slibované babí léto. Vidím tady nějakých 21-20 stupňů. Sluníčko, jasno, polojasno a to až do pondělka, protože nás čeká prodloužený víkend. Tak teď ten dnešek.
2: No, dnešek bude opravdu podzimní. Teď po ránu máme oblačno na severovýchodě a východě, tak tady i prší a tady ta oblačnost vydrží celý den, jinde se během odpoledne a hlavně večera bude postupně vyjasňovat. Jinak teploty budou 12 až 17 stupňů, v maximech na horách bude okolo 7, teplej bude na Šumavě, tady okolo 10 stupňů Celsia.
0: A mezi námi, už jste v klubu posluchačů Rádia Blaník? Ne? No tak honem!
3: Zajímají vás novinky z Blaníku?
1: Fotky a videa z našeho studia?
3: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
1: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
3: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
1: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
3: a buďte jedním nebo jednou z nás.
1: Klub posluchačů Rádia Blaník.
3: Baví nás.
1: Bavit vás.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
12: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz.

0: Sleeping in my car. Roxette na Blaníku a po 7 hodině se stalo zase tohle.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Věřte nebo ne, světe div se, ale byla proplacena další účtenka. Komu a kolik?
3: Proplatili jsme Ireně z Moravan, 2 kilometry od Brna nám napsala, že bydlí, a proplatili jsme jí monitor a nabíjecí kabel k telefonu za 4591 korun.
0: A takhle to probíhalo v praxi. Tak Ireno, co teď děláte?
4: No, teď pracuju z domu.
0: A máte u toho puštěné?
4: No,
0: jo, a kdo dospíval?
4: Petr Kolář.
0: Jednu nebe zavolá tam bylo,
4: jednou
0: že jo?
4: Nebe zavolá, no, no.
0: Tak ten Blaník zavolal, je to tak?
4: Děkuju.
0: Ireno, gratulujeme a posíláme 4591 korunu do Moravan. Adel vybrala, já jsem proplatil, další účtenka se bude proplácet zase zítra ráno. Co by se mělo napsat do takové SMSky, když se chce člověk přihlásit?
3: Napište nám svoje jméno, příjmení, odkud jste, stačí nám vesnice, město, okres a potom nám napište, co byste chtěli proplatit a hlavně za kolik.
0: A pošlete na 600 318 118 a zítra po 7. Dobře poslouchejte.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
0: A teď si s Michalem Davidem můžete zaspívat, co mi scházelo, si byla ty, milá účtenko. No, proplacená účtenko. Tak Michal David, teď účtenky zase zítra.

0: Vítr do plachet a Marek Ztracený na Blaníku. Taky vám přejeme vítr do plachet a možná k tomu dneska i sprchne, ale určitě se bude v příští hodině hrát Olympik. Bude pokáč. A taky jelen.
1: Tak buď klidná jako voda.
0: A jak jsem sliboval, na kus řeči dorazí i Anaka. Hezky česky to na Blaníku bude i po 8. Teď je 7.53.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
4: Dejte zdraví na první místo. Stavte se v úterý na Blesk ordinaci v Ostravě. Vyšetření znamének, plic, zraku, krevního tlaku i diabetu. Od špičkových lékařů bez objednání a zdarma. Čekají na vás hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a vystoupí zpěvačka Marta. Celým dnem vás provede Eva De Castello. Blesk ordinace. Úterý 22.9. od 12 hodin Masarykovo náměstí Ostrava.
5: Ještě tady, Broučku, vidíš?
6: I Broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
7: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
8: Ostrava, Vítkovice a Opava.
3: Rádio Blaník, počasí.
9: Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes chladno, objeví se také přehánky, jen lokálně. Očekáváme také oblačno až zataženo. Ojediněle může přijít také bouřka. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů. Tolik o počasí a teď už informace ze silnic.
10: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
3: Blaník za volantem.
9: Pozor si dejte na průtahu Zlína v Sokolské ulici, kde bourala dvě osobní auta, na místě zasahují záchranné složky. Počítejte tady s omezením. Komplikace jsou také na dálnici D56 na 40. kilometru směrem z Ostravy na Frýdek Místek. Tady havarovalo osobní auto, projíždějte tudy opatrně, kolony se zatím netvoří. A pokud i vy víte o nějakých dopravních komplikacích, volejte linku 603 11 71 71. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Na řadě jsou zprávy a s nimi Monika.
11: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: V Pardubicích posílí výrobu munice. Sněmovnu opět čeká mimořádné jednání. Městská knihovna v Praze získala speciální licenci.
12: Rádio Blaník.
13: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Stát a pardubická explozie chtějí posílit výrobu munice pro českou armádu. Souvisí to s klíčovými zbraňovými systémy zaváděnými do výzbroje české armády, včetně bojových vozidel CV-90, obrněných vozidel Pandur 2, tanků Leopard a dělostřeleckých systémů Cezar 8x8. Součástí spolupráce bude taky příprava na zajištění mobilizační připravenosti země. Poslance dnes čeká mimořádné jednání. Zabývat se budou návrhy na rozšíření trestného činu neplacení výživného, na zvýšení plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce a na zpřísnění trestů za týrání zvířat a člověka ve společné domácnosti. Projednají také další předlohy ve druhém čtení. Dagmar Havlová předá zdarma licenci Václava Havla městské knihovně Praha. Rozhodla se tak podle svých slov, protože knihovna umí Havlovo dílo zpřístupnit široké veřejnosti. Knihovna bude mít na starosti kontinuitu a hlavně dlouhodobou péči o Havlův odkaz. Města dál modernizují veřejnou dopravu. Třeba Jablonec nad Nisou chce pořídit nové elektrobusy a kolik jich bude, to už říká mluvčí radnice Jana Fričová.
14: Společnost Jablonecká dopravní koupí 8 elektrobusů, které od února 2028 posílí městskou dopravu. Zaplatí za ně 90 milionů korun bez DPH. Jablonecká dopravní zároveň usiluje o dotaci ve výši 45 milionů korun.
13: Peníze by pomohly snížit náklady na pořízení vozidel. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
0: Holky, pamatujete si, co je to korespondenční lístek?
13: Ano.
0: Jo, Adel?
9: Já asi netuším.
0: Netušíš, to je taková pohlednice, ale není tam ta fotka z té strany a na tu stranu, kde je ta fotka, tak se píše. Tak před 157 lety byl dán v Rakousku-Uhersku do oběhu první korespondenční lístek na světě. Co já se jich napsal z tábora? Moni, ty taky?
13: Já jsem nebyla na táboře.
0: Ty jsi nebyla na táboře, no tak to je jasné.
15: Dobré ráno, Rádia Blaník. S Petrem Slívou.
0: Tak teď už se stávou napíšou SMSky. Olympik a osmý den na začátek té další hodiny. No a potom by už měla dorazit Anna K., dnešní ranní host. Pozor, výjimečně ne na telefonu. Za minutu bude 8.

0: tip.
1: Rodinný tip a pokáč. Je tady, tak se do toho dáme.
2: Ranní host Radia Blaník.
3: Nestává se nám to moc často. Většinou tenhle ten ranní rozhovor probíhá po telefonu, ale stalo se to, že se nám tady zastavila Anaka. Ahoj, dobré ráno.
4: Stalo se to, protože jste mě ukecali. Dobré ráno, přeju.
3: Ukecali. A kdybych tě náhodou neukecal, co bys si dělala teď krátce po 8 hodině?
4: Co bych dělala? Byla bych úplně v bezvědomí. A spala.
3: V kolik stáváš?
4: Tak já usínám třeba ve 2, ve 3 ráno.
3: Takže jako muzikant,
4: půlku,
3: no jasně.
4: Půlku života, někdy i ve 4. Tak mám to takhle úplně totálně otočený, takže
3: 11,
4: jako v tuhle
3: 12.
4: chvíli opravdu spím normálně, no. Ale občas, když je potřeba, nebo když jsou někde milí na mě, a když moc prosej, ať přijdu přímo ráno. Jste asi druhý míst, kde jsem takhle brzo ráno.
3: Moc si toho vážíme a děláme, co můžeme teda.
4: Já si zase vážím, že tady můžu pít.
3: Děláme ti dobrý kafe.
4: Kafe,
3: Pěš
4: přesně
3: kafe?
4: Tak.
3: Jo. A jak vypadá tvoje ráno, když se teda řekněme kolem toho poledne probudíš?
4: Tak pokud nespěchám nikam, tak ještě ležím v posteli a vyřizuju v posteli nějaký věci, jakože maily třeba, nebo něco odpovídám na zprávy nějaký. A tak, že večer to nedělám, že večer nevidím a nevím většinou, kde mám brýle a nechci už jako v noci tam strašně se probouzet tím, že budu se vstekat, že nemůžu najít brýle. Takže ráno si je v pohodě najdu a z postele si ještě dělám nějaký takový věci, co jsem nestihla za ten den. No a pak tak vstanu, normálně prostě, vyčistím zuby, umyju, všecko tohle. Já vlastně nesnídám, je jako potom až rovnou jako jim nějak třeba ve 2.
3: To je skoro přerušovaný půst, co tomu teď říkám.
4: No vlastně,
3: hodně,
4: vlastně jo, no. Já jim pozdě v noci, takže no, je to tak takový, prostě mám to úplně, je to všechno vlastně strašně nezdravý asi, ale je to můj život, no tak co mám dělat, koncert začíná někdy klidně v 10 večer, takže než my se dostaneme z Ostravy do Prahy třeba.
3: 99% muzikantů, zpěváků a zpěvaček to takhle prostě má.
4: No, ty pytle pod očima potom budu muset jít asi na nějakou chvíli.
3: Ale teď nejsou zrovna žádné vidět.
4: No, protože blbě vidíš takhle po
3: ráno. No, to je pravda. U mě už diagnostikovali takzvanou vetchozrakost.
4: Stařeckou. To si neřekl. To je tak dehonestující název a je to skutečně odborný. Já mám s tím velkou zkušenost. No to máte stařeckou vetchozrak. Co jste to, že sám máte stařeckou vetchozrak?
3: Jsem to takhle poslala zpátky, ne?
4: No jestli pan doktor. No.
3: No nicméně, ty máš teď plné ruce práce, protože chystáš ten svůj velký koncert na příští rok do haly O2 Univerzum a já vím, že nebude jeden a že budou dva. Je to tak?
4: Děkuji, že jsi to zmínil. Já mám z toho obrovskou radost. Chystali jsme, nebo chystáme unikátní, úplně úžasnou věc s Českým národním symfonickým orchestrem, což je těleso světového věhlasu.
3: No, vážené.
4: Je to úplně největší bomba, jako možná u nás, v našich krajích, nebo jedna z největších rozhodně. Mají Oscary za hudbu pro Tarantinovy filmy. Ennio Morricone s nima strašně rád točil, miloval je a oni jeho. Já jsem vlastně první česká poproková zpěvačka, která s nima bude vystupovat jako celý koncert.
3: To je na Guinnessovku.
4: To je hustý, já vůbec nevím, jak jsem k tomu přišla, nebo vím, ale je to úplně, jako je to pro mě obrovská čest, velká výzva. A ten koncert 23. dubna příští rok se vyprodal. A já jsem si říkala, je to v pohodě, je to krásný, to je skvělý, že se při čtvrtě roku minimálně dopředu byl vyprodaný, takže moc si toho vážím, ale najednou mi přišlo líto, že ještě tolik času a že máme možná možnost, ještě hodně lidí mi psalo samozřejmě, že to nestihli, protože jsme to prodávali hodně dopředu a že to prostě nestihli koupit, tak jsem si říkala, nebudu jako všichni ostatní, vždycky ohlásíš ten unikátní, jedinečný, jeden jediný koncert a pak šup, tak tam přidáš druhý.
3: A v plánu jsou rovnou 3.
4: Ale tohle nebylo v plánu, to skutečně nebylo v plánu, ale řekli jsme si s mojí manažerkou a s Outučkem, že pojďme takovouhle nádhernou věc, já jsem strašně ráda, že jsme mohli přidat, takže máme přidaný koncert 24. Ano, ty to víš, děkuji. 23 je vyprodaný a 24 a nesmírně rychle to mizí, takže já si myslím, že že to, kdo má jako zájem o tuhle krásnou věc. Gastwalzing aranžuje 21 mých písní.
3: Já už se těším na nebe na smyčcích teda.
4: Jo, já jsem teď jsme dostali aranž, zrovna nebe, teď přišlo.
3: Jo.
4: Teď jsem to poslouchala v autě, je to strašný úlet.
3: Což se dá brát celé jako dobrá zpráva, protože já jsem se chtěl ještě nakonec tohoto rozhovoru zeptat na to, na co se ptám každého, nějaká dobrá zpráva, která tě v poslední době potěšila. To by mohlo být asi tohle, co?
4: Asi to, že se vyprodalo to O2 Univerzum, mimo to ještě jedeme na podzim krásný turné, druhou část turné Vždycky se budeme znát, protože píseň Vždycky se budeme znát slaví 10 let.
3: To už je 10 let.
4: No, je to strašný. Je to 10 let, je to z alba Světlo a vlastně teď jedeme ještě 9 koncertů na podzim, nebo 10, tuším, po českých městech, kde jsme na jaře nebyli, takže pořád makám, normálně jedu bomby.
3: No koukám, nazbírej energii, prosím tě, ať to všechno dobře dopadne, moc se těším na O2 Univerzum, přijdu, chci to
4: super,
3: vidět.
4: No.
3: A děkuju za tu ranní návštěvu, měj se pěkně, ahoj.
4: A já děkuju za pozvání, takže dobré ráno.
2: Ranní host Rádia Blaník.
1: Anna K. byla dnešním ranním hostem, ne na telefonu, ale takřka, nebo tak říkajíc, z očí do očí. Tak tady je to nebe, ještě bez smyčců, ale už se těším na ty smyčce. Anna K. a nebe na Blaníku.

0: Anaka a nebe. Anaka byla dnešním ranním hostem tady ve studiu. Pokud byste tuhle tu písničku chtěli slyšet takzvaně na smyčcích, tak pokud máte vstupenky, stavte se 23. dubna příštího roku do pražského O2 Univerzum. Pokud je nemáte, tak si je kupte, protože Anaka přidala další koncert s Českým národním symfonickým orchestrem, a to na 24. dubna příštího roku.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Teď se zatím píše 22. září a jaké bude to 22. září?
2: Zatím máme ty teploty poměrně nízko a ani během dne se to nevytáhne na víc než 17 stupňů Celsia na naprosté většině území. Na horách pak počítejte s teplotami okolo 7 stupňů. Jinak bude převážně oblačnost. Oblačnost se začne odpoledne a k večeru postupně přeměňovat do vyjasnění. Jiná situace ale bude na severovýchodě a východě. Tady teď po ránu může spadnout i nějaká ta kapka a během dne tady bude po celý den zataženo. Jinak bude foukat mírný vítr na Moravě a ve Slezsku bude čerstvý, takže i tady bude tu pocitovou teplotu ještě o něco srážet.
0: Money, money, money. Peníze, peníze, peníze. Počasí si za peníze nekoupíte. No a všechno ostatní. Třeba jo, tady Ava na Blaníku.

0: ABBA a Money, Money, Money. Na Blaníku v dobrém ránu, na to, abyste získali dobrou náladu, peníze nepotřebujete, jednak stačí pustit si Blaník a dát volume trošku víc doprava, a nebo si zaběhat. A pokud máte pocit, že běhání není nic pro vás, že byste po prvních minutách hledali nejbližší lavičku a přemýšleli, kdo vás k tomu proboha přemluvil, tak pozor, možná stačí jenom změnit tempo. Podle nejnovějších poznatků z Japonska prý nemusíte běhat jako na olympiádě. I pomalý klus, který se rychlostí blíží chůzi, může prospět náladě a soustředění. Důležité je prostě najít si tempo, které vám vyhovuje, takové, při kterém se z pohybu nestane boj o přežití, ale příjemná součást dne. A pokud vás někdo předběhne, tak si říkejte třeba, že jenom spěchá na autobus. Takže pomalinku, polehoučku, k dobré náladě a my k tomu přihodíme za chvíli krátké zprávy. Teď je 8:20. Rádio Blaník.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník. Ano, už zítra přivítám dalšího parťáka a tentokrát to bude muž, kterému já říkám pan Blaník, protože nikdo nebyl na konopišti víckrát než on. A vy už moc dobře víte, že zítra mezi 4. a 5. vyspovídám Jakuba Smolíka. Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
2: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
3: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
4: A teď vám dám dobrou radu. Nenechajte si ujít Rožnovskou zahradu. Od pátku 25. až do neděle 27. září se konají v Kempu Sport v Rožnově velké zahradnické trhy. Nejen burča, kvítka, stromky a maso uzené, ale i sekačky, sýry a zelí kyselé. Tak nezapomeňte, poslední víkend v září.
5: Dejte zdraví na první místo. Stavte se v úterý na Blesk ordinaci v Ostravě. Vyšetření znamének, plic, zraku, krevního tlaku i diabetu. Od špičkových lékařů bez objednání a zdarma. Čekají na vás hvězdy ordinace v Růžové zahradě 2, soutěže a vystoupí zpěvačka Marta. Celým dnem vás provede Eva De Castello. Blesk ordinace. Úterý 22.9. od 12 hodin Masarykovo náměstí Ostrava.
6: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
7: Stavebniny Janí.
8: Stavebniny Janí.
7: Ztracené bednění, lepenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janí.
8: Stavebniny Janí.
7: Od cihly až po vanu všechno tady dostanu.
9: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
10: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
11: Malé a velké rekonstrukce, váš spolehlivý partner pro stavbu i domov. Plánujete novou koupelnu, rekonstrukci domu nebo bytu, fasádu, střechu nebo hrubou stavbu? Jsme polsko-česká firma. Děláme malé a velké rekonstrukce. Nabízíme kvalitu, volné termíny a ceny až o 40% nižší než v Česku. Nečekejte na volné řemeslníky. Domluvte se s námi. Malé a velké rekonstrukce.cz.
12: Už 24. září otevírá nový obchodní park v Ostravě Nové Bělé. Najdete zde prodejny Billa, Teta, Woolworth, Teddy a Valmont. Prodejny se otevřou v 9 hodin, Billa bude otevřena už od 7 ráno. Čekají na vás speciální akční nabídky i drobné dárky. 24. září. Těšíme se na vás v Ostravě Nové Bělé. Sjezd z ulice Prodloužená.
13: Inzerujeme ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
14: Protože s náma prodáte.
13: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
15: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
16: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Blaník za volantem.
17: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Pozor se dejte na trase z Konic na Olomouc u Drahonic, kde blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Projíždějte tady opatrně. Komplikace jsou také na dálnici D56 na 40. kilometru směrem z Ostravy na Frýdek Místek. Tady havarovalo osobní auto, projíždějte tady opatrně, kolony se zatím netvoří. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Na řadě už jsou další zprávy a s nimi Monika Holubová.
18: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
17: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Stát v příštím roce opět převezme veškeré poplatky za podporované zdroje energie. Včera o tom rozhodla vláda. Stejně jako letos na ní stát zaplatí zhruba 1,40 miliard korun. Pražská záchranná služba pokračuje v obměně vozového parku. Objednala na 50 nových sanitek za 224 miliony korun. Cena jednoho auta tak činí zhruba 4,5 milionu. Skoro 30 psů a koček ve zcela nevyhovujících podmínkách našli veterináři v jednom z domů v Rousínově na Vyškovsku. Zvířata byla podvyživená, ve špatném zdravotním stavu a silně zablešená. V tom žili také děti. Hokejisté Liberce dnes budou na ledě Pardubic bojovat o první výhru v sezóně. Předehrávka 11. kola začne v 6 večer. O půl hodiny později odstartuje dohrávka 3. kola mezi Spartou a Mladou Boleslaví. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: No a před námi je další půl hodina toho dnešního dobrého rána, vlastně poslední půl hodina dobrého rána, protože potom nás čeká už tajemný rok. No ale taky se nám blíží ten poslední letní koncert, tak o něm bude řeč už za chvíli. Za 2 minuty bude půl deváté.

0: Klidná jako voda a jelen na Blaníku. No, uteklo to jako voda.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Já mám ještě úplně před očima, jak v Havířově 12. června zahajuju tu letošní sérii letních koncertů a potom přišli Domažlice a Pelhřimov a Mariánské Lázně a Chomutov, Napajedla, Těšnov, Prostějov, Pardubice. Minulý týden v pátek to byla Čáslav, no a před námi je ten poslední letní koncert.
2: Ten letní koncert bude v Prachaticích, konkrétně na Velkém náměstí, a startujeme už ve 4 odpoledne.
0: No a kdo pak nám tam zaspívá?
2: Bude tam třeba Čechomor, Olga Lunová, Petr Kolář, no a samozřejmě naše blanická kapela.
0: Teď jsem si vzpomněl, že jsem vlastně na začátku té série v Havířově tehdy vyspovídal Petra Koláře, ptal jsem se ho, jaké bude mít léto.
3: Hele, a budeš mít taky nějaké prázdniny, nějakou dovolenou?
4: Ne, já nejsem plážovej typ, takže já prostě o prázdninách se na dovolenku. Já mám rád dovolenou buď na podzim, nebo v zimě, anebo brzináře.
0: Takže jedno je jisté, Petr Kolář je rozespívaný. Zítra sice začíná ten podzim, ale doufáme, že nám ještě do pátku neprchne někam na tu dovolenou. No nicméně, v pátek v Prachaticích poslední letošní letní koncert, i tam vám přivezeme ty naše samolepky Rádia Blaník a Centropolu. Pokud ještě nemáte, tak si ještě rychle můžete potom lípnout. No a je to zadarmo, no tak přijďte. Co víc říct k tomu, že jo? Těšíme se, tak. Super to bude.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
5: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Takže pátek, poslední letní koncert Blaníku Prachatice, začíná se ve 4 odpoledne, teď 3 minuty po 8:30 na Blaníku. Hanka Zagorová. Je naprosto nezbytné.

0: Nothing's Gonna Change My Love For You a Glenn Medeiros na Blaníku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Tak jsem si zase po nějaké době otevřel tu houbařskou mapu Českého hydrometeorologického ústavu a dobrá zpráva je, že rostou prakticky vlastně teď už úplně všude, včetně té jižní Moravy a části Vysočiny, kde to doteď bylo prakticky vysušeno bez hub. Tak teď už je to s houbami i tam. Dokonce nám přišla i houbařská SMS-ka.
2: Ano, máme tady houbařský servis. Ráno zde máme pod mrakem, v noci 10 stupňů a přes den včera 17. Neprší na houbách, už jsem byl u Litomyšle a dost jsem jich našel, hlavně praváky. Ahoj.
0: Výborně, děkujeme za zprávu, jak to bude dneska s počasím, bude houbové?
2: No, já bych řekla, že jo, dnes nás čeká oblačná obloha na naprosté většině území, ubývat bude až spíš k večeru. Na severovýchodě a východě tady bude zataženo po celý den a lokálně tady počítejte i s deštěm nebo s přeháňkami. Jinak, co se týká teplot, tak 12 až 17 v maximech, na horách okolo 7 a na Šumavě pak 10 stupňů Celsia.
0: A k počasí na houby za chvíli přidám i malou nápovědu k dnešnímu tajemnému roku. Za 4 minuty bude 8:45.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
6: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Nyní v akci Mamut Glühdämmbraben za akční cenu 149 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
13: Je, schořela mi kulma.
14: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
15: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
17: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
18: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
17: Vážně?
18: Já mám Lelosy na sobě celý den.
17: Lelosy. Too comfortable to take off.
19: Stavebniny DEK přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.

0: Kdo ví, jestli a kabáti v dobrém ránu na Blaníku a chystáme tajemný rok?
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A dnes se po 9. hodině přeneseme do roku, kdy měl premiéru jeden hořko sladký film, úspěšný film, který se vysloužil hned 11 nominací na Českého lva a který režíroval Ondřej Trojan, a tohle je ukázka z něj.
3: Zrovna tu by si mi nechtěl umřít.
4: Tebe tu nenajdu, Hanulko.
0: Tak co, tušíte? To řekneme si víc po 9. Teď ještě Kylie Minogue, The Locomotion na Blaníku.

0: The Locomotion a Kylie Minogue v dobrém ránu na Blaníku, respektive na jeho konci. Protože v příští hodině už se budeme nacházet v tajemném roce a hrát nám k tomu budou tyhle písničky. Třeba... A nebo... A nebo... A více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami, teď je 8.53. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať je vás 20 nebo třeba 200, postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz.
3: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
4: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
5: Inzerujeme ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
6: Protože s náma prodáte.
5: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
7: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
8: Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Obloha na Moravě a ve Slezsku bude dnes převážně oblačná až zatažená. Místy se objeví také přehánky. Ojedinile mohou přijít i bouřky. Bude chladno, nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů. Tolik o počasí a teď už informace ze silnic.
9: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
8: Pozor si dejte na dálnici D56 na 40. kilometru směrem z Ostravy na Frýdek Místek. Tady havarovalo osobní auto, projíždějte tudy opatrně, kolony se zatím netvoří. Komplikace jsou také v Olomouci v Komenského ulici před mostem přes Moravu směrem k nádraží. Tady došlo k havárii dvou osobních aut, zdržení je tu kolem 5 minut. A na Zlínsku na průjezdu Otrokovice mi na náměstí 3. května u křižovatky se Svobodovou ulicí bourala dvě osobní auta. Tady je zdržení minimální. Tolik dopravní servis, na řadě jsou zprávy a Monika.
10: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Vládní opatření podle analytiků růst cen paliv nezastaví. Bezpečnostní sbory budou mít postupně vyšší platy. Čeští tenisté čekají na soupeře pro Davis Cup.
13: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Nejvýraznější efekt na ceny pohonných hmot bude mít snížení spotřební daně na naftu. Tak na včerejší rozhodnutí vlády reagují analytici s tím, že vliv regulace marží bude minimální. Celkově podle nich opatření růst cen paliv na trhu nezastaví a mimořádná daň na marže rafinérií situaci spotřebitelů nijak neřeší. Platy v bezpečnostních sborech stoupnou za 3 roky až o 8 700 korun. Na síti X to dnes uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar. Cílem podle něj je, aby byl k začátku roku 2029 nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy 50 tisíc. U policie by také mělo přibývat na 1500 míst, u hasičů zhruba 100. Silnice a cyklostezky jsou s příchodem podzimu hůře sízné. Pozor by se měli na mokrém a znečištěném povrchu dávat hlavně jezdci na elektrokoloběžkách. Jízdu musí přizpůsobit aktuálním podmínkám a víc říká krajská koordinátorka BESIPu Radka Bináková.
14: Jezdci musí počítat s tím, že různé povrchy mohou mít výrazně odlišnou přilnavost. Před zatáčkou by měl jezdec brzdit s dostatečným předstihem a nevýjíždět do ní vysokou rychlostí. Ideálně tak, aby nemusel koloběžku klopit nebo aby si ponechal dostatečný prostor pro bezpečné zastavení.
13: Oproti loňsku přibylo nehod na elektrokoloběžkách o 26%. Nejčastějšími zraněnými jsou děti. Čeští tenisté se dnes dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové playoff Davis Cupu. Během slavnostního losování, které začne v pravé poledne v Boloni, budou mezi čtveřicí nasazených týmů. Za soupeře dostanou buď Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu anebo Velkou Británii. Vyřazovací fáze se odehraje od 24. do 29. listopadu. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
11: na Rádiu Blaník.
0: A otevíráme to dnešní hledání tajemného roku. Průvodcem nám budou písničky a taky události, které se v tom roce staly. První nápovědu pro vás budu mít už za chvíli. A i dneska můžete volat. A to na 800 109 109, případně psát na 603 118 118 své tipy a své vzpomínky. Tajemný rok právě začíná.

0: Hledáme tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: Moldavsko-rumunská skupina Ozone, Dragostea Dintei.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: No bylo to tehdy úplně všude, tahle ta písnička. A tady jsou první tipy do dnešního tajemného roku. Rádio Blaník, Petr Slíba, Tajemný rok, dobrý den.
3: Ahoj Peťo, Adelko, moc vás zdraví, Jirka. No prosím tě, teďka zrovna poslouchám tu hruzu, co hraješ. Jestli si to dobře pamatuju, ty Ozone, tak to byl se na to rok nějak 2003. Ne, nezlob se na mě, nemyslím to nic ve špatným, ale ono se to tenkrát hrozně hrávalo na diskotékách a my jsme z toho měli hrozně vždycky velký hlavy. Vždycky jsme se těšili, až to prostě skončí, takže by to měla být rok 2003.
0: No já tě úplně rozumím, protože Ozone lidi buď to milujou, anebo úplně nesnáší.
3: Tak já jsem spíš ta druhá skupina teda, ale snad se na mě nezlobíš.
0: Vůbec ne.
3: Zdravím Adelku, asi jsem nějak jako pocítil, že má změněné příjmení, že ano. Je asi vdaná, takže přeju hlavně plno lásky.
0: Adelka děkuje a moc děkuju taky, ahoj.
3: Mějte se moc krásně oba dva, ahoj.
0: Tak máme nějakou SMSku?
4: To bylo krásné, já bych chtěla ještě poděkovat, děkuju moc. Máme, napsala nám tady třeba Alena z Brna, ta typuje rok 2002 a napsala, to je rok, kdy se mi narodil můj úžasný vnouček Lukášek.
0: No tak děkujeme, zdravíme do Brna, já k tomu přidám teda rovnou první slovní nápovědu. Tak nejdříve k té ukázce, kterou jsem pouštěl před 9:00.
5: Zrovna teď by si mi nechtěl umřít.
6: Tebe tu nenajdu, Hanulko.
0: 4. září tajemného roku má v kinech premiéru film režiséra Ondřeje Trojana, natočený podle knižní předlohy Květy Legátové, kde si skvěle hlavní roli zahrála Aňa Geislerová.
7: Uklidíte se do želár, provdáte se za Jandu a já už o vás nikdy neuslyším.
0: Jmenuje se Želary. Ano, teď jste to tam taky slyšeli. Ten film byl nominován na 11 českých lvů a vysloužil si i nominaci na Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Tak to byl uváděn v zahraničí.
8: Pojaci, pojaci jsou tu! Sony Pictures Classics presents Zellary. From the Czech Republic, the 2004 Academy Award nominee for Best Foreign Language Film.
0: Připomínka Želar. Želary mají premiéru právě v tajemném roce, v tom roce, po kterém dneska pátráme. Víte, kdy to bylo?
9: Našli jste rok vašeho života?
10: Volejte 800 109 109.
9: Pište na 603 118 118.
0: A novinku měla tehdy i Alice Springs. Jmenuje se Vrať se mi zpátky.

0: Písnička, která je sama o sobě mnohem, mnohem staršího data, než je tahle její verze. Tu písničku kdysi dávno, před desítkami let, naspívali britští The Who a v tajemném roce ji znovu přespívali Limp Bizkit.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: A vdechli vlastně druhý život. Tak to byla další hudební nápověda. V té první slovní jsme se věnovali filmu Žellary, protože tenhle ten skvělý film Ondřeje Trojana měl 4. září tajemného roku svou premiéru. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, Taliana z Teplic. Dneska bych tipla rok 2008.
0: A proč si myslíte, že je to rok 2008?
2: Podle písniček, Petr Kolásek.
0: Aha, no dobře, tak 2008, a co jste dělala vy v tom roce?
2: No, to jsme koupili synovi zájezd do Tunisu v 18 nám a na letišti jsme zjistili, že má propadlý pas, takže je. Nikam nemohl.
0: No, tak to je velká smůla. To je velká smůla. Moc vám děkuju.
2: Děkuju, naschánou.
0: Naschledanou. To se bojím vždycky, když přijdu na letiště, v jakém stavu mám pas, protože vím, jak se k němu chovám a vím, že vůbec nevím, kdy končí. Pojďme na SMSky.
3: Máme tady třeba tip od Oliny z Nového Strašecí, ta tipuje rok 2003 podle jejího oblíbeného filmu Žellary.
0: Děkujeme.
3: Pak tady máme tip od Hanky z Hradce, ta tipuje rok 2004 a napsala, to je rok, kdy jsem se vdávala.
0: Díky.
3: A tipujete jako každý den i na našem Facebooku a tady tipuje třeba Alenka podle písničky od Činasky, napsala, tipuji rok 2003.
0: 2003 mám zaznamenáno. No a tady je další písnička z tajemného roku. Nenechte se zmást jejím názvem. Jmenuje se 1970 a zpívají Činasky, nebo Michal Malatný zpívá a hrají Činasky. A pokud tušíte, ve kterém roce se nacházíme, tak nám to zavolejte na 800 109 109 anebo napište na 600 318 118.

0: Slíva na Rádiu Blaník.
1: Chinaskia 1970, to není tajemný rok, to je název téhleté písničky, ale jednoduchou matematickou metodou by se z toho ten tajemný rok dal i vypočítat. Ale víc radit nebudu, pojďme na další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kdo tam?
2: Havlíčková Jitka.
1: Jitko, jaký máte tip?
2: Rok 2003.
1: Dobře, podle čeho tak soudíte?
2: Nějak jsem to usoudila dle situace.
1: A co jste dělala vy v tom roce?
2: Ježišmarja, to už ani nepamatuju.
1: Krásná reakce, ježišmarja. A vy teď někam jedete, ne?
2: Ano, jedeme.
1: Kam jedete? Žijíme.
2: Do Děčína.
1: Tak šťastnou cestu a děkuju za tip. Mějte se krásně, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: A vy tipujete i pomocí SMSek a co pak nám píšou posluchači?
3: Ahoj Blaníčku, já tipuji rok 2002, což je rok, kdy se mi narodila moje dcera Anička.
1: A děkujeme.
3: Potom přidám tip na rok 2003, podle filmu Žilary tipuje Věra. No a stejný rok nám tady tipuje třeba i Jitka z Klatov.
1: Tak, děkujeme Jitko, zdravíme do Klatov, vy pište na 600 318 118 nebo volejte na 800 109 109 a další nápověda už za chvilku.
0: Tajemný rok a Petr Slíva na Rádiu Blaník. Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. Prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva, no jistě.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma, jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
8: Malé a velké rekonstrukce, váš spolehlivý partner pro stavbu i domov. Plánujete novou koupelnu, rekonstrukci domu nebo bytu, fasádu, střechu nebo hrubou stavbu? Jsme polsko-česká firma. Děláme malé a velké rekonstrukce. Nabízíme kvalitu, volné termíny a ceny až o 40% nižší než v Česku. Nečekejte na volné řemeslníky. Domluvte se s námi. Malé a velké rekonstrukce.cz.
9: Tedy, nyní 6x v Ostravě. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako je helium, plyn do balónků za neuvěřitelných 400 korun. Nebo náš college blok a další školní potřeby již od 130 korun. Zahájení prodeje Tedy, tento čtvrtek v ulici Prodloužená v Ostravě. Tedy hýří nápady.
10: Už 24. září otevírá nový obchodní park v Ostravě Nové Bělé. Najdete zde prodejny Billa, Teta, Woolworth, Teddy a Valmont. Prodejny se otevřou v 9 hodin, Billa bude otevřena už od 7 ráno. Čekají na vás speciální akční nabídky i drobné dárky. 24. září. Těšíme se na vás v Ostravě Nové Bělé. Sjezd z ulice Prodloužená.
11: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
12: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
13: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cípe, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.
14: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.
15: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
16: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké. Elektřina za 2349 korun za megawatt hodinu. Plyn za 849 korun za megawatt hodinu s fixací do roku 2029. Férové ceny energii od Fonergy.

0: na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
2: České rádio.

0: Cheers.
1: Ka-ching.
2: Kde si čistě countryová zpěvačka Shania Twaina? Ka-ching.
3: Tajemný rok Rádia Blaník.
4: Tajemný rok.
2: Tahle ta kanadská zpěvačka udělala slušnou díru do světa. No, v tom dnešním tajemném roce už jsme si zahráli i jiné písničky, připomenuty české Ještě žitě lásko mám od Petra Koláře, Vrať se mi zpátky od Alice Springs a 1970 od Činasky. A taky jsme si připomněli film Žilary, natočený podle knihy Květy Legátové Ondřejem Trojanem, který jste poprvé mohli vidět 4. září tajemného roku. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den.
2: Kdo je tam?
5: Alexandr.
2: Alexandře, jaký máte tip?
5: 2003.
2: A proč si to myslíte, že je to zrovna rok 2003?
5: Protože jsem ročník 1970.
2: Jste trošku počítal, co? No dobře, co jste dělal v tom roce 2003?
5: Je, to by bylo 33. Já vůbec netuším.
2: Netušíte? Tak mi řekněte, co děláte teď, protože je tam strašný hluk.
5: No, řídím, jedu do Drážďan.
2: Tak šťastnou cestu, moc vám děkuju, nashledanou. A tady jsou další SMSky.
0: Počítal třeba i Míra z Litoměřic, podle Činasky typuje rok 2003, podle písničky 1970. Potom nám napsala Alena ze Žďáru nad Sázavou, ta typuje taky rok 2000. Počkat. Tak tady je to trošku zamotanější. Tak Alena typuje podle písničky 1970, rok 1983. Napsala, aha, to se mi narodil syn, měli jsme velkou radost. Takže Péťo, zapiš 1983.
6: No já mám zapsáno, jasně, nemám problém, dělám čárku.
0: A potom nám napsala ještě Romana, ta typuje rok 2003, napsala, slavila jsem 35 a byla to velká jízda.
2: Tak, další čárka u trojky, ale 2003. No, pojďme teda na další slovní nápovědu. Pavel Nedvěd. Na konci tajemného roku se jako druhý Čech v historii dočkal a zvedl nad hlavu zlatý míč a stal se nejlepším fotbalistou Evropy.
7: Myslím si, že pro mě znamená strašně moc a nejenom pro mě, myslím si, že pro můj zem a pro náš fotbal je to věc, která se jen tak lehce nezíská, a to víme určitě, protože to nám to trvalo 41 let.
2: Pavel Nedvěd jako druhý Čech zvedl nad hlavu zlatý míč právě v tajemném roce. A teď vy 800 109 109, sem zavolejte, jaký rok hledáme, a přihoďte klidně i nějakou vzpomínku, nebo to napište na 600 318 118, nebo přidejte do komentářů na našem Facebooku. A z tajemného roku je i tahle písnička od Divokýho Billa.

0: Písnička, která se tehdy v tajemném roce taky hodně hrála. Black Eyed Peas a What is the Love?
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: Tehdy to byl velký světový hit. No a my už jsme si připomněli taky Žilary, což byl velký filmový hit v kinech, dokonce si vysloužil i nominaci na Oscar za nejlepší cizojazyčný film, takže Žilary měli premiéru 4. září tajemného roku, připomněli jsme si i Pavla Nedvěda, který jako druhý Čech v historii nad hlavu zvedl zlatý míč a stal se nejlepším fotbalistou Evropy. A ještě jednu nápovědu dlužím, k té dojde za chvíli, ale tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, do Blaníku, tady Zdena. Je to rok 2003, doufám, že jsem se nezamotala, 2003, to podle já Kristových let.
0: Co jste dělala vy v roce 2003?
3: Na tuto otázku nejsem připravená.
0: No dobře, tak já to takhle nechám.
3: Běžný život,
0: moc vám děkuju, mějte se krásně, nashledanou.
3: Taky, vy taky, nashled.
0: A co pak nám píšou posluchači, kteří píšou?
4: Tak třeba z Loun se nám dopsala Wendy, ta typuje rok 2003 a napsala k tomu, to jsem slavila Kristova léta.
0: No tak gratulujeme.
4: Pavel Nedvěd pak napověděl Lence, ta taky typuje rok 2003, takže k němu přidáváme čárku.
0: Díky, díky.
4: No a tip na rok 2003 nám poslala i Jitka ze Strakonic, ta napověděl film Žilary a napsala, mně se v tom roce narodil syn Petr.
0: Tak ať žije syn Petr, ať žijou Strakonice, děkujeme a jdeme na tu poslední nápovědu. Od pátku 13. června do soboty 14. června proběhlo v tajemném roce celostátní referendum o vstupu České republiky do Evropské unie. Teď omluvte zhoršenou kvalitu zvuku.
5: Protože sčítání probíhá rychleji, než kdo z nás čekal, můžu vám už v téhle chvíli nabídnout průběžné výsledky referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii. Tady jsou. Vidíte, že přes 77% voličů říká ano a necelých 23% říká ne.
0: A to byla poslední nápověda.
1: Tajemný rok.
2: Na rádiu Blaník.
6: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
7: Ano, je tady další díl a tentokrát jsem vyspovídal paní Eleonor Kinsky, muzikoložku a kurátorku interaktivního muzea v rodném domě Antonína Dvořáka v Nelahozevsi. Tak příjemný poslech.
6: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
8: Maxi.
9: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
8: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
13: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
14: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
20: Akční týdny plné elektra v Planeo jsou tady. ušetřete až 35%. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
21: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
22: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.

0: Další z originálních textů Gábiny Osvaldové, Lucka Bílá a Vokurky.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Zároveň poslední písnička z dnešního tajemného roku, podle které jste mohli ještě hádat. A tady jsou teda ty poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Hartmann Jiří.
0: Povídejte, je to vaše.
3: Tipuju rok 2003.
0: A proč si myslíte, že je to zrovna tenhle rok?
3: Podle písničky od 13. 1970.
0: tak se pojďme vrátit do roku 2003, co jste dělal, kdyby to byl on?
3: Já čekal jsem narození své druhé své dcery, co mi narodila.
0: Tak vám zpětně gratuluju. Mějte se pěkně, nashledanou. A teď poslední SMSky.
4: Třeba Jitka z Vyškova typuje taky rok 2003, poznala to podle Zlatého míče pro Pavla Nedvěda a skupiny Činasky a napsala: v tom roce jsem se šťastně provdala a narodil se nám náš nejstarší syn Kubík. Krásný rok, moc děkuji za jeho připomenutí.
0: A my moc děkujeme za vaši SMSku.
4: Nejlepší fotbalista Pavel Nedvěd napověděl i Marii, ta typuje taky rok 2003 a napsala: no a já jsem se v tomto roce sešla po 26 letech se svojí první láskou a jsem s ní dodnes.
0: Díky.
4: A potom přidám ještě tip z našeho Facebooku, typuje tady třeba Jitka, taky rok 2003, nebo Soňa, které napověděli Činasky.
0: Děkujeme, vůbec všem děkujeme, kdo jste zavolali, napsali, anebo jste si třeba jenom v duchu mysleli, jaký rok dneska hledáme. Já to zhrnu. Žilary měli tehdy premiéru. Taky Pavel Nedvěd získal Zlatý míč a proběhlo referendum o vstupu do Evropské unie. A pokud jste typovali rok
1: 2003,
0: tak jste typovali správně.
1: Dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: A my jsme u konce, s Adelkou se na vás těšíme zase v zítřejším ranním vysílání úderem 6. a to už bude podzim. Zítra tady máme první podzimní den. Za chvíli dopolední vysílání a Pepa Černý, zůstaňte s Blaníkem, teď je 9.50 a tohle je Céline Dion a ještě jedna písnička z roku 2003.

0: Posloucháte Rádio Blaník a tuhle divočinu zpívala Celine Dion v Tajemném roce. A už je za námi. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky, zaspívá mistr. Taky Petr Spálený.
1: Život je hrou vyhranou.
0: Zvednem sásky, Marek Ztracený.
2: Tak proč si trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fejt.
0: Přesně, proč řešit, co bylo? Jsme Blaník, hrajeme hezky česky, budeme hrát dál. Za nějakých 5,5 minuty bude 10 hodin. A já myslím, že jste si vybrali dobře. Teď je před námi počasí, doprava a zprávy.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Blaník, počasí.
5: Krásné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes chladno a čekáme i přehánky. Převážně bude obloha oblačná až zatažená, místy zaprší a ojediněle se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů. Tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
6: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
4: Blaník za volantem.
5: Pozor si dejte na dálnici D48 na 54. kilometru na sjezdu na Dobrou směrem od Frýdku Místku. Tady narazilo osobní auto do svodidel, projíždějte se zvýšenou opatrností. Nehodu máme také v Ostravě Porubě v ulici 17. listopadu, kde havarovalo osobní auto, jeden pruh je neprůjezdný, zdržení je kolem 5 minut. A pozor v Rožnově pod Radhoštěm, Meziříčské ulici u nádraží, tady bouralo osobní auto s autobusem. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Na řadě jsou další zprávy a s nimi Monika.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Pavel je na shromáždění OSN s Macinkou. Správní soud řešil výšku hladiny novomlýnských nádrží. České tenistky se chystají na Británii. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Prezident Petr Pavel pokračuje v návštěvě Spojených států. Společně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou se dnes v New Yorku zúčastní zahájení všeobecné rozpravy 81. zasedání Valného shromáždění OSN. Pavel se zúčastní také akce zaměřené na ochranu práv dětí v době umělé inteligence. Ministerstvo zemědělství se musí znovu zabývat výškou hladiny nových mlýnů na Jižní Moravě. Šlo o zvýšení hladiny až o 35 cm. Podle nejvyššího správního soudu rezort při minulém rozhodování chyboval. Soud tak zamítl kasační stížnosti ministerstva Povodí Moravy proti rozsudku krajského soudu v Brně, který loni vyhověl žalobě dětí země. Táborské nádraží čeká velká proměna. Začíná celková rekonstrukce nádražní budovy, která propojí historické části s novými přístavbami. Pokračuje mluvčí zprávy železnic David Kabele.
9: Výsledkem budou moderní, plně bezbariérové prostory odpovídající současným potřebám cestujících. Hlavním prostorem pro cestující se stane nová odbavovací hala. V bezbariérové přístavbě propojené s podchodem vzniknou toalety a výdejní boxy.
8: Stavební práce budou hotové na jaře 2028. České tenistky už za hodinu rozehrají v silné sestavě finálový turnaj Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové narazí jako velké favoritky na titul ve čtvrtfinále na Velkou Británii. Vítězky se pak střetnou v další fázi s Kazachstánem anebo Španělskem. Vedle světové šestky Lindy Noskové jsou v týmu také Karolína Muchová, Marie Bousková, Sára Bejlek a Kateřina Siniaková. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Ano, je tady, děkujeme, Moni.
4: Pepa Černý
7: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za minutku a půl už bude 10, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku je tady taky kolegyně Samira, která nám opět řekne, proč se říká, co se říká, vysvětlí nám to, my budeme zase o něco chytřejší a já vám taky vysvětlím, jak fungují ty samolepky, které přinášejí bankovky. A to ty menší, i když menší 5 000, to je největší bankovka, která existuje. Potom 7 000, ale klidně i 100 000 korun, a to už je něco bankovek. Tak si počkejte, já vám to všechno řeknu. A teď mistr Karel Gott, zůstanu svůj. Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Petr Spálený a Hráč na Blaníku.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Je tady naše Samira a ta nás nikdy nevezme na hůl, to je její obrovská výhoda. Samčo, my posloucháme.
3: Když vás někdo vezme na hůl, znamená to, že vás podvede nebo ošidí a většinou jde o peníze. A hůl tam podle jednoho z výkladů opravdu není náhodou. Musíme se vrátit do dob tovarišů, tedy mladých řemeslníků, kteří po vyučení vyráželi na zkušenou a putovali od jednoho mistra k druhému. Sebou nosili vandrovní knížku, ale také tovarišskou hůl. A právě na ní se mohly dělat zářezy neboli vruby, které sloužily jako jednoduchý způsob evidence, třeba odpracované doby, výdělku nebo dluhu. A teď si představte, že narazíte na nepoctivého mistra, odpracujete si svoje, jenže on vám na hůl udělá méně vrubů, než by měl, případně vám naopak připíše větší dluh a tím vás doslova vezme na hůl. Existuje ale ještě druhý výklad a ten funguje podobně, tentokrát se přesuneme do hospody. Dluhy štamgastů se kdysi nemuseli zapisovat do žádného účetního systému, ale jednoduše pomocí čárek na dřevo, hůl nebo tabuli. A pokud nepoctivý hospodský přidal pár čárek navíc, host najednou dlužil víc, než skutečně propil. Princip je tedy v obou příbězích stejný. Záznam dluhu nebo odměny na dřevě a někdo, kdo s ním ve svůj prospěch podvádí.
0: Tak víme zase o něco víc. Samčo, moc krát děkujeme.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Říká, na Blaníku se hlavně zpívá hezky česky. Ole, Marek Ztracený a minulost. Posloucháte Rádio Blaník, je 10.13, já vám přeji krásné dopoledne.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Cestou, necestou,

0: MIGové, MIG-21, malotraktorem, to jsou samé dopravní prostředky, že? Jak MIG, tak malotraktor. A víte, jak to s tím malotraktorem bylo? Kdo to vymyslel? On to vůbec nevymyslel, Jirka Macháček. Jirka Macháček to normálně ukrad a víte komu? Nedávno se přiznal v jednom rozhovoru, a já to řeknu v headlineru, protože ten časopis mám rád, i když ne tištěný, ale jenom na internetu, tak se přiznal, že normálně byl v šatně v divadle Sklep s Tomášem Hanákem a Tomáš Hanák chodil a furt opakoval malý velkotraktor nebo malý velkotraktor nebo velký malotraktor, kde vlastně končí ten rozdíl. A jemu se to tak líbilo tomu Jirkovi, že mu to normálně ukrad udělal z toho písničku a pak se mu omluvil a Tomáš Hanák mu odpustil. Tak takhle vzniknul malotraktor, takhle vznikla vlastně ta písnička, respektive její námět. Já ji mám hrozně rád. Za chvilku Headway, Helenka Vondráčková, taky Botox, posloucháte Blaník a za chvilku si taky vysvětlíme, jak se lepí nálepky a hlavně, co to přináší.
1: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
3: Sokol žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol žaluzie.
4: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než tisícovce spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.
5: Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať je vás 20 nebo třeba 200, postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz.
6: Jsem Heřman Gazda, ostravský gastrošef. Asi víte, že společně budáme sociální sítě s jednoduchýma recepisama, které zvládne úplně každý i bez občanky. No a včul mám radost, jak štěňatko mravenečníka, bo vychází další, už čtvrtá kuchařka, fičáky za hubičku. Tak vál do knihupectva nebo online na albatrosmedia.cz a zeber rovnou všechny 4 bestsellery, bo jsou furt vyprodané.
7: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Stavebniny-Janík.cz.
8: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
9: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
10: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
12: Nejlevnější pneu.cz.
13: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
14: Děcka, co jste to provedli 7.12. v Gongu, totálně vyprodané krhutko zub. No tak jsme se rozhodli, že vám prostě to nikdy neodpustíme a proto jsme přidali ještě jeden koncert 8.12. hned na druhý den. Svouknem to dvakrát, jdeme domů. A nezapomeňte, že lístky jsou na ticketportal.cz.
15: Jen si duši nepořeš. Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
16: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na Profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
17: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
18: Protože s náma prodáte.
17: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
19: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
20: Vychutnejte si vidle plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Byla v Bílovci v Opavské ulici. Až do úterý máme v akci slunečnicový olej v Byla klubu za 24,90, sleva 50%. Byla. To dobré začíná u nás.
21: Milí šikulové a milé šikulky,
22: hledáme možná právě vás.
21: Každé všední dopoledne po 11. hodině.

0: Přesně tak probíhá sluníčkové září. Máte samolepku a máte ji nalepenou a můžeme to vidět. My to totiž jezdíme kontrolovat. Poslední kontrolu měl na starosti Lukáš Valenta a vyrazil do Krajkové v západních Čechách.
1: Tak kde pak máte samolepku?
2: Samolepku máme na autě a na dveřích.
1: Čí to byl nápad zapojit se do soutěže?
2: Syna.
1: Já vám gratuluji, vy totiž vyhráváte 5 000 korun. Co pak uděláte s výhrou?
2: Rozmyslíme se s manželem, ale udělali jste nám velkou radost, protože dneska máme 18. výročí od svatby, takže s tím určitě něco podnikneme.
0: To je krásné, Zuzko, ještě ode mě velká gratulace, 18 let, to už je něco. A před námi jsou poslední kontroly, přátelé, těch vašich samolepek, jestli je máte nalepené, kde a jestli jste třeba zákazníci Centropolu, protože potom byste nedostali 5 000 na místě, ale rovnou 7 000. Čeká nás v pátek, v sobotu a v neděli hned 9 kontrol. 3, 3 a 3 a naše krajánkové možná rozdají až 63 000 korun. A navíc se hraje o ten velký bonus, o 100 000 na ruku. Jak to získat? Je to jednoduché, přátelé, musíte mít samolepku, tu získáte buď na našich letních koncertech, my to rozdáváme už od Konopiště, nebo si to můžete vytisknout na našem webu radioblaník.cz, stačí pár kliknutí, máte to vytištěné a můžete si to nalepit a napsat nám SMSku na číslo 603 118 118, jak se jmenujete, kde bydlíte a kde to máte nalepené, ať to můžeme přijet zkontrolovat. No a taky máte variantu podívat se na náš web ještě jednou radioblaník.cz a tam vyplnit formulář, který je k tomu určen a to je snad ještě lepší, v tom se ty krajánkové dobře jaksi orientují. Já vám budu moc držet palce a opakuji, čekají nás poslední kontroly, posledních 9 kontrol, tak si pospěšte a lepte, lepte.
3: Sluníčkové září
4: s Blaníkem a Centropolem.
0: Ale hlavně vám hrajeme hezky česky, za chvilku Dan Landa a jeho šance.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Pro doma.
9: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Nyní v akci Mamut Glühdämmbraben za akční cenu 149 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
8: Pro doma.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
12: Akční týdny plné elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe. Usnula?
16: Asi jo.
17: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
16: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
17: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
18: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
19: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
20: Když jde o zdraví.
21: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
22: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
23: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.

0: Dan Landa a Šance na Blaníku. A i nadále vám budeme hrát hlavně hezky česky. Dorazí Hanka Zagorová s Petrem Reskem. Dáme si i skupinu Krištof. A zahraje nám Miraj. Zaspívá samozřejmě. A jak jinak než hezky česky. Jsme Blaník. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut a malý kousek už bude 11 dopoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.star

0: Tu, my, Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
2: Radio Blaník, počasí. Radio.
3: Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes oblačno i zataženo, místy také s přeháňkami, ojedinělem mohou přijít i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, tolik o počasí a teď už se podíváme na silnice.
4: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality, cesta k vašemu domovu, kaktusreality.cz.
2: Za volantem.
3: Pozor si dejte v Novém Jičíně, v Suvorově ulici, kde bourala dvě osobní vozidla, projíždějte tady opatrně. Nehodu máme také v Ostravě Porubě v ulici 17. listopadu, tady havarovalo osobní auto, zdržení je kolem 5 minut. A na dálnici D48 na 54. kilometru na sjezdu na Dobrou směrem od Frýdku Místku narazilo osobní auto do svodidel, tady projíždějte s opatrností. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Na řadě jsou další zprávy a s nimi Monika.
5: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Ministerstvo omylem zveřejnilo některá data z rejstříku. Pomoc se sanací na Šumavě nabízí i zahraničí. Evropská centrální banka varuje před inflací. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla osob z obchodního rejstříku. Podle serveru novinky.cz k tomu došlo v rámci testovací verze. Po upozornění byl systém vypnut a rezort začal incident prověřovat. V obchodním rejstříku jsou obsažena data zhruba 2 milionů osob. Za 10 let se podle odhadu zdvojnásobí počet občanů starších 85 let. Aby byla zachována dostupnost zdravotní péče, představilo ministerstvo zdravotnictví velkou novelu zákona. Co jejím obsahem, ví naše reportérka Sára Voldánová.
3: Hezký den. Jednou z hlavních změn má být nové nastavení dohodovacího řízení. Dnes něm zdravotní pojišťovny a poskytovatelé péče každý rok vyjednávají o tom, kolik budou zdravotní služby stát. Nově má systém více vycházet z dostupných dat a umožnit lépe zohlednit, kde péče chybí, jaké jsou potřeby pacientů a také jaké kapacity jsou v jednotlivých regionech. Novela počítá také s odměňováním kvalitních poskytovatelů a s finančními bonusy pro občany, kteří se pravidelně účastní preventivních prohlídek a screeningu. Z ministerstva zdravotnictví Sára Voldánová.
2: S dekontaminací ekologické zátěže na Šumavě nabídla pomoc bavorská strana. Její zástupci už jednali s představiteli Českého ministerstva životního prostředí. Ministr Igor Červený minulý týden oznámil, že sanace v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda by měla přijít na 192 milionů a měla by trvat až do roku 2028. Inflace v eurozóně bude kvůli drahým energiím vyšší. Podle hlavního ekonoma člena výkonné rady Evropské centrální banky bude i trvalejšího rázu. Druhá vlna zdražování zřejmě bude vyvíjet tlak na růst cen potravin, energií v širším smyslu, včetně elektřiny a zboží obecně. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje?
4: Děkuju moc, Moni.
0: Pepa Černý
1: na Rádiu Blaník.
4: Krásné dopoledne, přátelé, za půl minutku už bude 11. Dál si budeme hrát tak, jak jste zvyklí, na Blaníku hezky česky. Dorazí Petr Slíva se zlatými českými ručičkami, opět je objevil a v této hodině se podíváme taky na Kopanou, protože náš nároďák čeká velké utkání v sobotu. Bude to náročné, no podrobnosti v této hodině. A teď hudebně Anna Zagorová, Petr Rezek, Asi. Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Danny a Mekyš Birka na vlnách Blaníku a teď už je tady Petr Slíva, objevil totiž další zlaté české ručičky. Péťo, my posloucháme.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Ludmilou Kutišovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A my si budeme povídat o čikungu. Teď asi bychom měli nejdříve posluchačům vysvětlit, co to takový čikung je. Já si představuju, že je to něco jako tajči. Je to tak?
4: Je to podobné, je to trošku jemnější, pomalejší, nenásilnější. Je to víc zaměřené na zdraví a na jemnost, pomalost. Je to tradiční čínské cvičení, které je pro zdraví a vitalitu, kde se propojuje práce s tělem, dechem a myslí. Je to cvičení zaměřené na mobilitu, pohyblivost všech částí těla a zároveň na vnímání, co se s každým pohybem v těle mění. Soustředění na jednotlivé pohyby vede ke sklidnění mysli a jejímu postupnému harmonizování při pravidelném cvičení.
3: No a vy právě vedete lekce čikungu. Kde je vedete?
4: Můžete mě najít v základní škole Špičák v České Lípě každé úterý od 4 a od 6 hodin. A druhé místo, kde cvičíme, je Akademie Mark Maja ve čtvrtek ve Vlčím dole u České Lípy, to je asi 10 minut.
3: No a pro jak staré lidi je takový čikung vlastně určený, nebo kolik mi tak musí být, nebo kolik mi maximálně může být, nebo je to pro všechny?
4: Cvičit může úplně každý. Není to omezený věkem, není to omezený ani zdravotním stavem. Opravdu se do cvičení může pustit úplně každý. Každá ta lekce se dá přizpůsobit. Mám ženy, které cvičí na židli a není to problém. Mám tam ženy, které mají zdravotní omezení. Není to problém, prostě vždycky se to dá přizpůsobit a modifikovat k tomu, co klientka potřebuje.
3: To znamená, že necvičí jenom ženy teda?
4: Já jsem zaměřená spíš na ženy.
3: Aha, takže k vám chodí ženy, prostě.
4: Ke mně chodí ženy, ano, přesně tak.
3: Když k vám přijdu na čikung, tak, a budu žena teda, co mě čeká na té první lekci, když jsem to vlastně nikdy předtím nedělal?
4: Na začátku popovídám trošku o tom, co čikung je. Upozorním na to, že je potřeba cvičit s ohledem na vlastní tělo. Nikdy se nesmí jít do bolesti, dodržuje se pravidlo 70/30, maximálně 70% toho, co člověk může nebo co zvládne. Nedívat se na to, jak cvičí soused, ale užívat si sám pro sebe každý pohyb a vnímat to, co se děje v mém těle.
3: A jak dlouhá je třeba ta první lekce?
4: Každá lekce je hodinu a půl, je tam na začátku chvilka povídání, pak si dáme rozcvičku, dáme si automasáž, pak se věnujeme nějakému cvičení čikungového a pak ukážu část sestavy, kterou klientkám nabízím, kterou je chce naučit.
3: No a jak často bych měl cvičit, aby to vůbec mělo nějaký přínos?
4: Přínos to má pokaždé. Stačí každý den 5 minut, anebo jednou za týden 5 minut. Vždycky to má význam. A cvičit neznamená stoupnout si na karimatku a cvičit, ale můžete stát v frontě a zkoušet rovnováhu, jestli nadzvednete jednu nohu. Pořád je to cvičení.
3: No a kdyby nás teď někdo poslouchal z České Lípy nebo okolí a chtěl by se k vám přihlásit, tak co má pro to udělat?
4: Všechny informace mám na facebookovém profilu Lkut Čikung a tam je úplně všechno. Od kontaktů přes ukázky toho, jak cvičí, přes podrobné informace.
3: No výborně, tak já vám popřeju hodně štěstí. A mějte se krásně, naslyšenou.
4: Naslyšenou, naschledanou.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Péťo, moc krát děkujeme, jsi prostě poklad a jsi tady vy.
5: No, jsem tady, ahoj.
0: Tak to.
5: Co bys chtěl říct?
0: No, že si dáme Krištof a atentát.
5: No tak jo, pojď do mě.
0: Tak to odpočítej.
5: 3, 2, 1, včil.
0: Dobrý.

0: Michal Hrůza a Bílá velryba. Když se řekne Bílá velryba, tak asi všem na světě naskočí Moby Dick, nejslavnější román amerického spisovatele Hermana Melvilla. Ale hudebníkům, těm, když se řekne Moby Dick, naskočí spíš písnička, ono se tam nespívá, ale zkrátka skladba, která má více než 4,5 minuty, nahráli a napsali Led Zeppelin a vyšla na jejich druhém albu v roce 1969 a zní takhle. Ano, poznali jste správně, Moby Dick je asi nejslavnější bubenické solo Johna Bonhama. Takže když se řekne Moby Dick, tak hudebníci si zákonitě vzpomenou na Bonzo Bonhama a Led Zeppelin. Za chvilku Shalom, taky Kim Wilde. A Miraj, vedle tebe usínám, posloucháte Blaník.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: A teď vám dám dobrou radu. Nenechajte si ujít Rožnovskou zahradu. Od pátku 25. až do neděle 27. září se konají v kempu Sport v Rožnově velké zahradnické trhy. Nejen burča, kvítka, stromky a maso uzené, ale i sekačky, sýry a zelí kyselé. Tak nezapomeňte poslední víkend září.
4: Už máš šaty na ples?
5: Ne?
4: Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
6: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si v pondělí 28. září prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás od 9.30 do 13 hodin na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Více na msk.cz.
7: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
8: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu. Stavebniny Janík.
9: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
10: Malé a velké rekonstrukce, váš spolehlivý partner pro stavbu i domov. Plánujete novou koupelnu, rekonstrukci domu nebo bytu, fasádu, střechu nebo hrubou stavbu? Jsme polsko-česká firma. Děláme malé a velké rekonstrukce. Nabízíme kvalitu, volné termíny a ceny až o 40% nižší než v Česku. Nečekejte na volné řemeslníky. Domluvte se s námi. Malé a velké rekonstrukce.cz.
11: Ještě tady, broučku, vidíš?
12: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
13: Už 24. září otevírá nový obchodní park v Ostravě Nové Bělé. Najdete zde prodejny Billa, Teta, Woolworth, Teddy a Valmont. Prodejny se otevřou v 9 hodin, Billa bude otevřena už od 7 ráno. Čekají na vás speciální akční nabídky i drobné dárky. 24. září. Těšíme se na vás v Ostravě Nové Bělé. Sjezd z ulice Prodloužená.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
14: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil

0: Miraj, vedle tebe usínám na vlnách Rádia Blaník a teď míříme na zelený pažit. Přátelé, náš fotbalový nároďák čeká první utkání pod novým trenérem. A nebude to procházka růžovým sadem, to si nebudeme lhát. V sobotu se totiž naši utkají s Chorvatskem. V roli asistenta trenéra se přitom na lavičce poprvé představí Radek Bejbl.
1: Jsme na startu nové etapy. Teď máme tyto dva srazy na to, abychom poznali dobře hráče, abychom se poznali navzájem mezi sebou. Samozřejmě vnímáme, že jsou před náma strašně těžké utkání v té A skupině Ligy národů. Budeme se snažit tým připravit tak, aby udal co nejlepší výkon a samozřejmě, aby to směřovalo k tomu, že budeme hledat ty správné typy hráčů a ideální herní model na to, aby jsme byli dobře připraveni potom na začátek jarní kvalifikace.
0: To budeme moc fandit a držet palce. Jako lehké to nebude. No, já ještě dodám, že v Lize národů náš výběr narazí nejenom na Chorvatsko, ale taky na Anglii a na Španělsko. Tak kluci, do toho. A my se vrátíme k písničkám. Za chvilku Iveta Bartošová, Útoč láskou, posloucháte Blaník.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
5: Schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
11: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
12: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
11: Jedu ale jen na čerpačku.
12: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
13: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
15: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: To je hlas Adele na vlnách Blaníku. Ale teď už je před námi česká hodinka a v ní Pavel Bobek s písničkou Bruce Springsteena.
1: To je můj rodný dům.
0: Dáme si taky činasky a první signální. A protože přijde Iva Lecká, tak si dáme tu její oblíbenou.
2: Nestůj a pojď, nestůj a pojď, nestůj a pojď.
0: A zas bude zpívat a dovádět, už se na ní těším. Za chvilku počasí, doprava, zprávy. Teď je před námi česká hodinka, to znamená pouze a jen české písničky od 12 do 13. A za malou chvilku už bude poledne, konkrétně za 6 minut.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať je vás 20 nebo třeba 200, postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.
8: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
4: Rádio Blaník. Počasí.
9: Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku jasná, během dne až oblačná a ojediněle se mohou objevit i přehánky. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 12 až 16 stupňů, na horách to bude kolem 7. Tolik počasí, za chvíli už doprava.
10: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
4: Blaník za volantem.
9: Na Vsetínsku v Zubřím v hlavní ulici došlo k dopravní nehodě cyklisty. Na místě zasahují záchranné složky, buďte tam opatrní. Na Uherskohradišťku mezi Bílovicemi a Březolupy havarovalo nákladní auto s osobním. Na místě jsou záchranáři, projíždí se jedním pruhem. A na Uherskohradišťku mezi Hradčovicemi a Drslavicemi srazilo osobní auto srnku. Buďte velmi opatrní i tady. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy s Eliškou.
11: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Města pomalu zahajují topnou sezónu. Utonulý v jezeře most je hledaný paddleboardista. Tatry zasypal první sníh. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. V Česku začíná nová topná sezóna. Třeba plzeňská teplárenská, která je největším dodavatelem tepla na západě Čech, zahájí zítra. Včerejší ráno totiž přineslo výrazné ochlazení, které podle předpovědi v týdnu vydrží. Firma vytápí přes 57 tisíc domácností a většinu firem v Plzni. Pitva potvrdila, že utonulý v jezeře most je 19-letý mladík, po kterém policie pátrala od srpnové bouřky. Případ vyšetřovatel odloží, protože na úmrtí se nepodílela jiná osoba a nebyl spáchán trestný čin. Tělo našel soukromý potápěč z Polska minulý týden. Zájemci mohou opět pomoci ornitologům. Do neděle je možné se zapojit do mapování skel, která jsou nebezpečná pro ptáky. Stačí vyrazit ke skleněným plochám a pátrat v jejich blízkosti po uhynulých anebo zraněných opeřencích. Jak mohou lidé nálezy hlásit, ví Gabriela Dobruská z České společnosti ornitologické.
14: Prostřednictvím formuláře, který najdou na webových stránkách České společnosti ornitologické, a v tom formuláři vlastně jednoduše vyplní, kde toho ptáka našli, jsou tam případně nějaké doplňující otázky.
13: Údaje pomáhají ornitologům zjistit, které objekty představují největší riziko a poskytují podklady pro jednání s jejich majiteli a provozovateli. Na slovenských horách poprvé sněžilo, bílá nadílka zasypala Tatry. Na skalnatém plese leželo dneska ráno až 16 čísel sněhu a teploty klesaly pod nulu, na Lomnickém štítu bylo kolem minus 6. Zářijové sněžení ale není v těchto nadmořských výškách ničím výjimečným. Podle slovenských meteorologů se ale sníh neudrží, v závěru týdne přijde zase oteplení. Tolik zprávy a teď jsou na řadě písničky a Pepa.
0: Je to tak, Eliško, děkujeme.
4: Pepa Černý
12: na rádiu Blaník.
0: Krásné skoro poledne, přátelé, za půl minutku už bude 12 a to znamená, že startuje česká hodinka, pouze jen české písničky na vlnách Blaníku. Vy víte, že vždycky mezi 12 a 13 nejenom, že hrajeme české písničky, ale taky si připomínáme narozeniny, výročí, svátky a tak dále. K tomu dojde i v následujících minutách, no a potom přijde i Valecká a vzhledem k tomu, že je tam ten Václav Neckář a Nestůj a pojď, tak předpokládám, že budeme s Ivou hlavně zpívat. To si užijte. Michal David, ten nám zaspívá teď. Každý mi tě, lásko, závidí. Tak krásné, teď už poledne s Blaníkem a dobrou chuť.

0: Pavel Bobek, Můj rodný dům, posloucháte Blaník. Já už jsem zmínil narozeniny a velké, kulaté narozeniny se dají oslavit i prací. Včera nás o tom přesvědčila paní Daniela Kolářová, která v den svých 80 hrála hlavní roli ve hře Návod na přežití ve Vršovickém divadle Mana. A že je místo oslavy na jevišti paní Daniele vůbec nijak nevadilo.
1: Nevadí mi to, jo, protože jsme vlastně zvyklí hrát i o některých svátcích a tak dále, takže jako z toho profesního hlediska to není nic neobvyklé.
0: Paní Danielo, ještě jednou všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví. Já ještě dodám, že Vršovické divadlo Mana nabídne v nové sezóně hned 3 premiéry. Tou první bude 6. října autorská hra režiséra Dodo Gombára Tak nám zabili Švejka. A teď se podívejme, kdo má dneska narozeniny. No, jen o den později má také 80. narozeniny Arnošt Goldflam. Tak Arnošte, všechno nejlepší. Svátek má Darina, Darinky, taky všechno nejlepší. A máme tady jednoho umělce. Za mě možná nejlepšího koncertního umělce současnosti. Pan Nick Cave má dneska 69. Nicku Cave, já nevím, jestli posloucháte Blaník, ale doufám, že jo, tak všechno nejlepší a těším se zase na viděnou v Praze. Už jsem byl 4x, těším se na 5. koncert. Je to vždycky ohromný zážitek, přátelé, pokud někde uvidíte, že v Praze nebo kdekoliv v České republice, případně v Evropě, hraje Nick Cave, neváhejte a jeďte. A teď je tady Standa Hložek. Strom lásky mý, posloucháte Blaník.

0: Šinasky a první signální, posloucháte Rádio Blaník. Přátelé, já vás chci pozvat na krásnou akci, která se koná už zítra. Půjde o čtvrtý ročník akce, která se jmenuje Vykročte s ligou ke zdraví. Je to celodenní pro malé i velké juniory, seniory. A kde se to koná, to je klíčová otázka. Na Praze 9, tedy na Proseku, v Parku přátelství, od 9 dopoledne do 7 večer. Přijďte a udělejte s námi první krok ke zdraví, píšou pořadatelé. Bude tam nová stezka 1000 kroků ke zdraví, soutěže, hrátky, oceny pro malé i velké, bohatá nabídka pohybových aktivit. Co mě teda zaujalo, bude tam surfařský simulátor, jo. To bych chtěl zažít. Taky lezecká stěna, to je vždycky sranda, step, tanec, hobby horsing. Víte, co to je? To je takové to skákání na koni, když nemáte koně, ale jenom klacek s takovou tou papírovou koňskou hlavou. To by mě taky bavilo. Hudební vystoupení a mnoho dalšího, taky vyšetření zdravotního stavu, dermatologická poradna a navíc na webu LPR, což je Liga proti rakovině, je velká online soutěž mimo jiné o víkendový wellness pobyt pro dvě osoby. Přátelé, zítra v Parku přátelství na Praze 9 na Proseku, čtvrtý ročník, vykročte s ligou ke zdraví, já dávám blanické razítko, protože to stojí za to. Za chvilku Michal Tučný, opět Radeček a taky Václav Neckář a Iva Lecká na Blaníku.
1: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
2: Už máš šaty na ples?
3: Ne?
2: Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
3: Tedy, nyní 6x v Ostravě. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako je helium, plyn do balónků za neuvěřitelných 400 korun. Nebo náš college blok a další školní potřeby již od 130 korun. Zahájení prodeje Tedy, tento čtvrtek v ulici Prodloužená v Ostravě. Tedy hýří nápady.
4: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cereva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cereva, no jistě.
5: Sokol žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol žaluzie.
6: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
7: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
6: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
8: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusu novém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
9: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
10: Protože s náma prodáte.
9: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
11: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz. Argos pro elektrikáře.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
14: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
15: Vychutnejte si v Dille plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Billa v Bílovci v Opavské ulici. Až do úterý máme v akci slunečnicový olej v Billa klubu za 24,90, sleva 50%. Billa. To dobré začíná u nás.
16: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cípe, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.
17: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.

0: Zpívala nahlas Václav Neckář a Iva Leckář. Báječná
1: Ale Iva Tomi, Leckář. No. Dobrý den, ahoj. To mi napsal jeden posluchač, ať nespívám do těch písniček. Jo. A já jsem mu tam odepisovala, nevím, jestli to četl posluchač, ale to nejde. To prostě nejde, já to tak mám, já slyším hezkou píseň a prostě začnu zpívat, že jo?
0: No. Ale my jsme to tady všichni zkoušeli, přátelé, Ivu nějak udržet, jo. Dokonce jsme koupili tady erární takovou tu svěrací kazajku. A on to vůbec nezabírá. Ani roubík nezabírá. Ona dělá...
1: Ne, to nejde. Tohle dělá. To nejde, ale tak jako já myslím, že to tak má spousta lidí, že když třeba jede v autě a poslouchá nějakou písničku, jak se začne zpívat, že jo, nebo doma, když seš u rádia, tak prostě slyšíš něco, co máš rád a začneš to vyřvávat. Já dokonce si pamatuju, když jsem byla malá, tak naši mají barák dvoupatrovej, tak jak se to dřív stavělo a ta chodba je poměrně veliká. A tam je takový veliký schodiště, že jo, jde se nahoru a já jsem si vždycky stoupla nahoru, kde se to nejvíc rozlejhalo. Pustila jsem si z kazeťáku nějakou píseň a zpívala jsem do té chodby. A měli jsme takovej gong doma, takovej to asi měl kde kdo, a byla u toho taková dřevěná palička, vypadalo to jako mikrofon.
0: Ano.
1: No tak s tím jsem si stoupla nahoru na to schodiště a řvala jsem tam tu píseň a ze zdola se vždycky pozval táta, už buď sticha, to se nedá poslouchat. A já, proč, je to tak pěkný, že jo, samozřejmě já jsem to vnímala jako krásné tóny, že jo, ano. Tatínek to měl trošku jinak, no, takže mě to zůstalo, pochopit.
0: Ale Ivuško, přesně jak jsi říkala, že se člověk prostě neudrží.
1: Ano.
0: Tak já taky, já mám takovou píseň jednu, kterou si takhle, já si vždycky pustím písničky, když sekám dříví na chatě, jo.
1: Aha.
0: A pak začne hrát jedna a při tý já nevydržím netančit, jo.
1: Yeah.
0: Takže je to pak strašně nebezpečný s tou sekerou, to je tadle. To je Billy Joel, The River of the Dreams, přátelé, máte to taky, tak poslouchejte. Jako teď mi řekněte, že netrsáte v tom autě. To nejde.
1: Já tě úplně vidím s tou sekerou. In the middle of the night, book.
0: Ale když to vidíš, to prostě nejde.
1: To vidíš.
0: Přátelé, já jsem vám chtěl oznámit jednu takovou věc. Přesně 92 dnů zbývá do Vánoc.
1: Aha.
0: Pokud ještě nemáte dárky, tak pomalu začněte. 92 dnů se zdá jako hodně, ale není to hodně. Ivuško, měj se tady krásně.
1: Jo.
0: A já slíbím ještě za tebe Pavla Vítka a Karla Gota do konce hodiny. Přátelé, mějte se krásně s Ivou.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
4: Tak, Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte. Tak držel palce.
5: Byl to Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr,
4: je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
2: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
3: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po sedmé.
2: Petr platí vaše účty.
6: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
7: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
8: Ano, je tady další díl a tentokrát jsem vyspovídal paní Eleonor Kinsky, muzikoložku a kurátorku interaktivního muzea v rodném domě Antonína Dvořáka v Nelahoze vsi. Tak příjemný poslech.
7: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
12: Maxi.
13: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
12: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
13: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
14: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně.
11: všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz. Pro doma.
15: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Nyní v akci Mamut Gluten Braven za akční cenu 149 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Pro doma.
16: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
18: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
19: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. A k tomu si užijte bleskové doručení do 2. dne. Planeo.
20: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
21: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.

0: to byla nádhera, pábitele, Karel Gott. Já prostě tuhle písničku miluju úplně nejvíc a mám husí kůži po celém těle. A opět jsem samozřejmě zpívala, to je jasná. Přidala se ke mně i Veronika Rážová, která se tady otočila. Říkala, já tuhle píseň miluju. A tak jsme si tady zpívali a tančili. Možná to uvidíte na sítích, protože Veronika to hned natočila. Za 6 minut bude 13 hodin. Startuje nám odpolední vysílání už za chviličku a dáme si Marušku Rotrovou.
1: Můj bílý svazuj otáčí.
2: Můj bílý svazuj.
0: Taky originál Marek Ztracený.
3: Mám tě rád, i když dělá mi chyby. Život s tobou se mi vážně.
0: A přidáme i Honzu Nedvěda a Podvod.
4: Chtěl jsem to ráno, vy naposled snídal, jsem s tebou díl.
0: A Honza bude slavit, no jo, už 80 v neděli. Tak si ho zahrajeme v příští hodině 13. To bude za chvíli, tak zůstaňte na ladině, za chvilku jsme zpátky.
5: Rádio Blaník.
6: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
7: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
8: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
9: Ostrava, Vítkovice a Opava.
10: Už 24. září otevírá nový obchodní park v Ostravě Nové Bělé. Najdete zde prodejny Billa, Teta, Woolworth, Teddy a Valmont. Prodejny se otevřou v 9 hodin, Billa bude otevřena už od 7 ráno. Čekají na vás speciální akční nabídky i drobné dárky. 24. září. Těšíme se na vás v Ostravě Nové Bělé. Sjezd z ulice Prodloužená.
6: Blaník, počasí.
11: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku zpočátku jasno, během dne většinou oblačno a ojediněle se objeví i přehánky. Nejvyšší denní teploty zítra 12 až 16 stupňů, na horách kolem 7. Tolik počasí, pojďme na silnice.
12: Jsme Blaník.
13: Pohodové rádio. Do každého počasí.
6: Blaník za volantem.
11: Na Opavsku u Hradce nad Moravicí došlo ke srážce osobního auta s traktorem. Projíždějte tam velmi opatrně. Na Vsetínsku v Zubřím v hlavní ulici došlo k dopravní nehodě cyklisty. Na místě zasahují záchranné složky. Projíždějte tam také velmi opatrně. A na Uhersko-Hradišťsku mezi Bílovicemi a Březolupy havarovalo nákladní auto s osobním. Na místě zasahují záchranáři. Místem se projíždí jedním pruhem. Dejte pozor. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě zprávy.
14: Šťastnou cestu domů přejí matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Na Akademii věd zasahuje policie. Hygienici prověřují základku v újezdě nad Lesy. Tenisty ve čtvrtfinále Davis Cupu čeká Kanada. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. V budově Akademie věd České republiky na Národní třídě v Praze zasahují kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Podle deníku N se vyšetřování týká podezření, že se v Akademii vystavovaly faktury na neuskutečněné práce. Kriminalisté řeší fiktivní dohody o provedení práce. Jde o částky za více než 10 milionů korun. Žáky Masarykovy základní školy z újezda nad Lesy trápí zažívací potíže. Škola už kontaktovala pražskou hygienickou stanici, která zahájila prověřování ve školní jídelně. Radnice uvedla, že po konzultaci s lékařkou budou školní prostory dezinfikovány, školáci si budou dezinfikovat i ruce a ve třídách se bude častěji větrat. Na situaci upozornil deník Blesk. Zůstat o pár nocí déle a poznat z Česka víc než Prahu. Právě k tomu vybízí americké cestovatele aktuální kampaň agentury Czech Tourism. Více prozradí její ředitelka Tereza Hofmanová.
3: Kampaně pracuje s jednoduchou myšlenkou. Praha je vstupním branou do Česka, ne jediným cílem. Americkým cestovatelům proto vedle metropole představuje také Český Krumlov, Brno, Karlovy Vary, Šumavu a další místa, která rozhodně stojí za návštěvu. V průběhu projektu postupně přibývají další typy, které představují Česko v celé jeho rozmanitosti.
2: Pestrá nabídka má Američany přesvědčit, aby si pobyt v tuzemsku prodloužili a poznali i další české regiony. Čeští tenisté znají soupeře pro čtvrtfinále Davisova poháru. Utkají se s Kanadou, která týmovou soutěž před 4 roky vyhrála. V případě postupu mohou Češi v semifinále narazit na obhájce trofeje Italy, kteří se na úvod střetnou s Koreou. Finálový turnaj se odehraje v italské Boloni od 24. do 29. listopadu. Tolik zprávy a teď je připravená Iva.
0: Iva Lecká
1: na rádiu Blaník.
4: Vždy připravena, sestro, i když vlastně dcero. My jsme dneska zjistili, že Eliška je tak mladá, že bych jí mohla dělat maminku. Chápete to, jak já už na tom jsem? To je něco strašného. Ale brala bys mě, viď, jako maminku.
2: No a mami, vypadáš výborně.
4: Děkuju. Hodná dcera. 13. hodina nám odbyla, tak startujeme odpoledne na Blaníku, tak hlavně ať máte pohodu a ať vás to baví. Začínáme hezky česky.

0: Úžasná Marie Rotrová a kůň bílý, no tak kůň bílý, tak na toho se těšíme, až Martin zase usedne na bílého koně, jestli pak letos přijede tak, jak má. My se ale teď podíváme na náš web radioblaník.cz, tam totiž můžete najít spoustu zajímavých podcastů. Mimo jiné si teď můžete poslechnout další díl podcastu Čísla Česka a kolega Daniel Rumpík si v něm opět povídá s Honzou Boriancem z agentury Stenmark. Tentokrát o blížících se komunálních volbách a tím pádem i o volební účasti.
1: Dle území můžeme všeobecně říct, že v těch menších obcích je ta volební účast vyšší. Já si to vysvětluji tím, že tím, jak tam je relativně málo obyvatel, ty lidi se vzájemně znají, jsou to často sousedi, volí známé osobnosti, tak je tam nějaká jako vyšší míra, řekněme, takové ty sociální kontroly, že chci být viděn u té volební urny. Takže všeobecně na těch menších obcích je ta volební účast vyšší. Pro zajímavost třeba byla 98% účast snad v obci Kije na Jičínsku.
0: Celé povídání si můžete poslechnout a také ho můžete vidět třeba na našem webu radioblaník.cz a nebo na našem YouTubeovém kanále. Ano, máme kanál YouTube, tam si najdete Radio Blaník a najdete si naše podcasty. No a teď už zase zpátky k písničkám, jsou tu Eláni.

0: češtinu.
1: A také Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká.
0: Každý všední den po desáté
1: na rádiu.

0: Tak to byl Jakub Smolík, prý chlapy nebrečí. Kuba Smolík, to je náš kamarád a velký parťák, který to s námi na Blaníku táhne už spoustu let. No tak to by bylo, aby nebylo, kdyby nebyl hostem Pepových parťáků, že jo? Tak už zítra krátce po 16. hodině dorazí sem k nám na Blaník, tak si to nezapomeňte naladit. Pepa Černý se s ním bude povídat. Věřím, že se dozvíme, i když už toho o něm víme spoustu, zase něco nového. Tak poslouchejte Blaník i nadále, za chvilku Pink, taky Dalibor Janda nebo Marek Ztracený.
1: Ani rychlé šípy,
2: ani osamělá srdce.
1: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
2: Posluchači Blaníku.
1: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
2: A buďte jedním nebo jednou z nás.
1: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
3: Sokol žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol žaluzie.
4: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.
6: Jsem Heřman Gazda, ostravský gastrošef. Asi víte, že společně buráme sociální sítě s jednoduchýma receptama, které zvládne úplně každý i bez občanky. No a včel mám radost, jak štěňatko mravenečníka, bo vychází další, už čtvrtá kuchařka, fičáky za hubičku. Tak vál do knihkupectva nebo online na albatrosmedia.cz a zeber rovnou všechny 4 bestsellery, bo jsou furt vyprodané.
7: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
8: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
9: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
11: Nejlevnější pneu.cz.
12: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
13: A vemte sebou i děti,
14: já tam budu taky, tak čus autobus.
12: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
15: Vstupenky na dětirájetour.cz.
16: Bude vejdán.
17: Děcka, co jste to provedli 7.12. v Gongu, totálně vyprodané krhutko zub. No tak jsme se rozhodli, že vám prostě to nikdy neodpustíme a proto jsme přidali ještě jeden koncert 8.12. hned na druhý den. Svouknem to dvakrát, jdeme domů. A nezapomeňte, že lístky jsou na ticketportal.cz.
18: Jen si duši nepořeš.
19: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
20: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
21: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
0: Trenér Karna.cz, tož to čumim. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kúpiš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne, fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz, Fajront.

0: dáme signál.
1: Tak to byl Marek Ztracený na Blaníku, no a další hvězdy vás čekají živě v Prachaticích.
2: Letní koncerty Rádia Blaník.
1: Čeká nás totiž už poslední, opravdu poslední letošní letní koncert Rádia Blaník. A to v Prachaticích tento pátek 25. září. Začínáme ve 4 hodiny odpoledne na Velkém náměstí a budou tam hrát a zpívat Petr Kolář, Olga Lounová, Čechomoři a taky naše blanická kapela. Vstupné se ani v Prachaticích neplatí, tak doražte, vemte koho chcete, prostě to už znáte. A hlavně užijte si to společně s námi a nezapomeňte, že i tady si můžete vyzvednout sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už teď přináší hezké peníze 5 nebo 7 tisíc a jednomu z vás přinese dokonce rovných 100 tisíc korun a to už taky velmi brzo. Tak se zastavte v Prachaticích, užijte si koncert, těšíme se na vás a věřím, že nebudete litovat.
2: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
6: S mým hlasem mi pomohla AI.
7: Puf, puf, mňau.
6: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
12: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
18: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu, jako každé pondělí až pátek. Je to váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
19: Aditek!
18: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
19: Aditek!
18: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás, Aditek je prostě boží.
19: Aditek!
0: www.aditek.cz Aditek těsní hned. Stavebniny DEK přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.

0: Tak to byl Honza Nedvěd a písnička Podvod na Blaníku. Mimochodem Honza oslaví 24. září 80. narozeniny. To je krásné. A my si ho písničkami budeme samozřejmě připomínat a slavit společně s nimi v našem vysílání. I nadále budeme hrát hlavně hezky česky. Za chvilku si dáme Miraj. Když za mě prostě píseň do všech porodnic, nedá se nic dělat. Lucka Bílá, Jsi můj pán. A taky Gump a Život je pes. Vždycky, když život je pes a ty se začínáš. Když život je pes, tak prostě posloucháte Blaník a všechno je najednou lepší a veselější. A my v tom budeme pokračovat i po 14. hodině a ta tu bude za 6 minut. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník, pohodové české rádio.
2: Jura Hotel Čeladná, víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel, jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz Starnet internet.
5: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma, jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
7: Ztracené bednění, lepenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík.
6: Stavebniny Janík.
7: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
8: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku jasná, během dne až oblačná a ojediněle se objeví i přehánky. Nejvyšší denní teploty došplhají mezi 12 až 16 stupňů, na horách to bude okolo 7. O počasí všechno, na řadě už jsou dopravní informace.
9: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz
1: Blaník za volantem.
8: Olomouci v Lipenské ulici na křižovatce s Rolsberskou se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam se zdržením. Na Bruntálsku na vjezdu z Rýmařova na Velkou Štáhli havarovalo osobní auto. Počítejte tam s omezením provozu. Na Opavsku Hradce nad Moravicí došlo ke srážce osobního auta s traktorem. Dejte tam pozor. A na Vsetínsku v Zubřím v hlavní ulici došlo k nehodě cyklisty. Na místě zasahují záchranáři. Buďte opatrní i tady. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Volby do sněmovny by ovládlo hnutí ANO. Vysokoškolské koleje opět řeší velký zájem. Saúdská Arábie obnovila provoz klíčového ropovodu. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pokud by se teď konaly volby do poslanecké sněmovny, zvítězilo by hnutí ANO. Získalo by 34% hlasů. Druzí jsou starostové se 12%, následované ODS s 11%. Do sněmovny by se dostalo i SPD a Piráti. Naopak motoristé by opět skončili pod 5% hranicí nutnou pro vstup do dolní komory. Ukázal to průzkum společnosti Median. Nejvyšší soud přerušil trest ženám odsouzeným za vraždu vůdce kutnohorské sekty. Dokud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě. Na základě pravomocného verdiktu si zubařka odpykávala 9 let a vysokoškolská učitelka tělocviku v důchodu 12 let vězení. Ženy 50-letého muže usmrtili v říjnu 2022. O místa na vysokoškolských kolejích je na začátku akademického roku velký zájem. Zatímco někde kapacity nestačí, jinde studenti problém s ubytováním nemají. Jako třeba v Liberci, jak říká mluvčí Technické univerzity Radek Pirkl.
12: Aktuálně jsme ubytovali víceméně všechny. Na čekacím listu máme asi 90 nebo 100 jmén, ale to jsou lidé, na které se předpokládám během prvních dnů a týdnů, kdy se situace na kolejích ustálí, také dostane. Takže v Liberci opakovaně dokážeme uspokojit veškerou poptávku po ubytování u nás na harcovských kolejích.
11: Místa naopak chybí třeba na kolejích v Olomouci, Pardubicích nebo v Brně. Část studentů tak musí hledat jiné ubytování. Ropovodem East West, který 10. září poškodil dronový útok, už opět proudí ropa. Provoz dneska obnovila Saúdská Arábie, informovala o tom agentura Reuters. Ropovod East West je v současné době mimořádně důležitou alternativní trasou. Obchází totiž Hormuzský průliv, který je kvůli americko-íránskému konfliktu částečně zablokovaný. Tolik zprávy a pokračuje Iva.
1: Iva Lecká
13: na rádiu Blaník.
0: Já vám přeji krásné odpoledne. V pátek nás čeká poslední letní koncert Rádia Blaník v Prachaticích. A tak právě tam dneska v rámci svého putování vyrazil náš krajánek Vlasta Suk. Za chvilku se nám z Prachatic ohlásí živě. No a v dobré zprávě se projedeme lanovkou na Petřín. Teď jsou tu ale Miraj. Krásné odpoledne, jdeme na to.

0: Kajně a Aleš Brichta, Slečna závist. Jo, ta je věčná závist, že jo? To je taková ošklivá sestra lásky, jak bylo řečeno v básnicích. Za 4 minuty bude 14:45.
1: Jedeme sama. Krajánek Rádia Blaník.
0: A na cestě je náš krajánek Vlasta Souka, jak už jsem avizovala, měl by být v Pardubicích, tedy Prachaticích, promiňte. Tak já Vlastika zdravím, ahoj.
2: Ahoj, taky tě zdravím, přeju dobré odpoledne tobě a všem posluchačům Blaníku. Já jsem na místě, kde už tento pátek završíme a užijeme si finále letošních letních koncertů Blaníku. Jsem na jihu Čech, konkrétně v Prachaticích. A mám tu pana starostu. Se mnou je tady Jan Bauer. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
2: Jak se těšíte na blanický letní koncert?
3: No já už se nemůžu dočkat. My jsme tady jedna kulturní akce za druhou a to bude takový vrchol toho podzimu.
2: No a já prozradím, že se můžete těšit opravdu na úžasné interprety. Tady v Prachaticích zaspívá blanická kapela Petr Kolář, Olga Lounová, skupina Čechomor a sejdeme se v 16 hodin tady na Velkém náměstí. Bude to velká jízda, vstupné se samozřejmě platit nebude. Pane starosto, když se řeknou Prachatice a posluchači, kteří nás poslouchají na druhé straně republiky, proč by k vám měli dorazit?
3: Jestli chtějí návštěvníci vidět renesanci, vidět krásnou šumavskou přírodu anebo si třeba dobře zasportovat, to je zrovna adresa našeho města, protože Prachatice mají krásné renesanční náměstí, myslím si možná jedno nejhezčích v České republice. Máme tady krásnou okolní šumavskou přírodu, my jsme před nedávnem zrekonstruovali na vrcholu rozhlednu, ze které v době dobrého počasí jsou vidět i Alpy, máme tam nově zrekonstruovanou horskou restauraci a navíc jsme tam otevřeli asi 30 km krásných cyklistických trailů, takže je to o té Šumavě, ale také o tom sportování, takže na cyklistiku je to úplně ideální místo.
2: Prý jste zbohatli na soli, je to pravda?
3: Ano, je to pravda. Prachatice leží na solné zlaté stezce, což byla legendární cesta, po které se dováželo do zemí Koruny České mnoho zboží, mimo jiné sůl. A my za tu renesanci dlužíme právě obchodu ze solí, protože jsme na tom zbohatli. Kdyby si chtěl někdo v Prachaticích připomenout, jak to vlastně tenkrát fungovalo, tak tady máme krásné muzeum, kde je mimo jiné i sbírka a připomínka té solné zlaté stezky, která nám prostě přinesla obrovskou slávu a bohatství. A mimo jiné, a to patří mezi ty vrcholy každého roku, my tady na počest a připomenutí tohoto období pořádáme takzvané slavnosti solné zlaté stezky, které jsou v podstatě lidovou zábavou, ale my jsme také známí tím, že máme dneska 8 partnerských měst a také to je skvělá prezentace toho našeho partnerství, protože přijedou Italové, Slováci, Švýcaři, Němci nebo Rakušáci a to město je prostě mezinárodně plné mnoho hostů.
2: Tak jste to slyšeli? Opravdu máte obrovský důvod vydat se do Prachatic nejenom kvůli blanickému koncertu, ale tak všeobecně. Pane starosto, děkuji pro tuto chvíli a po 17. hodině si ještě popovídáme o kultuře a o tom, co tady plánujete nadnárodního. Tak do té doby naslyšenou a naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Vlastiku, děkujeme, zdravíme Prachatice a po 17. se budeme opět těšit.
1: Krajánek Rádia Blaník.
4: Krajánek Rádia Blaník.

0: Tak to byla úžasná Lucie Bílá na Blaníku a teď k jiné dámě s výrazným hlasem, Báře Basikové. Dokumentární film Bára Basiková režisérky Heleny Třeštíkové se stal druhým nejnavštěvovanějším snímkem v historii českých dokumentárních filmů v kategorii hudebních dokumentů. Přes víkend jej v kinech, možná jste taky viděli, vidělo téměř 15 000 diváků. Lepší byl v této kategorii už jenom snímek Karel režisérky Olgy Špátové o Karlu Gottovi. Dokument vstoupil do kin 17. září a je stále k vidění. No a za chvilku nás čeká dobrá zpráva a vyrazíme na Petřín.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Tak nám zítra začíná podzim.
3: To je moje nejoblíbenější roční období.
2: A moje taky, protože v zimě je moc zima, v létě je moc horko, na jaře všechno kvete, jedině na podzim se dá žít.
3: Tak ten podzim spolu odstartujeme zítra v 6 ráno na Blaníku.
2: Těšíme se na vás, Petr Slíva
3: a Adéla Malat.
1: Rádio Blaník. Pohodové ráno.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš! Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
6: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto!
5: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
7: Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200, postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz.
8: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si v pondělí 28. září prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás od 9.30 do 13 hodin na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Více na msk.cz.
9: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
10: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne, fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.
11: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
12: Malé a velké rekonstrukce, váš spolehlivý partner pro stavbu i domov. Plánujete novou koupelnu, rekonstrukci domu nebo bytu, fasádu, střechu nebo hrubou stavbu? Jsme polsko-česká firma. Děláme malé a velké rekonstrukce. Nabízíme kvalitu, volné termíny a ceny až o 40% nižší než v Česku. Nečekejte na volné řemeslníky. Domluvte se s námi. Malé a velké rekonstrukce.cz.
13: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
14: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké. Elektřina za 2349 korun za megawatt hodinu. Plyn za 849 korun za megawatt hodinu s fixací do roku 2029. Férové ceny energii od Fonergy.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
2: www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
4: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.
5: Pohodové české rádio.

0: Posloucháte Rádio Blaník, krásné odpoledne vám přeju ze studia Rádia Blaník. Za 5 minut bude 3:15. Je čas dát si dnešní dobrou zprávu.
1: Jsme Blaník
2: a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dobrou zprávou je tu Dominik, já tě vítám, ahoj.
3: Ahoj, hezké odpoledne všem. Lanovka na Petřín má svůj velký den. Zhruba po 2 letech se s ní mohou opět svést cestující, a to v nových vozech 4. generace. Oproti předchozím jsou více prosklené a nabízí atraktivnější výhledy na hlavní město. Pokračuje mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
4: Charakteristickým prvkem nových vozů je jejich vzájemná interakce při míjení na trati. Jeden z vozů mrkne a druhý změní barvu vnitřního osvětlení na červenou. Tento hravý designový detail odkazuje na Petřín jako tradiční místo setkávání a romantiky.
3: Také se zvýšila kapacita vozů ze 100 na 120 cestujících. Lanová dráha z Újezda přes Nebozízek na Petřín bude v provozu denně od 7 ráno do 10:45.
0: No paráda, takže i za tmy. Oho, budeme se dívat, jak Praha svítí.
3: Bude to krásný.
0: No to rozhodně. Dominiku, moc děkujeme za aktuální dobrou zprávu a těšíme se zase zítra. Měj se hezky, ahoj.
3: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
5: Rádio dobrých zpráv.
1: Samolepka za 100 000.
5: Přesně to je sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
1: Stáhněte si ji třeba právě teď na našem webu radioblaník.cz.
5: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
1: Sluníčkové září.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly, už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK, víc než si myslíte.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
10: Schořela mi kulma.
11: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
12: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
17: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
18: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
19: Knihovna Maitreya.
20: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
19: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitrea.cz.
2: Nyní i jako audiokniha.
21: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
22: Dnes pro vás na televizi Seznam máme nefalšovanou kriminálku. Tak moc nefalšovanou, že dokonce vznikla na základě skutečného příběhu. Kdo je vinen a kdo doplatil na nešťastnou schodu náhod? To všechno se dozvíte ve filmu Smrt stopařek, který začíná na televizi Seznam už dnes 10 minut po 20. hodině.

0: Petra Zámečníková, Jiří Strnad a lítáme v tom. Krásné odpoledne, 15. hodina před námi, za chvilku další české písničky, tak jenom namátkou, co jsem vybrala, tak třeba tuhle.
1: Svět byl fajn, svět byl náš, léta prázdnin.
0: Léta prázdnin, Karel Gott, anebo Petr Kotval. Kde kdo je dál, a taky plakala a divokej byl. Za 6 minut bude 15 hodin, za chvilku počasí, doprava a další zprávy.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: A teď vám dám dobrou radu. Nenechajte si ujít Rožnovskou zahradu. Od pátku 25. až do neděle 27. září se konají v kempu Sport v Rožnově velké zahradnické trhy. Nejen burča, kvítka, stromky a maso uzené, ale i sekačky, sýry a zelí kyselé. Tak nezapomeňte poslední víkend září.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
6: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
7: Protože s náma prodáte.
6: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz
8: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz
3: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio.
0: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra zpočátku jasno, během dne až oblačno a ojediněle se objeví i přehánky. Nejvyšší denní teploty došplhají mezi 12 až 16 stupňů. Na horách to bude okolo 7. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
3: Jak bude?
9: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
0: Olomouci v Lipenské ulici na křižovatce s Rolsberskou se srazila dvě osobní auta, počítejte tam se zdržením. Na Bruntálsku na výjezdu z Rýmařová na Velkou Štáhli havarovalo osobní auto, počítejte tam s omezením provozu. Na Opavsku u Hradce nad Moravicí došlo ke srážce osobního auta s traktorem, projíždějte opatrně. A na Vsetínsku v Zubřím v hlavní ulici došlo k nehodě cyklisty. Na místě jsou záchranáři, projíždějte velmi opatrně. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Ubylo lidí v energetické chudobě. Rybáři posouvají kvůli suchu termíny výlovů. Tenistky vedou v poháru Billie Jean Kingové. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. V energetické chudobě bylo loni 1,1 milionu obyvatel Česka. Proti předchozím dvěma letům jich po snížení cen o 200 tisíc ubylo. Energetická chudoba nejméně ohrožovala úplné rodiny s dětmi a seniorské páry. Naopak problémy s ní měly chudší rodiny s dětmi, třetina samoživitelek nebo čtvrtina samotných seniorek. Letošní sucho udělalo čáru přes rozpočet rybářům. Kvůli počasí na řadě míst posouvají termíny výlovů víc k zimě. Třeba na Vysočině měly při letošních vedrech někde vyšší úhyny u druhů ryb, které jsou citlivé na nedostatek kyslíku. Kvůli nízkým přítokům se v rybnicích taky zhoršovala kvalita vody. V pražských Modřanech vzniklo místo, kde mohou lidé cestující za prací nebo odpočinkem odložit auto a přesednout na MHD. Podíval se na něj náš reportér Radek Barkman.
11: Pěkný den. Obyvatelé Prahy 12 a přilehlých obcí mohou od úterý využívat záchytné parkoviště P+R. Napojeno je přímo na tramvajové zastávky MHD nádraží Modřany i na místní vlakovou stanici. Pojmout by mělo až 52 vozidel. Po dobu 12 hodin navíc bude zcela zdarma. Prozatím ale zůstane nehlídané. V blízké době by zde však s přivedením elektrické energie mohl být zaveden i kamerový systém. Z Modřan Radek Barkman.
10: Radku, děkujeme. České tenistky vedou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové nad Británií 1-0. První bod vybojovala Marie Bousková. Výběr kapitánky Barbory Strýcové tak dělí od postupu do semifinále jedno vítězství. O druhý postupový bod teď hraje wimbledonská šampionka a světová šestka Linda Nosková. Tolik zprávy, je tu Iva.
12: Iva Lecká
9: na rádiu Blaník.
13: Já rozuměla světová švestka, protože já tady mám sušené švestky. Tak jsem normálně, jsem si říkala, slyšela jsem dobře, nebo už mi hrabe. To spíš ta druhá varianta. Přátelé, krásný dobrý den. Za chvilku se vydáme na Sychrov. Tenhle pohádkový zámek jsme s Mirkem Táborským navštívili včera v rámci našeho, respektive vašeho oblíbeného pořadu na cestách. Dneska se na tohle kouzelné místo vrátíme. No a po Praze nám jezdí speciální tramvaj. Na co má upozornit, to si řekneme už za chvíli. Ale teď léta prázdnin a Karel Gott.

0: Petr Kotval, tak kde kdo je dál na Blaníku. My se podíváme na Sychrov, co vy na to? Zámek Sychrov, to je pohádkový zámek a na pohádkové zámky se vydáváme celý tento týden v pořadu Na cestách. Je tu Mirek Táborský.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem se rozpovídal o pohádkovém zámku jménem Sychrov v Libereckém kraji. Zmínil jsem se o jeho historii a o postupných přestavbách a slíbil jsem nějaké podrobnosti o úpravách ze 30. let 20. století. Když jsem říkal, že zámek Sychrov je pohádkový, netýkalo se to jen jeho podoby, ale i toho, že se na něm točila řada krásných pohádek. Zlatovláska, Nesmrtelná teta, Nejkrásnější hádanka a další. Filmaři si zámek Sychrov a jeho park velice oblíbili. Jak by ne, když památka, která kdysi sloužila jako rezidence původem francouzského rodu Rohanů, má v skutku unikátní vzhled. Na přelomu 20. a 30. let 20. století prodělal Sychrov funkcionalistickou úpravu, která částečně změnila jeho exteriér i interiér. Byly odstraněny různé ozdobné novogotické arkýře a atiky, omítka z původně omítnutých věží byla odstraněna, takže se obnažilo lomové zdivo. Poslední majitel z rodu Rohanů, Alain Rohan, se ve 30. letech přihlásil k německé národnosti. Vstoupil do sudetoněmecké strany a NSDAP, takže na základě Benešových dekretů mu byl po válce majetek zkonfiskován. Zámek zpočátku sloužil jako sběrna konfiskovaného majetku a od 1. května 1950 byl částečně zpřístupněn, i když jen v malém rozsahu. V průběhu 70. let minulého století se zámecká prohlídková trasa rozšířila na východní křídlo a chodbu jižního zámeckého traktu a od počátku 90. let probíhala rozsáhlá rekonstrukce a restaurování exteriérů, interiérů i zámeckého parku s cílem co nejvíce památku přiblížit stavu, v jakém se nacházela v době největšího rozkvětu, tedy ke stavu z druhé poloviny 19. století. Prohlídkových okruhů existuje na Sychrově hned několik. Při tom základním navštívíte mimo jiné honosně zařízené královské apartmá, v jehož ložnici přespávali například francouzský král Karel X., pruský král Vilém I. nebo rakouský císař František Josef I. Sychrov několikrát navštívil také Antonín Dvořák, který zde hrával v zámecké kapli na varhany. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Tak to byl divoký Bel a písnička Plakala. Teď k jedné důležité kampani vlastně na tu písničku tak trošku navážu. Tramvaje v povolené rychlosti neumí na rozdíl od osobních aut zastavit po 30 metrech. To asi víte. V hlavním městě tak každý rok srazí desítky většinou nepozorných mladých chodců a některé z těchto nehod bohužel končí smrtí. Před fatálním nebezpečím lidí ode dneška varuje v Praze načerno natřená tramvaj. Regionální organizátor pražské integrované dopravy tímto ve spolupráci s pražským dopravním podnikem spustil preventivní kampaň právě pro děti od 11 do 19 let nazvanou 3 sekundy, to je easy. Dávejte na sebe pozor, mluvte o tom se svými dětmi, ať se rozhlíží a hlavně ať nespěchají, protože těch pár vteřin může mít nevratné následky.
1: Tedy, nyní 6x v Ostravě. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako je helium, plyn do balónků za neuvěřitelných 400 korun. Nebo náš college blok a další školní potřeby již od 130 korun. Zahájení prodeje Tedy, tento čtvrtek v ulici Prodloužená v Ostravě. Tedy hýří nápady.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva, no jistě.
3: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
4: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusu novém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
5: Děcka, co jste to provedli 7.12. v gongu, totálně vyprodané krhutko zub. No tak jsme se rozhodli, že vám prostě to nikdy neodpustíme a proto jsme přidali ještě jeden koncert 8.12. hned na druhý den. Svouknem to dvakrát a jdeme domů. A nezapomeňte, že lístky jsou na ticketportal.cz.
6: Jen si duši nepořeš.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
8: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
9: Vychutnejte si v Dle plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Byla v Bílovci v Opavské ulici. Až do úterý máme v akci slunečnicový olej v Byla klubu za 24,90, sleva 50%. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
3: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
2: Bude vejdán.
0: České rádio.

0: vaše účty.
1: Každé všední ráno na rádiu Blaník.
2: Tak co, máte zase v peněžence účtenku, co vás tam zatraceně pálí? Já jich mám teda v kabelce docela dost. Nebo vám v šuplíku leží složenka, která vás doslova rozčiluje a hlavně vysála část vašeho rodinného rozpočtu? Nevadí, máme řešení. Na Blaníku myslíme na vaši peněženku a náš kolega Petr Slíva vám do ní každé všední ráno vrací peníze, které jste už utratili. Jak se do hry dostat, je to jednoduché. Napište nám své jméno, kde bydlíte a hlavně co a za kolik byste chtěli proplatit. A pošlete nám to v SMS-ce na číslo 603 118 118. A může to být opravdu cokoliv. Účet za energie, za nový boiler, pračku, za nájem, velký nákup nebo klidně účtenka za boty pro celou rodinu, prostě cokoliv. Zkuste svoje štěstí, když ho nebudete škádlit, tak si na vás nesedme. Víte, jak to je? Třeba už zítra ráno po 7 hodině zavolají Petr Slíva s Adélkou Malat právě vám. Tak držím pěsti.
1: Petr platí vaše účty.
0: Každé všední ráno na Blaníku.
3: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: A já už se loučím, mějte se báječně. Jsem ráda, že jste poslouchali odpolední vysílání, ale my nekončíme. Za chvilku to bude Jirka Frélich a protože dneska máme úterý, tak to nebude sám a po 16. to bude taky Honza Riedl. Tak poslouchejte, no a já se na vás těším zítra po 13. hodině.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
4: Ano, je tady další díl a tentokrát jsem vyspovídal paní Eleonor Kinsky, muzikoložku a kurátorku interaktivního muzea v rodném domě Antonína Dvořáka v Nelahoze vsi. Tak příjemný poslech.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Maxi.
7: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
6: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
12: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
13: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do 2. dne. Planeo.
14: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2+1. Ke každým 2 kusům bílé malířské barvy s tachem IB 400 nyní navíc dostanete 3. kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.

0: Stevie B na Rádiu Blaník při úterku, krásný poslech, písnička od Ivy Lecké a ode mě po 16. třeba Lenka Filipová a Dobrý Bůh to ví.
1: Ústa z opera, paže z větvový mám, nechci to jíst, Dobrý Bůh to ví.
0: Čechomoři a Velické zvony.
2: Ty Velické zvony.
0: Nebo skupina Krištof a Plán.
2: Klesáme ví.
0: Taky se dozvíte, jaké plány má ředitelství a silnic a dálnic, protože tady bude Honza Riedl, ale každopádně na Blaníku si dál budeme hrát hezky česky.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí metr datového UTP kabelu Solarix kategorie 5E za skvělých 7 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
7: Protože s náma prodáte.
6: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: Sokol žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol žaluzie.
4: Blaník, počasí.
10: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha na Moravě a ve Slezsku bude zítra zpočátku jasná, přes den až oblačná a ojediněle se objeví i přehánky. Nejvyšší denní teploty došplhají mezi 12 až 16 stupňů, na horách to bude okolo 7. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice.
11: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
4: Blaník za volantem.
10: Na výjezdu z Frýdku místku do Dobré havaroval motorkář. Místem se projíždí jedním pruhem, buďte opatrní. Na trase z Vyškova na Kroměříž v Ivanovicích na Hané na křižovatce na Švábenice se srazila dvě osobní auta. Dejte pozor. Olomouci v Lipenské ulici na křižovatce s Rozbeskou se srazila také dvě osobní auta. Počítejte se zdržením. A na Bruntálsku na výjezdu z Rýmařová na Velkou Štáhli havarovalo osobní auto. Počítejte s omezením provozu i tady. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
12: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: S podzimními volbami opět proběhnou i referenda. Navzdory zářijovým dešťům jsou průtoky pod hranicí sucha. Nafta v Česku zdražila nejvíc v celé Unii. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Komunální volby se kvapem blíží. V řadě obcí se spolu s komunálkami opět uskuteční i referenda. Třeba v Záhorovicích na Uherskohradišťsku budou občané rozhodovat o postoji obce k zachování přejezdů. Správa železnic totiž uvažuje, že jeden zruší. K volebním urnám lidé půjdou 9. a 10. října. Deště z posledního měsíce doplnily vláhu v horní vrstvě půdy, nicméně v hlubší vrstvě do jednoho metru je množství vody dál minimální. Srážky se taky zatím vůbec neprojevily na průtocích v řekách. Řada z nich dál zůstává pod hranicí sucha. Vyplývá to z informací vědců z projektu Intersucho. Karlovarský kraj začne stavět základnu pro letecké záchranáře. Vznikne na letišti v Karlových Varech. Teď je potřeba najít zhotovitele. Kdyby se mohlo začít stavět, říká hejtman Petr Kubis.
14: Počítáme, že převzetí staveniště by mohlo dojít někdy v listopadu letošního roku a termín dokončení počítáme konec roku 2027, nejpozději do května roku 2028.
13: Do Karlovarského kraje zatím létají vrtulníky záchranné služby většinou z Plzně nebo z Ústí nad Labem a někdy taky z Prahy. Nafta v Česku v srpnu zdražila o 14,3%. Podle statistického úřadu Eurostat je to nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Druhý nejvyšší růst ceny nafty registruje Bulharsko a třetí Lucembursko. Naopak nejméně zdražila nafta v Itálii, a to o 5,2%. Tolik zprávy a těší se na vás Jirka.
0: Je to tak a taky Honza Riedl.
15: Jirka Frélich
16: na Rádiu Blaník.
0: Je úterý, za chvíli 16. hodina, já tady nebudu sám, zase se můžete ptát experta dopravního Honzy Riedla na cokoliv, co se týká silnic, dálnic v České republice. Telefon pro vaše SMSky 603 118 118.
16: Rádio Blaník.
0: A teď už na Blaníku hezky česky, tady je Lenka Filipová a za chvíli i Čechomoři.

0: Čechomoři a písnička Velické zvony, písnička, která se líbí Honzovi Rýdlovi.
1: Rýdlomor.
0: Ano, a mimochodem, kdyby si v pátek chtěl, v Prachaticích letní koncert Rádia Blaník poslední.
1: No, strašně rád.
0: Čechomoři tam budou.
1: Asi nedorazím, ale budu držet palce.
0: Dobrá.
2: České silnice a dálnice z první ruky.
3: Honza Rýdl.
2: Dopravní expert Rádia Blaník.
0: Ano, Honza Rýdl je tady.
1: Krásné
0: Honzo,
1: odpoledne, krásný odpoledne. Dobrý den.
0: Tak aktuálně situace na silnicích
1: aktuálně
0: a dálnicích.
1: Před chviličkou ve zprávách jste slyšeli, takže já jenom doplním. V tuhle chvíli nepříjemná kolonka na D1 zhruba někde za Vlašimí na 56. kilometru ve směru na Prahu. Je tam kolona v tuhle chvíli od 60. kilometru. Je tam zdržení kolem 15 minut, ale bude se to zkracovat, protože je tam údržba a budeme ji rušit. Jinak Brno z jedné z druhé strany nějakých 10, 12, 15 minut. Ono se to trošku mění, tam je to trošku klasika. Jo, a dneska musím říct teda, že mě vůbec nebavily ty zprávy z Národního dopravního informačního centra, protože byly nepříjemné nehody, ošklivý opravdu. Zmíním, kvůli tomu byly i zavřený dálnice, silnice, ale teď už to jezdí, ale v každém případě prosím, hele, buďme opatrní, když jezdíme, protože na hoře svatého Šebestiána 4 km od hranic směrem na Chomutov se dneska dopoledne zmastil kamion se dvěma osobníma, jeli tam kompletní IZS. Potom na D4 na kilometru 66 ve směru na Strakonice, tak tam upad motorka při předjíždění kamionu a vzal to do svodidel, byla tam vrtule, tak snad už je dobře teďka, aspoň trošku. No a potom byla bouračka přímo na exitu nebo u exitu 18 na D8, Nová Ves, tak tam jsou ty dva kruháče vedle sebe, víte, jaký je to tam takový jako napínavý, chcete tam hodně koukat. Prosím, dávejte pozor, koukat před sebe, když jedete, dík.
0: Tak, jak jsem zmínil, v pátek máme letní koncert Rádia Blaník v Prachaticích a vy máte v sobotu svůj koncert na 35.
1: Jasně. Běžte v pátek na blanický koncert a v sobotu, tuhle sobotu, všichni přijďte, všechny vás zvu, ale durch und durch, jo. Na den otevřené dálnice u Hradce Králové, je to D35 Sadová Pletiště, to je ten úsek dálnice, který stavíme přímo od D11 směrem jako na Jičín, tam budeme od 10 dopoledne zase otevřeme dálnici, tak jak to znáte, teď ježišmarja, už jsme se viděli mockrát, to znamená brusle, co děti a cukrová vata a zmrzlina tam asi bude, jestli bude, jo, bude hezký počasí, už jsem na to dneska koukal a párky v rohlíku zadarmo a potkáme se tam a schválně teda, jestli budete spokojení s tou dálnicí nebo jestli budete chtít postavit něco jinak, všechny vás poslechneme, budeme stavit, jak si budete přát. Hele, tuhle sobotu od 10 na D35 směrem od Hradce na Hořovice.
0: Tak. Odberou na
1: Hořice.
0: Hořovice si řek.
1: No jo, to je špatně.
0: Vidíš to?
1: To je špatně.
0: Hořický
1: tam,
0: trubičky.
1: Tam jsou přesně na trubičky, tak. Jasně, samozřejmě. Už more, já si tady naplácám sám, nemusíte sem jezdit.
0: Tak od Berouna na Pražský okruh je pořád kolona, i o tom chtěl Honza mluvit.
1: Přesně tak, na křížení Pražského okruhu a v místě, kde na Pražský okruh se napojuje D5, že jo, od Plzně, od Berouna, od Loděnice, tak tam v tuhle chvíli je drobné dopravní omezení, nebo spíš jenom takový vyznačený. My si tam technicky připravujeme stavbu na příští rok, protože tady ta mimoúrovňovka samozřejmě dlouhodobě nestačí. Jsou tam prakticky denně ráno kolony, protože samozřejmě jenom jeden pruh sjezdu na Pražský okruh je málo. Víme to, už dlouho to víme, proto máme připravený už v tuhle chvíli spuštěný projekt přestavby tady té mimoúrovňové křižovatky, aby jsme ji rozšířili. Stejně tak jako Pražský okruh rozšíříme na 6 pruh. To znamená, my si tam letos uděláme takovou technickou přípravu, teď už tam nějaká drobně technika je, moc to neblokuje. A příští rok se do toho vrháme úplně na plný pecky. To znamená, příští rok, myslím si, že to bude tak na 1,5 stavební sezony. Rozšíříme nejenom tady tu mimoúrovňovku na dojezdu D5 na Pražský okruh, ale zároveň i Pražský okruh. Jo?
0: Tak Honza mi přinesl dárek, originál rok 1944. Honzo, to si nechám za chvíli, to je totiž taková bomba.
1: Bum!
0: Tak, Madonna, La Isla Bonita, teď mi to spadlo, Krištof a písnička Plán na Blaníku.

0: skupina Krištof a písnička Plán a tady je Honza Riedl.
1: Honza Riedl, dopravní expert Rádia Blaní.
2: Výbušné téma, výbušné, ano, ano. Středočeská D3. Řeknu vám rovnou, proč výbušné. Já jsem tady Jirkovi přinesl nábojnici, kterou včera vyhrabali, našli pyrotechnici během pyrotechnického průzkumu na stavbě Středočeské D3, protože tam celých těch 58 kilometrů je třeba projít trasy, plus jako samozřejmě v okolí pyrotechnickým průzkumem, protože než tam začneme stavět dálnici, pěkně od Tábora až na Pražský okruh, že jo, tak tam totiž přesně tady v té oblasti, tady ta východní část Benešovska, totiž to je strašná zajímavost, tam během druhé světové války bylo největší SSácký cvičiště v celé Evropě. To bylo nějakých 400 km čtverečních, dokonce tam kvůli tomu vystěhovali asi 30 vesnic, bylo to, nebo 70 vesnic, bylo to nějakých 30 tisíc lidí, muselo opustit, nebo opravdu fakt. A teď, protože se tam strašně střílelo a cvičilo a tohle to, že jo, a spousta munice, něco nevybuchlýho a takhle, tak to procházeli pyrotechnici a právě mi včera a velmi bezpečně to prověřili, dali vystřelenou patronu z Leuchtpatrone, to je světlice, a je na ní krásně vidět ještě datum juni 1944. Takže opravdu fakt tam ty nálezy jsou a já doufám, že vám tímhle dělám radost dvojmo. Za prvé, že tím, že opravdu už se pohybujeme po té trase, že opravdu fakt myslíme vážně, že tu středočeskou D3 celých těch 58 kilometrů postavíme, opravdu začít chceme v roce 28, je to složitá stavba, takže v roce 32 půjde do provozu, a zároveň, že chceme stavit bezpečně. Jenom jednak pro sebe samozřejmě, když už tam budou jezdit ty bagry, tak aby nevyletěli na nějaký mině nebo na nějakým zapomenutým granátu, fakt je tam toho hodně. A za druhé, vy až tam budete jezdit, abyste se cítili taky příjemně. Ono přeci jenom jako jezdit tak jakože po odminovaném prostředí, jako asi myslím, že je to docela příjemnější pocit. No.
0: Ona vystřelená patrona na rádiu Blaník originál rok 1944 ještě nikdy nebyla, jo? Myslím si.
2: No to je úplně první patrona z roku 1944 na Blaníku.
0: Tuškou, jo. Ano? Je to bezpečný.
2: No, já myslím, že jo. Já si lehnu zatím, jo? Jako teda.
0: Takhle to zní, když se do toho tuškou.
2: No, už bych neklepal. No.
0: Od Němců.
2: Ne, je opravdu prázdná, tak. Ničeho se nebojte.
0: Super. Honza mi přinesl dárek. Honzo, děkuju. A za chvíli Věra Martinová až na vrcholky hor.
3: Až na vrcholky hor.
0: A pak na ty vaše SMSky. 603 118 118.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
6: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
5: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
7: Ford, Ford, Ford malý a velký, Ford, Ford, Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my.
8: Ostrava, Vítkovice a Opava.
9: Zdraví vás Vašek Vidra. Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás dluhy? Přidejte se k více než tisícovce spokojených seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti, která je na trhu už 10 let. Více informací a nezávazná kalkulace na www.rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. Získejte opět vnitřní klid díky penězům, které nemusíte během života splácet.
10: Jsem Heřman Gazda, ostravský gastrošef. Asi víte, že společně buráme sociální sítě s jednoduchýma receptama, které zvládne úplně každý i bez občanky. No a včul mám radost, jak štěňatko mravenečníka, bo vychází další, už čtvrtá kuchařka, Fíčáky za hubičku. Tak vál do knihkupectva nebo online na albatrosmedia.cz a zeber rovnou všechny 4 bestsellery, bo jsou furt vyprodané.
11: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech.
12: Stavebniny Janík.
11: Stavebniny Janík. Stavebniny@janik.cz.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Moderní internet www.starnet.cz.
15: Starnet internet.
16: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
17: Malé a velké rekonstrukce, váš spolehlivý partner pro stavbu i domov. Plánujete novou koupelnu, rekonstrukci domu nebo bytu, fasádu, střechu nebo hrubou stavbu? Jsme polsko-česká firma. Děláme malé a velké rekonstrukce. Nabízíme kvalitu, volné termíny a ceny až o 40% nižší než v Česku. Nečekejte na volné řemeslníky. Domluvte se s námi. Malé a velké rekonstrukce.cz.
18: Je Broučku, kudy jsi přiletěl?
19: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na Profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.
20: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
21: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
22: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.
23: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
24: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
25: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
26: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké. Elektřina za 2349 korun za megawatt hodinu. Plyn za 849 korun za megawatt hodinu s fixací do roku 2029. Férové ceny energií od Fonergy.

0: Věra Martinová, písnička Až na vrcholky hor a Honza Riedl se teďka upravil, protože budeme povídat, Honzo, nejdeme na hory.
1: Jasně, jdeme na otázky, lidi tady je, hafo, jdeme.
2: Honza Riedl, dopravní expert Rádia Blaník.
0: Ale tahle přišla první, ta otázka a potěší tě. Ahoj Honzo a Jirko, děkuji za telefonát před 3 týdny, sice bez podpisu, ale někomu si volal.
1: No určitě, samozřejmě. Rádo se stalo, od toho tady státní úředník je. Pojďme dál.
0: Tak, Marie se chce zeptat, Maruško, kdy konečně skončí výstavba u Brna napojení na Bratislavu.
1: Maruško, taky už je vám to dlouhý, hele, a celý tý koloně denodenní kamionů taky samozřejmě i těm osobákům vlevo, hele, chápu, ještě rok bude třeba vás poprosit o trpělivost. Příští rok, já to vidím, tak na konec října, možná na začátek listopadu budeme pouštět fungl nový křížení D1 D2 do provozu a kapacitnější dvakrát tak široký bude.
0: Dotaz, kdy bude dokončeno oplocení D6 mezi letištěm a novým Strašecím?
1: To teďka nevím, ale myslím si, že to úplně spěchat nebude, protože my máme vlastně co nevidět ke spuštění projekt rozšíření dojezdu D6 na Pražský okruh, stejně tak jako třeba D5. To znamená, že budeme rozšiřovat dálnici ze 4 na 6 pruhů. Jestli počkáme až na to rozšíření s tím oplocením, to vám v tuhle chvíli nedokážu říct, ale řekl bych, že asi tiše jo.
0: Štěpán, ten se ptá, proč je teď velká oprava silnice u Františkových Lázní a neudělala se kruhová křižovatka na Žirovice.
1: Tak Štěpíku, ale poslouchej, u Františkových Lázní už ta vozovka nestála za nic, to znamená, běží tam teďka výměna vozovky, to tam vidíte kolem sebe. A ty okružky, ty máme v plánu, máme na to i projekty a teď to projednáváme s městem. Ono přece jenom, když chcete stavět něco v intravilánu, tak do toho leckdo mluví, což je v naprostém pořádku, že jsou tam sítě, že jo, a nějaký ty dopravní režimy a takový. To znamená, projednáme to s městem a pak to opravíme. Nebojte, nebude to tak, že teď uděláme nějakou novou vozovku, pak ji zase rozbouráme. Jo? Už dopředu s tím počítáme.
0: Dotaz, kdo vytvořil záplaty, tedy aktuálně boule na Pražském okruhu mezi Sličínem a Ořechem?
1: Já ne.
0: Jak to někdo mohl převzít, ptá se Tomáš Lubovský.
1: Hele, Tomáši, ale to se ptáte dobře, protože tam byla oprava spár a nějakých výtluků právě na napojení D5 na Pražský okruh a potom kousek na Pražském okruhu. Kamiony to poměrně docela rychle vymleli, ale to není vina těch kamionů, to si myslím, že pravděpodobně je vina neúplně dokonalý práce teda té firmy, která to tam pro nás dělala, myslím si, že pracovali přes noc a běží tam, pokud vím, reklamace. Jo, to znamená, je-li vaše skutečně nespokojenost na místě, ukáže se během reklamačního řízení. A jestli jo, no tak to uvidíte ten fofr, teda co s nima provedeme.
0: Dotaz na 3 slova, obchvat chodové plané, podpis Jiří Wild.
1: Odpověď na 4 slova, obchvat chodové plané bude mezi lety 28-31.
0: No to bylo víc.
1: To jsme na trase z D5 na Mariánské Lázně, no tak jsem to trošku jako přetáhnul.
0: Malinko víc slov.
1: No jo.
0: Nevadí. Míra, ten se ptá, kdy bude hotová severní spojka v Českých Budějovicích.
1: Míro, České Budějovice budou mít radost zhruba o nějaký 4 měsíce později, než uváděl původní harmonogram. To znamená v září roku 2028 je ta stavba mírně pomalejší, ale je hodně složitá, protože jestli jste Budějovičák, tak víte, že tam se docela jako mordujeme se stratí a je to mezinárodní koridor, tam si vyjednat ty výluky, tak jako není úplně sranda, zároveň pracujeme, že jo, takhle na tom, v tom příměstském intravilánu. Ano, vymlouvám, ale mám pravdu, prostě v září 28 pojede severní spojka v Českých Budějovicích, která přivede veškerý ten provoz jako od Písku, od Strakonice a tamhle z té 20. Jo?
0: Tady nám skáče jeden dotaz za druhým, tak poslední tři autobusák Marcel, tady jsme mu něco slíbili, minule Honzík slíbil, jo, že se ozve, most mezi Bečovem a Volevčicemi, jasně, v okrese Most.
1: Marcel, mě nefungoval telefon a se omlouvám, no hele, takhle jsem to říkal, když jsem byl na výšce. Ale ne, opravdu, je to silnice 3. třídy, to znamená, není to naše, je to krajský asfalt, ale dohledal jsem snad, je to teda bez záruky, ale snad by to mělo končit, tam je tam oprava mostu, 31. října konec, jo, snad mám pravdu.
0: Tak. Ještě 2 dotazy. Petr, ten se chce zeptat, kdy se otevře obchvat Svoru. V novinách objevil termín v listopadu.
1: Jo, tak, je to tak.
0: Myslím, že listopad.
1: Vypadá to na půlku listopadu. Jestli se nemejlím, tam je dokonce pátek 13. jsem zvědav, jestli se trefíme. A kdo by nevěděl, kde je Svor, obchvat Svoru, tak to jsme na Českolipsku. Je tam nádherně, ale teď už tam asi možná prší. Koukám na radar.
0: Tak, poslední dotaz, ten bude od Jarky. Kdy se konečně zlepší situace na obchvatu Přeštic, je to Plzeň. Jich chválí mimochodem za obchvat Horní Lukavice. Jsem odstřižená vesnice Skočice, jsme z toho zaskočení, nás to omezuje,
1: zaskočené,
0: jsme odříznutí.
1: Zaskočené
0: Jarka.
1: Skočice, moc pěkně, zdravím Jarku, taky samozřejmě prosím ještě chviličku trpělivosti, trošku jsme se v těch Přešticích mordovali, s chorou okolností taky s drahou, ale už je to vyřešený. V každém případě tam zprovoznění obchvatu Přeštic, což je, že jo, jako z Plzně na Klatově a tam dolů, tak vychází na září příštího roku. To znamená akorát za rok. Jaruško, se tam uvidíme, jo? Slibte mi, že přijdete. Pohostím vás, že po svých neodejdete.
0: Tak Honza Riedl s námi byl na Blaníku. Honzo, 3/4 na 5.
1: Ano, přesně tak. A zároveň nezapomeňte, že tuhle sobotu vás pohostíme na dnu otevřené dálnice D35 hned u Hradce Králové. Jak tam stavíme, určitě tam od 10 dopoledne přijďte. Všichni.
0: No, bude to dlouhé a veliké, tak proto Honza nebude v úterý živě.
1: Příští týden se omlouvám, ale budu po telefonu určitě.
0: Tak budeme se těšit za týden a díky za pozornost. Za chvíli Marie Rotrová na Blaníku.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
12: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek je tu váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
13: Aditek!
12: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
13: Aditek!
12: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás. Aditek je prostě boží.
13: Aditek!
14: www.aditek jako guma.cz. Aditek těsní hned.
15: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
16: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
15: Jedu ale jen na čerpačku.
16: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
17: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
18: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
19: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
20: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
21: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

Marie Rotrová, písnička Z kořápky ořechu na Blaníku při úterku a za chvíli po páté hodině po zprávách jako první písnička Olympic, okno mé lásky.

0: taky skupina Kabát. Protože na Blaníku si dál budeme hrát hezky česky. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
3: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Už 24. září otevírá nový obchodní park v Ostravě Nové Bělé. Najdete zde prodejny Billa, Teta, Woolworth, Teddy a Valmont. Prodejny se otevřou v 9 hodin, Billa bude otevřena už od 7 ráno. Čekají na vás speciální akční nabídky i drobné dárky. 24. září. Těšíme se na vás v Ostravě Nové Bělé. Sjezd z ulice Prodloužená.
1: Blaník, počasí.
6: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Moravu a Slezsko čeká zítra zpočátku jasno, během dne až oblačno a ojediněle se objeví i přehánky. Nejvyšší denní teploty došplhají mezi 12 až 16 stupňů, na horách to bude kolem 7. O počasí všechno, na řadě už jsou dopravní informace.
7: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio. Do každého počasí. Blaník za volantem.
6: Na výjezdu z Frýdku Místku do Frýdlantu nad Ostravicí na kruhovém objezdu havarovalo osobní auto. Počítejte tam s omezením provozu. V Ostravě v Polance nad Odrou v ulici Jaroslava Štorkána se stala nehoda. Dejte tam také pozor. Na trase Zbyškova na Kroměříž v Ivanovicích na Hané na křižovatce na Švábenice se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. A na výjezdu z Frýdku Místku do Dobré havaroval motorkář, projedete tam jedním pruhem. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Rezort dopravy chce delší platnost řidičáků. Hygienici prověřují základku v újezdě nad lesy. Tenistky jdou v poháru Billie Jean Kingové dál.
10: Rádio Blaník.
9: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Řidičské průkazy by mohly místo 10 platit 15 let. Delší platnost řidičáků chce prosadit ministerstvo dopravy. Rezort zároveň navrhuje povolit vyšší maximální rychlost za hodinu pro obytňáky. Na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla by mohly místo 80 jezdit stovkou. Jak už od nás víte, hygiena se zabývá zažívacími potížemi, které postihly děti na Masarykově základní škole v újezdě nad lesy. Kolik je nemocných, zjišťoval redaktor Dominik Šmáhl.
11: Hezké odpoledne. Pražská hygienická stanice kvůli případu prověřuje školní jídelnu. Aktuálně eviduje 240 nemocných dětí a 10 členů personálu. Nejvíce nemocných je podle starosty Prahy 21 v budově, kde jsou třídy druhého stupně a Montessori programu. Pro tuto část školy proto vyhlásil ředitel na středu a čtvrtek ředitelské volno. Pro Rádio Blaník Dominik Šmaus.
9: Dominiku, děkujeme. Nemocnice Jihlava má novou magnetickou rezonanci. Jde o moderní přístroj, který je jediný svého druhu na Vysočině. Co pacientům nabídne, vysvětlí mluvčí špitálu Monika Zachrlová.
12: Nová magnetická rezonance 3T oproti té starší klasické, tak je rychlejší a přesnější. V praxi to znamená, že například vyšetření, které na stávající magnetické rezonanci trvalo 25 minut, tak nový přístroj to zvládne třeba za 15 minut. Takže tam určitě ušetření času.
9: Je významný hlavně pro vyšetření kloubu a neurologická vyšetření. České tenistky porazily na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové Velkou Británii 2-0. Svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové tak postoupily do semifinále. Rozhodující druhý bod získala na tvrdém povrchu v čínském Shenzhenu Linda Nosková. V semifinále Češky v pátek vyzvou buď Kazachstán nebo Španělsko. Tolik zprávy a slovo má Jirka.
0: A já děkuji, přeji krásné úterý všem a my za chvíli budeme zdravit i z Prachatic.
7: Jirka Frélich
8: na rádiu Blaník.
0: Protože právě do Prachatic zavítáme v pátek, no ale dnes tam zavítal náš blanický krajánek Vlasta Suk, tak se těším za pár minut.
8: Rádio Blaník.
0: Teď ale těsně před 17. hodinou skupina Olympic a písnička Okno mé lásky a za chvíli i Kabáti. Na Blaníku si hrajeme hezky česky.

0: italský zpěvák Drupy a náš blanický krajánek, ten taky míří na jich, ne tak daleko, jen do Prachatic.
1: Jedeme za vámi. Krajánek Rádia Blaník.
0: Krajánek Vlasta Suk, Vlasto, ahoj.
2: Dobré odpoledne, ahoj, podruhé se hlásím do vysílání. Teď jsme se tady prošli město Prachatice, nádhera za nádherou. Povídáme si taky s panem starostou Janem Bauerem, dobrý den.
3: Hezký den všem posluchačům.
2: Jsme zjistili, že tady je Prachatice sourodné město jednoho z nejznámějších amerických světců.
3: Ano, je to pravda, jenom mohu upřesnit, že to jméno Jan Nepomuk Neumann. On se tady skutečně narodil a to významné životní dílo, za které byl blahořečen, vykonal ve Filadelfii v Americe. Já jsem se během letošní návštěvy Vatikánu setkal dokonce s papežem, pozval jsem ho do Prachatic a přál bych si do budoucna, pokud papež současně navštíví Českou republiku, tak jako Američan třeba navštíví město Prachatice, moc bych si to přál.
2: Tak to jsou hodně zajímavé plány, budeme držet palce, ať to klapne. Prachatice jsou taky hodně sportovně založené a vy tady něco chystáte.
3: Ano, je tady hodně sportovič a hodně úspěšných klubů, nicméně co se týče cyklistiky, což je dneska jako velké téma, měli jsme tady l'étape Bar Tour de France a plánuje se v České republice do budoucna Grand Départ, což je úvodní etapa Tour de France. Já bych si velmi přál, aby se projížděli jižníma Čechama a moc bych si přál, ale myslím si, že to je na dobré cestě, aby se také projíždělo městem Prachatice. Cyklistika je pro nás velké téma.
2: Pane starosto, prý jste dokončili stavbu nové knihovny?
3: Ano, je to pravda. Pokud někdo nejenom v rámci našeho koncertu přijede do Prachatic, tak to platí i pro naše občany, že jsme v těchto dnech dokončili a dokončujeme krásnou budovu knihovny a multifunkčního vzdělávacího centra. Je to nádherná stavba, myslím si, že dostane do budoucna nějaké ocenění a stojí za to se na ní jít podívat.
2: Jsme na Šumavě, jak to tady máte se sněhem? Myslíte si, že letos přijde brzy?
3: Když vidím tu situaci s vodou, tak mám trochu obavu. Na druhou stranu jsme vysoko, jsme na Šumavě. Já doufám, že sníh bude a teď se mi zrovna připomněl, že začínáme připravovat adventní trhy a advent obecně, který proběhne u nás na velkém náměstí, takže moc se na to těším. Možná je to i pozvánka na vánoční atmosféru a stejně jako v loňském roce budeme mít opět veřejné bruslení. Moc se na to těšíme.
2: No tak to bude velké, to bude krásné, rozhodně doporučujeme, ale nebudeme předbíhat, ještě stále máme léto a letní blanické koncerty míří do finále právě tady v Prachaticích. Takže už tento pátek se můžete těšit na velkém náměstí na blanickou kapelu Petra Koláře, Olgu Lounovou, skupinu Čechomor a startujeme v 16 hodin. Pane starosto, jak vy se těšíte?
3: Já se těším moc, přijďte všichni do Prachatic, ta kulisa renesančního náměstí je úplně ideální místo pro pořádání nějakých hudebních nebo kulturních akcí, moc se na to těšíme a doufám, že bude plno.
2: Tak jo, tak já vám přeju, ať se vám daří, krásný zbytek léta a nashledanou.
3: Nashledanou, hezký den.
2: No samozřejmě vstupné na náš poslední letní koncert se platit nebude, tak dorazte a další informace se dočtete na stránkách radioblaník.cz. A loučím se s vámi a přeju krásný zbytek dne. Ahoj.
1: Krajánek Rádia Blaník.
4: Krajánek Rádia Blaník.
0: A v Prachaticích na posledním letošním letním koncertě Rádia Blaník bude taky Petr Kolář. Tak tady je písnička Navzdory hříchům od Petra Koláře.

0: Skupina ABBA právě teď na Blaníku při úterku, za chvíli brněnská rodačka Tereza Kernlová, která mimochodem už za pár dní oslaví svoje kulatiny a hodlá je oslavit ve velkém stylu svým koncertem, jak sama říká, největším. V jejím životě lístky nemusíte hledat. Nejsou. Vyprodáno, hotovo. Tereza Kernlová, úspěšná zpěvačka, i díky této, zdá se říci, ještě stále novince, písničce Diamanty, kterou vám Blaník už nabízí několik týdnů. Tak si užijte za chvíli Diamanty a taky slovenskou skupinu Elána.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
2: Verdatex Group, výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group, platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group, dodáváme do všech odvětví průmyslu, automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
3: Sokol, žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol, žaluzie.
4: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
5: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
4: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
6: Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200, postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz.
7: Už máš šaty na ples?
8: Ne?
7: Tak se stav do společenských šatů Martina v Prostějově. Máme skladem přes 3000 šatů ve velikostech 32 až 56. V e-shopu si vyber termín návštěvy a my ti rádi pomůžeme najít ty pravé. Proč si šaty půjčovat, když za stejnou cenu můžeš mít své vlastní, nové a nikým před tebou nenošené? Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
9: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si v pondělí 28. září prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás od 9.30 do 13 hodin na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Více na msk.cz.
10: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
11: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
12: Dobrý den. Jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v Polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
13: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
14: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
15: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Milí šikulové a milé šikulky, hledáme možná právě vás.
16: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
8: Zlaté české ručičky na Rádiu Blaník.

0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
2: Tak když spolu spíme a na bytě tě mám,

0: Tereza Kerdlová, písnička Diamanty. Už brzy Tereza oslaví svoje kulatiny za pár dnů a vy už v pátek, v sobotu anebo v neděli můžete slavit díky tomu, že pro vás budeme mít třeba odměnu za ty naše blanické samolepky. Takové je sluníčkové září.
1: Sluníčkové září. S Blaníkem a Centropolem.
0: 5 anebo 7 000 korun poveze 3x krajánek v pátek a zase v sobotu a zase 3x v neděli. Tu poslední neděli navštívil třeba v Sokolově naši posluchačku Mirku a když se dozvěděla,

0: že má 5000 korun. No to bylo radosti.
1: Totiž vyhráváte 5000 korun.
0: Jasně. Radovala se Mirka. Samolepku tu má nalepenou na svém zbrusu novém autě.
2: Na svém autě. Je to moje první auto v 60 letech a jsem hrdá na to, že ji tam mám a mám velkou radost, že jsem vyhrála.
0: K té samolepce se můžete dostat také na našem posledním letním koncertě Rádia Blaník v pátek v Prachaticích. Ještě v pátek si ji můžete klidně vylepit a dát nám o tom vědět přes web radioblaník.cz. Pokud nechcete třeba čekat do pátku, nebo to máte daleko do Prachatic, tak není problém. Kromě Prachatic totiž najdete samolepku i na našem webu radioblaník.cz. Tam si ji vytisknete, vystříhnete, nalepíte a hlavně nám napište. Mám ji třeba na lednici, na dětském kočárku, nebo třeba na dveřích. To je úplně jedno. My za vámi přijedeme a když se tak stane, když budete mít to štěstí, že vás navštívíme, tak zároveň se dostáváte do hry o 100 000 korun. Cílem je tipnout si, kolik těch samolepek my rozdáme během tohoto týdne. Rozdávali jsme od našeho blanického konopiště v květnu. No a ten součet, to si myslím, že je docela dost ve hvězdách. Mirky, tip zněl takto.
2: Nevím, tipnu si 528 300.
0: Tak pokud s námi hrajete, tak držím palce.
3: Sluníčkové září
4: s Blaníkem a Centropolem.
0: Lucie Vondráčková a písnička Strach na Blaníku. Za chvíli budeme dál hrát hezky česky.
3: Dobré ráno, Radio Blaník.
5: Tak nám zítra začíná podzim.
6: To je moje nejoblíbenější roční období.
5: A moje taky, protože v zimě je moc zima, v létě je moc horko, na jaře všechno kvete. Jedině na podzim se dá žít.
6: Tak ten podzim spolu odstartujeme zítra v 6 ráno na Blaníku.
5: Těšíme se na vás, Petr Slíva
6: a Adéla Malat.
4: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
10: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
11: Tak abyste ho nepromeškali.
10: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
11: Garanci kvality i výhodného financování.
10: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
13: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
14: Vytvořeno s použitím AI.
15: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
16: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
17: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci Mamut Glühdämmbraben za akční cenu 149 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA. Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
20: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
21: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
22: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Lucka Vondráčková a písnička Strach na Blaníku, krásné úterý a v 18 hodin se můžete těšit na takovou věc jako písničku Rybičko zlatá, přeju si. Rybičko zlatá, přeju si. Krásná písnička Hany Zagorové a taky Věra Špinarová, píseň Svou mi tenkrát hrál. A k tomu všemu ještě Karel Gott. Ty jsi pro mě ta pravá. A my jsme Rádio Blaník, hrajeme vám dál hezky česky. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Trenér Karna CZ, tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne, fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna CZ, Fajront.
3: A teď vám dám dobrou radu. Nenechajte si ujít Rožnovskou zahradu. Od pátku 25. až do neděle 27. září se konají v Kempu Sport v Rožnově velké zahradnické trhy. Nejen burča, kvítka, stromky a maso uzené, ale i sekačky, sýry a zelí kyselé. Tak nezapomeňte, poslední víkend v září.
4: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
5: Už máš šaty na ples?
6: Ne?
5: Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
7: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku zpočátku jasno, během dne až oblačno a ojediněle se také objeví přehánky. Nejvyšší denní teploty zítra 12 až 16 stupňů, na horách kolem 7. Tolik počasí, za chvíli už je tu doprava.
8: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
1: Blaník za volantem.
7: Na příjezdu do Havířova z Ostravy bourala dvě osobní auta, počítejte tam s možnými komplikacemi. Na výjezdu z Frýdku Místku do Frýdlantu nad Ostravicí na kruhovém objezdu bouralo osobní auto, dejte pozor. V Ostravě Polance nad Odrou v ulici Jaroslava Štorkána se stala také nehoda, projíždějte opatrně. A na trase z Vyškova na Krovněříž v Ivanovicích na Hané na křižovatce na Švábenice se srazila dvě osobní auta, počítejte tam s omezením. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme šťastnou cestu.
9: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Volby do sněmovny by ovládlo hnutí ANO. Česko navštíví italská premiérka. Hory už se připravují na zimní sezónu. Rádio Blaník. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Pokud by se teď konaly volby do poslanecké sněmovny, zvítězilo by hnutí ANO. Získalo by 34% hlasů. Druzí jsou starostové se 12, následovaní ODS s 11%. Dál by se dostalo i SPD a Piráti. Motoristé by naopak do dolní komory opět nedosáhli. Ukázal to průzkum společnosti Median. Italská premiérka Giorgia Meloniová navštíví příští týden Českou republiku. O návštěvě šéfky italské vlády mluvil včera český premiér Andrej Babiš. Uvedl, že by měli podepsat dohodu o strategické spolupráci. Ta se týká třeba obrany, migrace, ale taky vědy nebo vzdělávání. Letos je to 70 let od slavného vítězství československého týmu v mezinárodní motocyklové soutěži v Garmisch-Partenkirchenu. Dneska si toto výročí připomnělo Národní technické muzeum. Na místě byla i naše reportérka Sára Voldánová.
12: Hezký den. Dnes se tu v Národním technickém muzeu nejen vzpomínalo na legendární vítězství, ale muzeum především rozšířilo svou sbírku o nový klenot. Závodní motocykl ČZ-125 Miloslava Součka, tehdejšího člena vítězného týmu a jednoho z nejvýznamnějších československých československých motokrosařů. Muzeu ho předal jeho dosavadní majitel Karel Lorenz. Stroj se dochoval v původním neupravovaném stavu a dnes tak patří mezi nejvzácnější motocykly značky ČZ u nás. Návštěvníci se tak mohou těšit na motocykl přesně tak, jak vypadal před 70 lety. Z Národního technického muzea Sára Voldánová.
11: Ačkoliv zítra teprve začíná astronomický podzim, na horách už se rozběhly přípravy na zimu. Třeba ski resort Černá hora Pec v Krkonoších zahájil nábor nových pracovních sil. Nová sezóna zřejmě odstartuje o posledním listopadovém víkendu. Ze zpráv je to ode mě všechno, teď vám dál bude hrát Jirka.
0: Eliško, díky moc, 18. hodina právě teď.
1: Jirka Frélich
10: na rádiu Blaník.
0: Když vás někdo vezme na hůl, tak to znamená, že vás pěkně podvede, většinou se to týká zároveň i peněz. No a to dnes rozebírá naše Samira, proč se říká někoho vzít na hůl. Tak to zjistíme za pár minut. Při úterku teď Helena Vondráčková a Dlouhá noc a za chvíli Karel Gott. Hrajeme si hezky česky. Rádio.

0: To byl prostě Karel Gott. Písnička ta pravá. Teď na Blaníku naše Samira.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: No a jak je to s tou holí, Samiro?
3: Když vás někdo vezme na hůl, znamená to, že vás podvede nebo ošidí a většinou jde o peníze. A hůl tam podle jednoho z výkladů opravdu není náhodou. Musíme se vrátit do dob tovarišů, tedy mladých řemeslníků, kteří po vyučení vyráželi na zkušenou a putovali od jednoho mistra k druhému. Sebou nosili vandrovní knížku, ale také tovarišskou hůl. A právě na ní se mohly dělat zářezy neboli vruby, které sloužily jako jednoduchý způsob evidence. Třeba odpracované doby, výdělku nebo dluhu. A teď si představte, že narazíte na nepoctivého mistra, odpracujete si svoje, jenže on vám na hůl udělá méně vrubů, než by měl. Případně vám naopak připíše větší dluh a tím vás doslova vezme na hůl. Existuje ale ještě druhý výklad a ten funguje podobně. Tentokrát se přesuneme do hospody. Dluhy štamgastů se kdysi nemuseli zapisovat do žádného účetního systému, ale jednoduše pomocí čárek na dřevo, hůl nebo tabuli. A pokud nepoctivý hospodský přidal pár čárek navíc, host najednou dlužil víc, než skutečně propil. Princip je tedy v obou příbězích stejný. Záznam dluhu nebo odměny na dřevě a někdo, kdo s ním ve svůj prospěch podvádí.
0: Tak ať vás nikdo nevezme na hůl.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Věra Špinarová za okamžik a píseň Svou mi tenkrát hrál a taky právě teď Eňa.

0: Písnička Runaway Train na Blaníku za 5 minut, už bude 6:30. Úterý nám pomaličku, ale jistě tak jako ubíhá celkem rychle. Zítra už je středa, pak čtvrtek a v pátek se na vás těšíme na definitivně posledním letošním blanickém letním koncertě. Ostatně zítra už je podzim, tak my musíme i ty blanické letní koncerty ukončit. No ale za chvíli taky Marek Stracený nebo Hana Zagrová a krásná písnička, hudba Jiří Zmožek a nádherný text Jan Krůta, písnička Rybičko zlatá, přeju si.
1: Rybičko zlatá, přeju si mít vrásky smíchu upusit.
0: Tak musím přiznat, že ta písnička se mi líbí asi nejvíc od Hany Zagrové, protože to je nádherný hlas Hany, krásný text a skvělá hudba. Tak za chvíli na Blaníku zase hezky česky. Jestli umíte poznávat naše písničky, tak se to vyplatí. Hlavně po 7 ráno, kdy Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
4: Tak Michal David. Michal David, já jsem strašně rád, že to víte.
5: Já jsem vám držel palce.
6: A byl to Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr, vy.
4: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
6: Děkuju.
2: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
3: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
7: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. ČPP.cz.
8: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
9: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
10: Sokol žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol žaluzie.
11: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
12: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
11: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
13: Děcka, co jste to provedli 7.12. v Gongu, totálně vyprodané Krhutko Zub. No tak jsme se rozhodli, že vám prostě to nikdy neodpustíme a proto jsme přidali ještě jeden koncert 8.12. hned na druhý den. Svouknem to dvakrát, jdeme domů. A nezapomeňte, že lístky jsou na ticketportal.cz.

0: Music.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Tedy nyní 6x v Ostravě. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako je helium, plyn do balónků za neuvěřitelných 400 korun. Nebo náš college blok a další školní potřeby již od 130 korun. Zahájení prodeje Tedy tento čtvrtek v ulici Prodloužená v Ostravě. Tedy hýří nápady.
4: Trenér Karna.cz, tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne, fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.
5: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Všem letním koncertě Čechomoři.
1: Stání s líbou za plotem, tady jsme doma, tady je zem.
0: Taky naše blanická kapela Olga Lounová.
1: Mori,
0: a nebo taky Petr Kolář. Bude to úžasná sestava a věřím, že si společně s námi užijete letošní poslední letní koncert Rádia Blaník.
2: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: V Prachaticích to tento pátek odstartujeme úderem 16. hodiny na Velkém náměstí. Vemte sebou hlavně dobrou náladu. Vstupné, jak je tradičně zvykem na letních koncertech, se neplatí. Zaspíváme si taky tu naši, slunce dál svítí a věřím, že svítit bude. Počasí vypadá celkem nadějně, takže by mohlo být fajn. Možná trochu se obléci na večer, protože večer už může být chladno, ale každopádně sice už nám zítra začíná podzim, ale blanický letní koncert, ten páteční, ten bude závěrečný a veliký. Do Prachatic se moc těším, budu tam společně s vámi a mám to štěstí, že tím posledním letošním letním koncertem můžu provázet. Takže Prachatice, zapište si do kalendáře tento pátek, 16. hodina, Velké náměstí. Začínáme na čas a těším se hlavně na vás.
2: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: A za chvíli na Blaníku taky Petr Muk anebo Michal Penk. Hrát budeme dál hezky česky. Vlasta Suk se těší na písničky na přání a já přeji hezký zbytek úterý.
3: Luxusní dovolená.
2: Nová kola pro celou rodinu.
3: A nebo jakýkoliv jiný splněný sen.
2: Tohle všechno za jednu jedinou nalepenou samolepku.
3: Jedeme s ní za vámi.
2: A nebo si ji můžete kdykoliv stáhnout a vytisknout na našem webu radioblaník.cz.
3: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Maxi.
7: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
6: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
11: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Hol. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
14: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek je to váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
15: Aditek!
14: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
15: Aditek!
14: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás. Aditek je prostě boží.
16: Aditek! www.aditek.cz Aditek těsní hned.
17: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
18: Knihovna Maitreya.
19: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
18: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
20: Nyní i jako audiokniha.

0: Michal Penk a Má daleká. Tady je Blaník, Vlasta Suk u mikrofonu, a teď vám se i krásný večer. Za chvíli odstartují úterní písničky na vaše písemná přání. A mezi nimi třeba tahle krásná Mravenčí ukolébavka. Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák zaspívají. Těšte se na Karla Gota. A zaspívá Helena Vondráčková. Tak jdeme dál, ale vaše přání to bude znít po 19. hodině a hezky česky, těšte se. Radio Blaník.
1: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si v pondělí 28. září prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás od 9.30 do 13 hodin na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Více na msk.cz.
2: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
3: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Inzerujem ještě více v Autoluka Klimkovice. Tak nám přivez svoji káru do Klimkovic do bazaru.
5: Protože s náma prodáte.
4: A taky prodáváme na splátky. Autoluka.cz.
6: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
0: Blaník. Zítra čekujeme většinou polojasno nebo jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě vzácně přehánky, ale jinak sluníčka si užijeme do syta. Zítřejší teploty 14 až 18, na jihovýchodě až 20 a v tisíce metrech kolem devítky. V noci a po ránu ale chladno, 9 až 5, při uklidnění větru až 2 a místy se mohou vyskytnout přízemní mrazíky.
6: Vlasta Suk
1: na rádiu Blaník.
0: A já vám přeji krásný úterní večer. Minuta a půl nás dělí od té 19. hodiny, takže startují písničky na vaše písemná přání. Blahopřáníčko taky pro všechny Dariny, které dnes slaví svátek. Všechno nejlepší. A na rozjezd jsou tu Brontosauři z písní Stánky.
6: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.

0: Tolik tady Brontosauři, písnička Stánky. Pěkný večer.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.
0: No teď už budeme hrát naší milované Evičce. Přejeme k 7. narozeninám jen to nejkrásnější. Ať si pořád tak úžasná, veselá a plná radosti. Ať se ti splní všechna přání a každý den máš důvod se smát. Moc tě milujeme, přejí Nikča, Denča, Fáfa, Vašík a Maminka. A vybrali krásnou písničku Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, Mravenčí úkolé bavka. Tak Evičko, i od nás všechno nejlepší.

Michal David, krásná písnička, zdálo se mi o ní. 8 minut po 19. hodině, teď na vaše přání, Karel Gott. Leni, Leničko Martinková, moc tě miluju, dávej mi na sebe pozor a vrať se mi v pořádku. Bohužel tě, až se vrátíš, nebudu moci obejmout, ač tolik moc chci. A tahle písnička, ať zní ti tam na cestách a připomene ti to, jak moc pro mě znamenáš. Tvůj štístko, Zvoneček.

Krásná písnička Jana Robová, tak Jiří Helekal, je krásné pro lásku žít. A před námi na vaše přání Leonard Cohen. Milé rádio, prosím o zahrání písničky pro moji manželku Vlastičku Pláteníkovou pro radost z poslechu kvalitní písně. K přání se také připojuje naše Majdinka, děkuji moc, Leoš Pláteník. Není za co, s radostí vám hrajeme. Užijte si.

0: Tak tohle je Leonard Cohen na Rádiu Blaník. Hrajeme na psání. Krátce po čtvrt na 8 vás všechny zdravím a přeji pohodový úterní večer. Za chvíli Rybičky 48 a léto. A podle vás třeba Helena Vondráčková, Sladké máme ní.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
3: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenáskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
4: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cereva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cereva. No jistě.
5: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
6: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
5: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
7: Máte potíže s výší důchodu a přitom vlastníte nemovitost? Trápí vás nebo vaši rodinu dluhy? Přidejte se ke stovkám spokojených českých seniorů a pořiďte si rentu z nemovitosti. Více informací a nezávazná kalkulace na rentaznemovitosti.cz. Opakuji, rentaznemovitosti.cz nebo volejte 233 321 850. S rentou z nemovitosti získáte peníze, které nemusíte během života splácet.
8: Jsem Heřman Gazda, ostravský gastrošef. Asi víte, že společně buráme sociální sítě s jednoduchýma recepisama, které zvládne úplně každý i bez občanky. No a včul mám radost jak štěňatko mravenečníka, bo vychází další už čtvrtá kuchařka Fičáky za hubičku. Tak vál do knihkupectva nebo online na albatrosmedia.cz a zeber rovnou všechny 4 bestsellery, bo jsou furt vyprodané.
9: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obranyschopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
10: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
11: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
10: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
12: Vstupenky na dětiraje.cz.
11: Bude vejdán.
13: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
14: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
15: Trenér Karna.cz. Tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.
16: To je hrůza, co se dneska děje. Člověk neví, co přijde zítra. Jediná jistota jsou daně.
17: A ceny elektřiny a plynu od Fonergy. Ty budou pořád nízké. Elektřina za 2349 korun za megawatt hodinu. Plyn za 849 korun za megawatt hodinu s fixací do roku 2029. Férové ceny energii od Fonergy.
1: Pohodové české rádio.

tohle byly rybičky 48. Léto, ano, to ještě stále máme, dneska poslední den. Léto, užívejme dál. Teď Helena Vondráčková na vaše přání. Prosím o zahrání písničky pro moji dceru Niky k 15. narozeninám. Milá Niky, z celého srdce ti přeji vše, jen to nej k dnešním narozeninám. Hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, ať se ti splní tvé přání a sny, ať se dostaneš na svoji vysněnou školu a máš kolem spoustu dobrých kamarádek a kamarádů. Děkuji za vše, mám tě moc ráda, jsi nejlepší dcera na světě, tvoje mamka Jana. Všichni od Kofroňových se přidávají k přání a přejí všechno jen to nejlepší. A my se samozřejmě taky přidáváme, to je jasné. Tak nádherné 15. narozeniny, všechno nejlepší.

Dávej lásku celým srdcem, smutek zahánějí dobrou náladou, zdravím září od hlavy až k patě a radostí se usmívají každou minutu. Tohle všechno přeje manžel Rudolf a děti se svými rodinami. Tak Vlaník taky posílá přání všeho nejlepšího a hlavně pěknou písničku, kterou jste vybrali.

0: Klára Basiková, Ilona Čáková a Monika Absalonová. Teď královnou jsem já. Za 5 minut 7:45, za chvíli třeba Jakub Smolík s písní O mámo, na vaše přání i Marie Rotrová, muž číslo 1. A spousta dalších do té 20. hodiny prima večer.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda.

0: The Power of Dreams.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Knihovna Maitreya.
11: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
10: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
12: Nyní i jako audiokniha.
13: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

Jakub Smolík zpíval O mámo. A teď na vaše přání Marie Rotrová, muž číslo jedna. Milý Jambůre, přejeme ti všechno nejlepší k narozeninám. Hodně pracovních úspěchů, málo sportovních úrazů, hodně rybářských úlovků a hodně sil na rekonstrukci. Strašně nás štveš, ale i tak tě milujeme asi náš. Snad už dostaneš trochu rozumu, když už si tak starý. Pusu posílají Bára, Stella a Miroslav.

Ilona Čáková, zavři oči, když se červenám. Pokračujeme na vaše přání. Teď Bobra Motýl vyznání a bude to pro mého muže, kterého nadevše miluji, Renáta.

0: Romantické vyznání Bobra a Motýla. Radio Blaníke s vámi i v úterý večer a jedeme dál. Co po 20. hodině, jaké písničky chcete slyšet? Kateřinu Brožovou a Vzkaz. Půjdeš dál a splní se ti sen, co snad. Jedna na cesty od Pavla Bobka. A taky napíše Barbora z Tábora. Budou pánové Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Tak poslouchejte dál a užívejte. Hrajeme na psání a hezky česky. Se Štefanem, co říká se Stýn. Radio
1: Blaník. Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
6: Radio Blaník, počasí. Radio
0: Zítra nás čeká v celku krásný den, podle meteorologů má svítit sluníčko, polojasno, jasno, jenom odpoledne přechodně oblačno a na východě naše území vzácně přehánky. V maximech zítra naměříme od 14 do 18 stupňů, na jihovýchodě až 20 a v 1000 metrech kolem devítky. V noci a po ránu ale chladno 9 až 5, při uklidnění větru místy až 2 a ojediněle i přízemní mrazíky.
6: Plasta Suk
7: na rádiu Blaník.
0: Ano, stále jsem s vámi. Dobrý večer přeju. Minuta nás dělí od 20 hodin a jedeme dál na vaše přání. Za chvíli Kateřina Brožová nebo Olga Lounová, teď Michal Tučný a Báječná ženská.

0: Tak tohle je Michal Tučný s báječnou ženskou, posloucháte Blaník. Čas nám velice příjemně letí, 3,5 minuty po 20. hodině a pokračujeme dál.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
0: Před námi Kateřina Brožová a vzkaz s velkým V. A i s malým V. A ten zní takto. Naše milá Petruško, Pétí, přání z rádia Blaník k tobě letí. Narozeniny dnes slavíš, snad se s námi v práci bavíš. Máme pro tě přání jediný, štěstí, zdraví, žádný vrásky a šediny. Ať si pořád spokojená, práci příliš nezničená, to ti od srdce přeje tvoje kolegyně z práce Jaruška a taky Janča. Tak my taky posíláme krásnou písničku a přání všeho nejlepšího.

Kristýna asi pro mě best. Posloucháte Blaník a jedeme dál na vaše přání. Teď Olga Lounová a narozeninová, no, tu, kterou máte hodně rádi. Milá babičko, si srdcem i světlem celé naší rodiny. Děkuji ti za všechnu lásku, péči a trpělivost, kterou nám tak obětově a s úsměvem rozdáváš. K tvým narozeninám ti z celého srdce přeji především pevné zdraví, neutuchající životní elán a spoustu důvodů k radosti v každém dni. Máme tě moc rádi a jsme vděční za každý okamžik strávený s tebou. To ti přeji vnuk Dominik s Markétou, taky pravnoučaty Majdou, Dominičkou a Šarlotkou Rozálí. Máme tě rádi. A ještě jeden požadavek tu máme, milý Blaníku, prosím o písničku Šárce a Broňkovi Taterovým, prostě těmto lidem skvělým. Měli oba narozeniny a Broněk svátek, i když už je to nějaký pátek, nemohla jsem dojet osobně, tak gratuluji alespoň písemně. Přeji hodně štěstí a hlavně zdravíčka, ať radost vám udělá tahle písnička. To vám přeje Hanka. PS, ještě chci poděkovat, jak skvěle se staráte o mojí Naty a že jste ji přijali do vaší party. Hanka. Tak to je krásné. Olga Lounová.

legendární ABBA Dancing Queen. Krátce po 4:15 hrajeme na vaše přání. Teď na Blaníku taky Pavel Babek. Podle vás vetně dál cesto má. A bude to písnička pro Matěje Chalupku z Řitky ke dnešním 11. narozeninám. Hlavně hodně zdraví a cyklistických úspěchů přeje děda Milan a babička Marta z Hradištka. Tak samozřejmě i od nás, milý Matěj, všechno nejlepší. No a písnička už se rozjíždí. Tak krásné narozeniny za celý tým Blaníku přeju.

0: Admirál se s Tomá a Pavel Bobek. Za chvíli na Blaníku Eva Olmerová. A čekej tiše. No, taky Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř, Barbora píše z Tábora a ještě předtím Mirek Černý a Rangers Balíček karet.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
4: Sokol žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol žaluzie.
5: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu. Stavebniny Janík.
6: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365. Stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
1: Tolik tady Mirek Černý, Rangers a balíček karet. A my pokračujeme na vaše přání. Teď už Barbora, která píše z Tábora. Prosím o zahrání písničky pro Karolínku Chalupkovou z Řitky k zítřejším 9. narozeninám. Hodně zdraví a si pořád tak šikovná, přeje děda Milan a babička Marta z Hradištka. Tak posíláme. Písnička je tady.

0: Silvano, Romina Power, Felicita. Za malý okamžik Věra Martinová, dál jen vejdi. Tu si dáme na vaše přání. Taky se těšte na Pet Shop Boys a písničku Go West. A nebo na Věru Špinarovou a Boba Frýdla, Řeku na něj.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Knihovna Maitreya.
11: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
10: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
12: Nyní i jako audiokniha.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě.

0: Je teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: Pet Shop Boys a Go West.
1: Ve 8:45 a jednu minutu k tomu. Teď už Věra Martinová a dál jen vejdi. Prosím o zahrání této písně k 26. výročí úmrtí mého životního partnera, pana Miroslava Hřánka. Děkuje družka Maruška. Tak Maruško, vzpomínáme společně s vámi a tahle písnička je tam nahoru právě pro vašeho manžela. Dál jen vejdi a Věra Martinová.

0: Takhle válečně hraje Blaník v úterý večer Věra Špinarová, Bob Friedl a Řeka nadějí. A my pokračujeme dál. Teď na vaše přání Petr Kolás. Prosím o zahrání písničky Ještě, že tě lásko mám, a tuto píseň posílám všem, kteří leží v nemocnicích. Iva. Tak Ivo, samozřejmě písnička je pro vás. Užijte si a pěkný večer.
1: Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: a Petr Kolás zakončil dnešní úterní písnička na vaše písemná přání. Ještě, že tě lásko mám. Co si budeme hrát dál po té deváté? Třeba Vohnouty. Tak 21 českých zpěváků. Na Blaníku hrál. To je ta naše. To je to blanické přání. Je dobře, lásko, že tě znám. A nebude chybět Karel Gott s Marcelou Holanovou. Čau, lásko. Hrajeme hezky česky. Za 3 minuty už bude 9 večer. Rádio Blaník.
1: Už máš šaty na ples? Ne? Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
2: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
4: Trenér Karna.cz, tož to čumím. Trenky, boxerky a i gaťky pro baby včil kupíš ve slevě až 80%. Cipe, to není možné. Ne fakt, nekecám, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenér Karna.cz. Fajront.
5: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
0: Blaník. Zítra nás čeká krásný den. Čekejme babí léto, ano, polojasno, jasno, jenom odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti vzácně přehánky. Co se teplot týče, zítra od 14 do 18, na jihovýchodě až 20 a v 1000 metrech na horách naměříme kolem 9. Noc ale bude hodně chladná, 9 až 5, při uklidnění větru jen 2 stupně Celsia a také sem tam místy přízemní mrazíky.
5: Plasta Suk
1: na rádiu Blaník.
0: O tom, že tento pátek zakončíme šňůru letních koncertů Blaníku v Prachaticích, už asi víte. Ovšem, já jsem tam vyjel už dnes v roli blanického krajánka a zjistil jsem, v čem jsou Prachatice výjimečné. No, možná se budete divit. Tak poslouchejte, povídal jsem si s panem starostou, kus rozhovoru si dáme už za chvíli v rámci reprízy. Do té doby Vohnoutin, Svaz českých bohémů, teď Marie Rotrová a Pavel Bobek. S tím Bláznem se nic nezačínej a je přesně 21 hodin. Rádio.

0: Česky.
1: Rádio
0: Blaník.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, troší se svět.

0: tohle jsou Ohnouti, Svaz českých bohémů. 10 minut po 21. hodině na Rádiu Blaník. Krásný večer vám přeji. Už v pátek završíme tu vydařenou letní tour. Letní koncerty Rádia Blaník finišují. Sejdeme se v Prachaticích jen pro připomínku. Grot bude zpívat na Velké náměstí od 4 hodin odpoledne. Blanická kapela Petr Kolář, Olga Lounová a skupina Čechomor. Vstupné se neplatí. A já jsem tam vyrazil už dnes. Zjistil jsem, že to tam opravdu je krásné. Na tom náměstí se vám bude 100% líbit. Povídal jsem si i s panem starostou Prachatic Janem Bauerem a zjišťoval jsem, proč byste měli mimo toho blanického koncertu vyrazit právě do Prachatic.
1: Jestli chtějí návštěvníci vidět renesanci, vidět krásnou šumavskou přírodu, anebo si třeba dobře zasportovat, to je zrovna adresa našeho města, protože Prachatice mají krásné renesanční náměstí, myslím si možná jedno nejhezčích v České republice. Máme tady krásnou okolní šumavskou přírodu, my jsme před nedávnem zrekonstruovali na vrcholu rozhlednu, ze které v době dobrého počasí jsou vidět i Alpy. Máme tam nově zrekonstruovanou horskou restauraci a navíc jsme tam otevřeli asi 30 km krásných cyklistických trailů, takže je to o té Šumavě, ale také o tom sportování, takže na cyklistiku je to úplně ideální místo.
0: Prý jste zbohatli na soli, je to pravda?
1: Ano, je to pravda. Prachatice leží na solné zlaté stezce, což byla legendární cesta, po které se dováželo do zemí koruny české mnoho zboží, mimo jiné sůl, a my za tu renesanci dlužíme právě obchodu ze solí, protože jsme na tom zbohatli. Kdyby si chtěl někdo v Prachaticích připomenout, jak to vlastně tenkrát fungovalo, tak tady máme krásné muzeum, kde je mimo jiné i sbírka a připomínka té solné zlaté stezky, která nám prostě přinesla obrovskou slávu a bohatství. A mimo jiné, a to patří mezi ty vrcholy, každého roku my tady na počest a připomenutí tohoto období pořádáme takzvané slavnosti solné zlaté stezky.
0: Tak to jsou Prachatice, kde už tento pátek zakončíme letní koncerty Rádia Blaník. Těšte se.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: A pojďme si opět hrát pohodové písničky Mike Oldfield, Anita Grant, Innocent a za chvíli hezky český 21 českých zpěváků.

0: Tak to byla ta naše blanická hymna. 21 českých zpěváků, Blanické přání. A jak tehdy vlastně vznikla? To nám připomene sám autor Josef IX.
1: Písnička vznikla úplně náhodou. Jel jsem v autě, poslouchal jsem shodou okolností samozřejmě Rádio Blaník a napadlo mi napsat písničku, která by se dala třeba hrát na přání. Tak jsem přijel domů a s kytarou jsem napsal první sloku refrén a bylo to hotový.
0: A povedlo se. A jak to bylo vlastně na začátku?
1: Na Blaníku hráli píseň jenom nám, je dobře lásko, že tě znám. Tak to bylo první. A pak z toho vznikly ty další sloky, které bylo jako víc, ale z toho se vybírali ty finální, které vlastně jsou použitý k písničce.
0: Tak já myslím, že se povedlo. Ano, 21 českých zpěváků, jedna z našich blanických jmen. Blanické přání. No za chvíli pro vás Helena Vondráčková. Dvě malá křídla tu nejsou. Taky Karel Gott, Marcela Holanová, Čau lásko a spousta dalších písniček. Tak poslouchejte Blaník, za 5 minut už bude 9:30. Já vám přeji krásný úterní večer.
2: Zajímají vás novinky z Blaníku?
3: Fotky a videa z našeho studia?
2: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
3: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
3: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
2: a buďte jedním nebo jednou z nás.
3: Klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Baví nás
3: bavit vás.
4: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
5: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
4: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
6: Stavebniny Janík.
7: Stavebniny Janík.
6: Ztracené bednění, lepenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík.
7: Stavebniny Janík.
6: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
8: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. Podpořte své zdraví a obrany schopnost doplňkem stravy Imunita s ženšenem, rakitníkem, echinaceou a důležitými vitamíny.
9: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
10: Ostrava, Vítkovice a Opava.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Dělení je všude zdejší, ve 9:45 na rádiu Blaník. No a teď se vrátíme k dnešnímu dni, protože právě dnes se do provozu vrátila petřínská lanovka v Praze. Ano, a už ráno čekali u stanice asi 20 lidí. Hlanová dráha se dnes po dvouleté rekonstrukci opravdu vrací do provozu a první nové vozy vyjeli v 7 ráno. Další podrobnosti, tak ty prozradil mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šavík.
1: Provoz je plynulý, zájem je relativně umírněný. Předpokládali jsme, že tady budou velmi dlouhé fronty, ale nakonec evidentně tím, že ta lanovka jezdí od 7 od rána do 14:11 do večera, tak těch možností a těch jízd během dne je velké množství, takže si to lidi pravděpodobně rozloží možná i na víkend.
0: A tahle lanová dráha zatím funguje ve zkušebním provozu. Co se týče ceny, tak jednorázová jízdenka nově stojí 100 místo dřívějších 60 a při nákupu přes aplikaci Pitlítačka cestující zaplatí 90 korun. Ale i tak jsem rád, že se ta lanovka opět vrací a opět můžeme vyrazit nahoru na Petřín a pozorovat tu nádhernou matičku Prahu. Za chvíli na Blaníku třeba Aleš Brichta, Dívka s perlami ve vlasek a taky Jarek Nohavica a Čechomor Kometa. Pěkný večer.
2: Ale i blanické účtenky se vrací.
3: Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Ať to stojí, co to stojí.
3: Každé všední ráno krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
3: Na rádiu Blaník.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
7: Atención!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Vánoce začínají v kuchyni, tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
10: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
3: Pohodové české rádio.

mě zmizela, zmizela jako laň u lesa v hledisku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: 10. Jarek Nohavica a Čechomor, písnička Kometa za námi. Před námi už vaše oblíbené písničky z lásky, za okamžik, ano. Samá romantika mezi 22. a půlnocí a pochopitelně vám i dnes mezi písničkami z lásky zahrajeme ty hezké české. Rádio
1: Už máš šaty na ples? Ne? Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
2: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar.
3: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.
1: Už máš šaty na ples? Ne? Tak se stav do Společenských šatů Martina v Prostějově. Máme skladem přes 3000 šatů ve velikostech 32 až 56. V e-shopu si vyber termín návštěvy a my ti rádi pomůžeme najít ty pravé. Proč si šaty půjčovat, když za stejnou cenu můžeš mít své vlastní, nové a nikým před tebou nenošené? Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
4: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítra většinou sluníčko, polojasno, jasno, jenom odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky. Teploty od 14 do 18, na jihovýchodě až 20 stupňů, v 1000 metrech kolem devítky. A co se týče noci, tak ta bude už chladná, 9 až 5 při uklidnění větru 2 a místy musíme čekat i přízemní mrazíky.
4: Písničky z lásky na Rádio Blaník.
5: Rádio Blaník.
0: Vlasta se k vám přeje, ať si je užijete, poslouchejte dál. Písničky z lásky pro vás až do půlnoci a startujeme s Tomášem Klusem. Tohle je Nina. Tak příjemný poslech a pohodový úterní večer vám všem.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepojí.

0: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva, no jistě.
3: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
4: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
3: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
5: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
6: Ostrava, Vítkovice a Opava.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Ještě tady, Broučku, vidíš?
9: I Broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
10: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
11: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
12: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
13: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy CariReal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme CariReal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme polojasno až jasno, lokálně až oblačno, v Beskydech se místy vyskytují přehánky a také se ojediněle tvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Středeční obloha bude polojasná až jasná, odpoledne přechodně oblačná, na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno a dopoledne se mohou také držet mlhy a nebo nízká oblačnost. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Sokol, žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol, žaluzie.
3: Už máš šaty na ples? Ne? Tak se stav do společenských šatů Martina v Prostějově. Máme skladem přes 3000 šatů ve velikostech 32 až 56. V e-shopu si vyber termín návštěvy a my ti rádi pomůžeme najít ty pravé. Proč si šaty půjčovat, když za stejnou cenu můžeš mít své vlastní, nové a nikým před tebou nenošené? Společenské šaty Martina. To jsou šaty, které vás roztančí.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech.
5: Stavebniny Janík.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny@janik.cz.
6: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cervana v Ratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva, no jistě.
1: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
5: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
6: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až jasno, lokálně až oblačno, v Beskydech se místy vyskytují přehánky a také se ojediněle tvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Středeční obloha bude polojasná až jasná, odpoledne přechodně oblačná, na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno a dopoledne se mohou také držet mlhy a nebo nízká oblačnost. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Sokol, žaluzie. To jsou bioklimatické pergoly Artosy, venkovní žaluzie, předokenní rolety, sítě proti hmyzu a veškeré vnitřní stínění. To vše za férové ceny. Sokol, žaluzie.
3: Už máš šaty na ples?
4: Ne?
3: Tak se stav do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Dnes už každý ví, že nejkrásnější šaty koupí u Martiny.
5: Stavebniny Janík.
6: Stavebniny Janík.
5: Ztracené bednění, letenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík.
6: Stavebniny Janík.
5: Od cihly až po vanu všechno tady dostanu.
7: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rádio Blaník.
8: Hezky

někdy z tebe uštiky v oku mám. To když se ti nálada zase změní, co ti je, se ti 10krát zeptám, 10krát

po tetě a fantazí po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

Krásný a ničím nerušený poslech nočního vysílání Blaníku vám od mikrofonu přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je středa 23. září, kdy svůj svátek slaví Berta. Blahopřejeme. 90. narozeniny má český herec, básník, člen divadla Járy Cirmovana Milon Čepelka. A 77. slaví americký zpěvák Bruce Springsteen. A pojďme ještě do minulosti, do roku 1875, kdy v Praze poprvé začaly jezdit tramvaje, tehdy ale tažené koňmi. Už je to 151 let. Já vám přeji krásnou noc a pojďme si opět hrát hezky česky.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme polojasno až jasno, lokálně až oblačno, v Beskydech se místy vyskytují přehánky a také se ojediněle tvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Středeční obloha bude polojasná až jasná, odpoledne přechodně oblačná, na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno a dopoledne se mohou také držet mlhy a nebo nízká oblačnost. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spolech. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva, no jistě.
3: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
0: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
4: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
0: Videa ze studia.
4: Fotky z našich akcí.
0: I zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
4: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
0: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu.

0: Rádio Blaník. Očekávané události.
1: Krásné ráno. Je středa 23. září. Dnes má svátek Berta a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes máme první podzimní den. Kromě toho významné stavby v Praze, Brně, Ostravě i Olomouci se rozsvítí tyrkysovou barvou na podporu znakových jazyků. Koná se při příležitosti Mezinárodního týdne neslyšících. V Benešově proběhne ve 4 odpoledne otevření a prohlídka nové městské knihovny po rekonstrukci, a to za 80 milionů korun. V Hořovicích začnou v 10 dopoledne oslavy 70 let od založení místní nemocnice. V Plzni se můžou v 5 odpoledne zájemci těšit v místní galerii na zahájení výstavy 700 tisíc čárek. Hodinu popolední bude ve Slatiňanech do provozu uvedeno nové středisko chovu starokladrubských vraníků. A galerie Hraničář v Ústí nad Labem zahajuje v 6 večer novou mezinárodní skupinovou výstavu věnovanou nedokončeným a opuštěným stavbám. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě dost divný přístup.

postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvláště šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: is that. Rádio Blaník,
1: počasí. Rádio Blaník. Momentálně máme polojasno až jasno, lokálně až oblačno, v Beskydech se místy vyskytují přehánky a také se ojediněle tvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Středeční obloha bude polojasná až jasná, odpoledne přechodně oblačná, na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno a dopoledne se mohou také držet mlhy anebo nízká oblačnost. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
3: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.